0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny. Well, yo, right now.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
3: Rádia Wave.
4: Too many strife, nigga. Sewage books up, nigga.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Vyhladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě nov. Fear, enemy sumír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělám mega hit, schladím se pomocí mrože.

Sladím se pomocím rože.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

prostor chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch, nemůžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně žádný stres, tebe vychovala rodina, mě vychoval stres.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
1: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 1 odpoledne na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Parta vynikajících lidí vás tady probouzí u Křižíkovy fontány a také ve vysílání Rádia Wave společně s Terezou Havlínkovou. Já vám přeju krásné ráno, hezké vstávání. Máme neděli 17. května 8 hodin ráno.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Aiko, která nedávno, respektive už to je nějaký ten pátek, možná i rok naspátek, vyhrála Checking, no a my už teď víme další vítězné uskupení Checkingu. Pokud jste sledovali, tak letošní ročník se uzavřel s vítězstvím I Dead Young kapely, kterou jste už mohli třeba slyšet tady u nás ve studiu na jejich sešně, nebo samozřejmě na koncertech, no a taky na pódiích předávání cen Anděl, takže myslím si, že to není úplná novinka, ačkoliv se jmenují Ida the Young, no a zároveň je taky uslyšíte asi docela masivně letos na festivalové sezóně a podích, protože to tak s Checkingem většinou bývá spojené. Co nás ale čeká ve vysílání dneska v neděli ráno, pokud už teď třeba jste schopni vnímat a naladit se na informace, tak se podíváme na to, co se dělo v aktuálním dílu Chudáčků. Taky si poslechneme jeden hudební tip od kapely Mořední, takže pro všechny, kdo třeba neví, co si dneska poslechnout, nebo už tak obecně dál, kam vyrazit za hranice třeba našeho playlistu anebo vašich algoritmů, no a taky nás čeká výlet společně s Casablancou třeba po 12. hodině, takže můžete i tak nějak vyrazit ven, aniž byste si museli oblíkat a obouvat si boty. To zní jako nedělní, docela příjemný a klidně úplně pomalounký a líný ráno, pokud si ho můžete dovolit, tak vám to moc přeju a posílám teď momentálně novinkovýho Vince Staplese.

Picked her up in the Bravis. G-Wagon, no smash. G-Wagon, no smash. She said, Lil Uzi Vert, tak to je docela taková příjemná nálož. Pokud byste chtěli něco výraznějšího na provouzení, tak ještě předtím, než zvládnete vaši nedělní dopolední kávu, tak možná takový Lil Uzi Vert vlastně pomůže s jeho trackem Relevant. Kdo je taky relevantní, nebo co je relevantní v městech, možná v létě hlavně jsou venkovní kulturní události. No a teď jedna taková velká otázka a možná dokonce i vykřičník za tím otazníkem, jak bude vypadat pražské léto v rámci právě veřejných hudebních vystoupení, protože v podcastu Impact se Adela Šponerová zaměřila se svými hosty na to, jestli končí Stalin, co to všechno znamená pro město, jeho obyvatelstvo a taky prostě pro kulturní dění a vyžití ve městě. No a DJ Kivu společně s Pavlem Turkem tady odpovídají na to, jestli třeba ve městě má defaultně být klid a tichoučko, anebo jestli veřejný prostor patří všem i těm, kteří se chtějí třeba večer bavit a nebo provozovat svou hudební kariéru. Takže místo o ve městě, o které teď momentálně musí spousta kulturních platform bojovat a jak vzniká a vypadá nezávislá scéna a jestli kvete v těch opečovávaných prostorech nebo si najde svoje místo v těch nevyužívaných částech města a jak na to potom veřejnost reaguje. Spoustu zajímavých zamyšlení a taky možná vizí do budoucna, kterých se chceme anebo nechceme účastnit. A tak poslechněte aktuální Impact takhle v neděli, když už třeba přemýšlíte, kam vyrazit ven, si myslím, že to může být dobrý opener.

0: Open up yourself. Víkend bývá takovým úsekem týdne, kdy třeba stihnete udělat všechny ty neúplně příjemné, ale nutné věci pro to, aby vaše domácnost vypadala vypadala tak, že se v ní cítíte dobře třeba, což stojí samozřejmě a možná taky bohužel docela dost práce, takže jestli teď třeba už si říkáte, takže včera jsme stihli vyluxovat, dneska bychom mohli dojít s odpadem, tak se tady podíváme na web Rádia Wave do sekce třídění, respektive do sekce Wave News. No a právě třídění je tady označen jako takový český národní sport. Každý člověk totiž v České republice loni vytřídil přes 90 kilo odpadu, a to jak třeba papír, plast, sklo nebo i plechovky. No a za loňský rok je to prý úplně rekordní množství obalového odpadu a na každého člověka právě připadá přes 90 kilogramů, což je hodně, když si představíte, že to je třeba tolik, kolik vlastně člověk váží. Takže to vyplývá z auditovaných dat, což je teda evidentně bude asi blízko realitě. No a server Ecolist tvrdí, že je to o 2,3 kila víc než o rok předtím, ale už nevíme, jestli je to proto, že jsme vyprodukovali víc odpadu, anebo jestli ten odpad prostě jenom líp třídíme. To nechám na vás, pro kterou variantu se rozhodnete. No ale v celé České republice vzniklo přes 1,1 milionu tun právě obalového odpadu, což je obrovský číslo. No a 78% z něj se prý podařilo zrecyklovat, dalších 11% použilo v energetickém využití, no a nejlépe si dlouhodobě vede papír, u kterého recyklace je až 87%. Takže kdyby náhodou jste chtěli odejít s košem, tak si prosím vás jenom překontrolujte, že ho máte rozstříděný, ať ty čísla nepokazíme. Teď už člověk krve a v kuchyni.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave. Sedím v

A water nejenom vodou živ je člověk a taky asi chlebem, doufejme, ale spoustou dalších jídel. O tom ví své Action Bronson, protože tenhle hudebník je taky velký gurmán a kuchař, což asi víte, pokud máte rádi jeho hudbu, a nebo třeba ho znáte možná jenom jako průvodce právě nejrůznějšími gastronomickými momenty a místy. Tenhle ten newyorský rapper vydává za poslední roky desky s takovou pravidelností každých 2 let, no a 8. zářez do diskografie nazval Planet Frog, no a vychází tak už typicky 2 roky po předchozím albu. Beaty tady už tak dost typicky dodal třeba Kenny Beats a nebo Harry Fraud. No a hostovačky se můžete těšit, budou taky třeba Lil Yachty a podobně. No a teď už si pustíme jednu novinku od Actiona Bronsona, proto o něm mluvím, nejenom taky proto, že byste mohli třeba zkouknout nějaký jeho recept na třeba tip k vašim nedělním obědům a večeřím, pokud máte čas, ale chybí vám inspirace, tak Action Bronson určitě rád poradí. Tentokrát ale docela rád poradí speciálně třeba přehnutou smaženou pizzu calzone, o které i v tomhle novinkovém tracku rapuje, tak třeba vás to rozchutí. Yeah.

0: Girl IRL a Girl Boss společně s Gosling a taky Zone nám dohrávají za chviličku třeba Lichnovský anebo taky Litany a spoustu dalších skladeb a taky hudebníků a hudebnic od nás čeká určitě v následujících 3 hodinách. No máme za chviličku taky 9. hodinu ráno, takže doufám, že se příjemně probouzíte do dnešního nedělního dne. Máme 17. květen, kdyby vás tenhle údaj ještě dneska třeba minul a byl pro vás nějakým způsobem důležitý, tak už ho taky víte. No a já doufám, že si užíváte příjemně strávený čas s vysíláním Rádia Wave. Udělám pro to úplný maximum a vy taky můžete pomoct třeba dnešnímu ránu tím, že si dáte kafe nebo něco dobrýho, co máte rádi. Takže ještě jednou hezký ráno, hezký vstávání a v další hodince nás čeká třeba Karolina Beranová a nebo Janelle Monáe.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Litany a playlist společně s Oskarem Schellerem a za chviličku už slibované Karolína Beranová, Janelle Monáe, ale taky třeba Emma Louisa Flume a Waterbased. No a taky nám za chviličku odbije ta slibovaná 9. hodina, takže pokud je právě vstáváte, tak vám přeju příjemný začátek nedělního rána nebo dopoledne společně taky s Rádiem Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

feel, jak se cítíte, když jdete třeba večer někde sami domů, a nebo když třeba ten, s kým aktuálně chodíte, třeba s vámi chce sdílet polohu, anebo naopak nechce. Tak je tohleto velké téma, možná pro vás ani není, protože jste si nevšimli, že třeba vaše telefonní zařízení má vůbec možnost takovou polohu sdílet, anebo ne. Což si myslím, že je třeba dobrý vědět, minimálně proto, abyste se rozhodli, jestli tu polohu prostě máte vypnutou anebo zapnutou. Velký bratr v kapse je sdílení polohy projev péče a nebo nová forma dohledu. Tak tohleto je taková úvaha, se kterou vstupujeme společně se Sarah Abulkasim a taky Barborou Součkovou do nového dílu podcastu, který na vás čeká už teď ve aplikacích nebo taky na našem webu, jmenuje se Hotspot. No a vědí vaši blízcí, když někam jdete, kde se v tu chvíli nacházíte, a pokud ano, tak kdo vlastně vůbec inicioval tenhle nápad a jak se v tom cítíte? Jste si jistější tím, že jste bezpečí, a nebo máte pocit, že na vás někdo dohlíží a že vás kontroluje. Sdílení této lokace není úplná novinka, ale v poslední době je to takový krok, který razantně nabývá podoby společenského významu, tahle ta funkce. No a podle dat nejrůznějších společností až 75% zástupců generace Z právě sdílí svoji polohu, což dělají až 4x častěji než starší generace. Takže proč právě generace Z sdílení své polohy za důležité považuje a co třeba na tom nepřipadalo úplně fajn, OK, anebo zajímavé jim předchozím generacím, můžete zjišťovat právě v aktuálním podcastu Hotspot. No a pak se můžete taky zamyslet, jestli vůbec tu funkci využíváte, případně jak se ohledně toho cítíte. Teď už mes a chcem tě v sebe najít.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Blady a One in a Million. Možná i vy se někdy cítíte, že jste prostě jedním z milionů anebo jednou z milionů. Pokud máte pocit, že jste jedním z milionů, tak možná trpí nějaké vaše ego a potom by bylo asi dobré se tomu pověnovat, no a taky třeba poslechnout aktuální Boys. Dneska po 8. hodině na vás totiž čeká právě další díl, no a v dospělého chlapa jsem se proměnil po smrti mámy. Tam mi to celý došlo a je mi líto, že jsem si spoustu věcí uvědomil pozdě. Přiznává v aktuální epizodě Čestmír Strakatý, což je moderátor, no a v rozhovoru mluví třeba o vztahu se svými rodiči, o jeho cestě k jednomu z nejúspěšnějších podcastů u nás, a s Krištofem se shodli na tom, že nejlepší deska, možná teda vůbec, je Play od Mobyho. Takže ať už sdílíte tenhle názor a nebo ne, tak na vás dneska v 8 hodin večer čekají Boys.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Bibarubi a worth it. Bibarubi je super slovo, protože když se na něj naučíte a zjistíte, jak vypadá, tak potom ho vyslovit je vlastně jako kdybyste bubnovali, ale jenom ve slově, což je zábavný. Která slova mají a která slova nemají rádi chudáčci, tedy Adam Ernest a Petr Uhlík, budeme zjišťovat v aktuální epizodě. Co vy a třeba slovo šupléra, vožungr a nebo kombíčko. No tak kletby a nebo taky nejrůznější zaříkávadla na vás čekají v aktuálních chudáčcích. Taky tady dojdeme a zjistíme, jaká slova třeba se chudáčkům pletla, stejně jako mě teďka, ale třeba kterým špatně rozuměli v písničkách, což má taky speciální cizí slovo jako název a já si ho nepamatuju. Nicméně aktuální chudáčky o slovech, která je baví a která ne, si určitě pustíte. A tady je taková malá ukázka, abyste věděli, jak to celé bude znít.
1: Teď jsem prostě se učil text a v té ta věta byla: děti zůstavitele jsou nepominutelní dědicové.
2: Do čeho ses to učil?
1: To jsou ty vraždy v kraji. A normálně mi došlo. Za prvý jsem v životě neřekl nepominutelný. Nikdy.
2: No.
1: A nikdy jsem neřekl zůstavitel.
2: No tohle spíš, to je hustý. Co to, kdo to je zůstavitel?
1: Zůstavitel je ten,
2: zůstavitel zoologický.
1: Po kom zůstane to... Ten, co umřel. Ten, jo, co po něm zůstávají ty věci.
2: Takže neboštík.
1: Dalo by se říct i neboštík, ale nikdo mi tam napsal zůstavitel. A nehádal jsem se, prostě jsem se to naučil, ale bylo to teda docela jako těžký.
2: To chápu,
1: jakoby pain, no. Možná.
2: Zní to jako... Chtěl jsem si vzpomenout na nějaký anglicismus, ale jsem starý. Napadly mě jenom 16 českých variant.
1: A Amos tě pohladil teď právě, jo, cítil jsem to.
2: Hele, a máš nějaký slova...
1: Amos vala playa. Pardon.
2: A máš nějaký slova, u kterých jsi až v hodně pozdním věku zjistil, jak se správně vyslovujou a zjistil jsi, že si je celý život vyslovoval špatně?
1: Ano, ale to je anglicismus taky. To je nejvtipnější, to máme s Andreou.
2: No.
1: Hele, my na něj máme úplný crush. A je to crash?
2: Sakra fakt.
1: No. Říká se, naopak je to.
2: Podle mě se říká crash. Podle mě.
1: Ne, takže, ano, my jsme říkali crash. My jsme furt, no, mám na něj docela crash.
2: No, a on se říká crash.
1: A crash se říká.
2: Uf, dobrý, tak nejsem tak starý.
1: Dobrý, uf, tak ty jsem to pomotal. Ty lidi se s tou zasmějou a říkají si, jasně, on ví, jak se to říká správně. Ale jako ještě se tím pohraje.
2: Jo.
1: A ty, ani tohle vůbec nevnímáš, jo, protože ty jedeš prostě, jasně, co jsem tak říkal. Takže to jak řekl, tak crash.
2: Já mám na něj hrozný crash. No jo, nebudu říkat jméno, ale...
1: Zase ta holka s morčátkem?
2: Ne, to není, ale říkal mi kamarád Filip Kaňkovský. Jedný z jeho slečen, že říkala, hele, prosím tě, Tomáš, prostě prach jak uhoř.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Anet X a taky Nobrilison s ním společně Taomi. Teď už se podíváme za britskou hudebnicí, která se říká Charlie XCX. No a po obrovském úspěchu z desky Bread, která vlastně i olejbolovala celou jednu letní sezónu, takovou hodně křiklavě zelenou v roce 2024, už to je dva roky zpátky, se znovu hlásí o slovo. No a právě singlem Rock Music, po období, kdy její hudba dominovala klubům a sociálním sítím, se zároveň taky výrazněji začala objevovat ve filmovém světě. No a v poslední době pracovala taky třeba na hudbě k adaptaci nebo další adaptaci snímku Wuthering Heights, takže Bouřlivé výšiny, pokud jste viděli. No a to naznačuje možná takovou proměnu tvorby Charlie XCX, ta novinka. Sice název odkazuje k roku, ale ona si dál pohrává hlavně s popovou formou, trošku špinavějším a hlučnějším způsobem s kytarami, ale zároveň to taky funguje jako taková první ochutnávka z připravovaného 7. alba, ke kterému oficiálně zahajuje mediální kampaň, tak uvidíme, jakou si vybere barvu a jestli to zase zasáhne celou nějakou roční sezónu. Rocková deska to spíš nebude, ale minimálně tenhle úvodní track, který už jako single běží venku, je teď momentálně před náma, takže to můžete naznat sami, jak moc se kytarově to nakonec bude znít.

0: Mat 213 a za chviličku Boblídy, shopping a taky překročíme společně 10. hodinu, takže doufám, že se vám krásně vstává, nebo já nevím, usíná klidně, obidva snídá, prostě cokoliv, co se vám teď chce dělat, anebo co musíte. U mikrofonu vás zdraví Tereza Havlínková a vy posloucháte Radio Wave.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

designery a high fashion. O módě může být hudba, stejně jako hudba může obsahovat hodně sportovních témat. My jsme si už možná zvykli, že třeba TK z uskupení 58G je fotbalista, taky víte, že Rohony tak trochu hrál fotbal. Pravděpodobně je to jako jiná liga, nebudeme říkat, kdo je v které lize. Jde o to, že když milujete sport, tak dost často právě třeba taky skončíte tím, že děláte hudbu, nebo tam můžete začínat. Každopádně teď na nás čeká rapper, který se jmenuje Floorball a producent Mar Junior. No a ti vydávají nový projekt s názvem Multisport, takže tam se skovají sporty úplně všechny. No a pod pseudonymem Floorball se skrývá frontman kapely Dukla, kterou taky dobře znáte z našeho vysílání. No a tenhle ten více rapově orientovaný projekt vykopl minulý rok trefně pojmenovaným EPčkem Alias. No a vy ho můžete slyšet, stejně jako na něm můžete zaznamenat taky třeba Mata 213 a nebo na albu elektronického dua Media Service, za kterým stojí právě zmíněný producent Mar Junior. No a tahle spolupráce není žádná náhoda. Media Service jeli s kapelou Dukla jejich poslední tour, takže měli asi dost prostoru se seznámit. No a album Multisport zvukem připomene britskou DIY alternativní scénu, a takže čekejte kombinaci tanečních tracků a taky osobních zpovědí. No a do playlistu jsme si právě druhou ligu nasadili, takže teď, kdyby vám chybělo nějaké sportovní utkání, tak Floorball and Mar Junior.

Český rozhlas Rádio Wave.

0: Smack a P-Money, to si myslím, že taky můžete celkem dobře si jakoby doprobudit, kdybyste chtěli u tady toho hodně ostrovního zvuku, který ale pochází ze Strašnic, jak možná správně tušíte. No a kdyby vás teď třeba zajímalo, kam vyrazit, kam se podívat na nějakou hezkou procházku a nebo taky třeba někam možná i dál vycestovat, tak vás potěší informace, že už za malou chvíli, tedy dneska v neděli po 12. hodině na vás čeká Casablanca. Tentokrát se můžete vydat do neznámé a možná známé Albánie s Adamem Blažejem, který vás v aktuální epizodě v repríze bude zvát na právě krásná a taky málo známá místa v Albánii. Takže kdyby Albánie byla vaším snem třeba pro letošní rok, tak určitě můžete znovu vyslechnout tenhle díl a udělat si nějaké poznámky, abyste třeba byli připraveni na cestu.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
1: na rádiu Wave.

0: stick around. I take you, me, my uncle Pinnell. We call him PB Barney. He the handicap rapper. He the coolest one in the world.
1: Lucky Day a Feels Like. Kdybyste chtěli nějaký tip na to, co poslouchat, tak třeba dneska potkáte někoho s hudebním vkusem, který vám konvenuje a ten člověk vám třeba řekne, co aktuálně poslouchá, což je úplně ideální. Možná to zažijete na rande, což bych vám taky dost přála. A nebo prostě jenom odposlechnete v tramvaji. Těch způsobů, jak se inspirovat, je hodně, ale teď nabídnu jeden, který přichází od hudební skupiny Mořední. Původně to byl solový projekt ostravské hudební Marcina, dnes se z ní stala ale taková početná kapela. A s lehkostí pírka kombinuje popový nápěvky se silnou poetikou, chytlavé melodie, ale i postpunkové riffy. No a skupina Mořední se nám tady představila 17. dubna v našem proskleném studiu v rámci Studio Session, takže jste si je mohli poslechnout. I teď si je zpětně samozřejmě můžete poslechnout na našem YouTubeovém kanálu. No ale co jste neslyšeli, protože to nám řekli v zákulisí tady naší Fono Session, bylo, co rádi poslouchají oni. Takže pokud vám třeba Mořední připadají jako zajímavá kapela, tak teď máte možnost si vyslechnout, co oni sami poslouchají a třeba si ty svoje playlisty taky trochu obohatit.
2: Hudební tip Rádia Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební tip Rádia Wave.
3: Čau, tady Marcin z Mořední a tohle je náš hudební tip.
4: Občas

0: konečnou.
1: No ja bych chtěl vypíchnout hlavně EPčko kapely Sakai Club, které se mi moc líbí, jak udělali. Dělali to s producentem Rainerem a nahrávali část právě u nás ve studiu s Lukášem, takže jsem byl přímo u toho zrodu a musím říct, že z toho dostali jako moc pěkné věci a musím je doporučovat a chci je doporučovat všem, na koho narazím, protože si myslím, že ta kapela si zaslouží jako pozornost. Měli výborný křest v Olomouci a přeju té kapele hlavně jako jenom to nejlepší, že? Takže myslím si, že písnička třeba Holka z periferie nebo Holka z centra, Kluk z periferie si myslím, že patří jako mezi highlighty na tom EPčku. No, je tam i Kateřina Černá tam zpívá a celé se to jako podle mě podařilo.

0: Čau, tady Slon z Moře dní a tohle je můj hudební tip. A já jsem si vybral, není to česká kapela, jsou to myslím Australani a jsou to Tropical Fuckstorm, které mi kdysi ukázal kamarád Vence Buchtelík, který nám i dělal vlastně vizuál na desku. A písnička Let My Tires Down, moje úplně srdcovka od té doby, jedna z nejvíc prostě.
1: Hudební tip Rádia Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební tip Rádia Wave.

Elamínu se za chviličku Lip Kritik a teď se můžeme společně podívat na to, co budete vařit k obědu. Jestli vám opravdu už došly nápady a ani vám nepomohlo, že jsme si pouštili novinkového Action Bronsona, takže nebudete smažit pizzu přiloženou na půl, tak teď třeba takový hodně nezvyklý nápad a to je třeba jezevčí maso, což je teda tradičně spíše zimní pokrm a na jaře už evidentně jezevce nahrazují jiné lahůdky, ale jestli si říkáte, tak počkám asi, až bude válka, protože proč bych teď jedla jezevce, mohli byste ho taky třeba objevit v meníčku jedné restaurace. No a na našem webu i rozhlas se můžete nově seznámit se šéfkuchařem, který se celkem příznačně příjmením jmenuje Knedla. Je to Jan Knedla, šéfkuchař restaurace Papilio, která má v Česku celkem nezvyklé dvě michelinské hvězdy. No a ten v rozhovoru pro Český rozhlas Plus odhalil spoustu zajímavostí. Třeba to, že si myslí, že v kuchyních by měly být genderové role vyvážené, tedy že je rád, když v kolektivu pracuje aspoň tolik žen jako mužů, protože prostě je to pak zdravé a příjemné prostředí pro všechny, samozřejmě pracovní prostředí. A taky mluví o tom, jak se vyrovnávat se změnou sezóny, jak propsat právě sezónní pochutiny, potraviny a produkty do meníčka. No a právě o jezevcích mluví jako o zdroji zajímavého masa. Je to podle něho něco mezi divokým prasetem a skopovým, které je navoněné tukem. No a v lese se musí jezevci redukovat, takže je podle něj škoda nevyužít je v kuchyni. Tak si našel staré kuchařské knihy a z nich vyčetl, na jaké způsoby takového jezevce připravovali kdysi dávno, no a hodně moderně to zpracovali po svým. Takže kdybyste teď někdy třeba ještě chtěli stihnout rezidua tohohle zimního meníčka, tak jezevec by vás už nemusel nutně překvapit. Já teda sama jezevce jsem pravděpodobně nejedla, ale tak vysoká gastronomie skrývá spousta tajemství, anebo samozřejmě Bůh ví, na jaké maso ještě v budoucnosti dojde. Takže pro všechny, které zajímá gastro, takový rozhovor, který by vás mohl zaujmout jenom o provozu a o tom, jaké to je prožívat drill a práci právě v kuchyni, ale taky o přístupu k surovinám a jejich kombinacím. Rozhovor na Českém rozhlas Plus s Janem Knedlou. No a teď už dost toho jídla čekají nás Lip Kritik nebo James Blake, Lil Yachty a mezi Patrick Litt s jejich náměstí 5. května.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: náměstí 5. května, teď máme ale 17. května, za chviličku nás čeká Dukla a potom taky Billie Eilish, která vám tady dopumpuje oxytocín, pokud vám schází při nedělním dopoledni, ale já doufám, že ne. Taky společně překročíme 11. hodinu a čeká nás poslední hodinka vysílání s Terezou Havlínkovou. Takže doufám, že se máte krásně venku, je hezky minimálně tady, kde já sedím a vidím výlohou ven na Vinohradskou ulici. No a jak jsem říkala, Dukla a kluk jako já.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Underscores Tell Me You Want It, což většinou chcete, co většinou chcete, jsou novinky, protože nové impulzy většinou přináší pocit, že se váš život a svět vyvíjí a to je příjemné. No a Rhino je právě takovou novou akvizicí na všem playlistu. Tahleta portorická zpěvačka se na scéně pohybuje už od počátku dekády, ale její velký průlom přišel, když si ji Bad Bunny pozval na nahrávání desky Debbie Tirar Más Fotos, což je vždycky velký zlom v kariéře, když se něčeho takového můžete zúčastnit, no a ona tam právě hostuje v jedné skladbě. No a následně si ji vzal sebou i na světové turné, takže tahle spolupráce hodně zafungovala. No a poslední desku je pod jménem Capicu vydala v roce 2024, loni je pak ale rovnou přihodila několik singlů a pod názvem Gris se skrývá další právě singl, který jsme si nedávno nasadili. No a teď si ho pustíme, protože k němu je navíc ještě taky videoklip, takový meditativní audiovizuální dílo, které rozmazává hranice mezi zvukem, pamětí a taky fantazí, tak my myslím, že takhle při nedělním stále ještě dopoledni si můžeme dovolit udělat to podobný třeba právě u nás v playlistu, takže se teď můžete zasnít a nechat zvuk rozmazat hranice čehokoliv, co potřebujete společně právě s novinkovou Right Now.

0: Jim Legacy a Father. No a teď už nás čeká ukázka z nové studovny. Já vím, že se blíží léto a možná už byste radši přemýšleli spíš nad tím, kam jete na prázdniny, ale teď nás čeká právě připomínka toho, že náš jazyk se proměňuje a s bývalým novinářem, lektorem srozumitelného psaní a taky autorem webu a slovníku Heknutá čeština 2.0 Martinem Kafkou budeme probírat nejenom to, jak má vypadat dobrý text, takže pro případ, že vás ještě čeká nějaké to psaní takhle ke konci roku, anebo možná prostě je to vždycky takhle v květnu, že potřebujete něco psát, tak si určitě aktuální studovnu pustte a takhle přibližně to tam bude znít.
1: Ten největší rozdíl, si myslím, mezi tím, jak jsme mluvili my a tím, jak mluví dnešní vlastně mladá generace, je ten, že my jsme vlastně pořád ještě se snažili ty jako výrazy převádět do češtiny hodně. Mm-hmm. A dneska je ten slang vlastně mezinárodně, globální. Jo. Je to vlastně angličtina, je tam vlastně ten kód je pro celý svět stejný, takže oni, když koukají na YouTube a TikToky a na všechny možný jako vlastně sociální sítě, tak komunikují stejně po celém světě. Že vlastně dokážou se mezi sebou dorozumět a tím pádem ten vliv té angličtiny vlastně na tu češtinu těch mladých je obrovský. A někoho to může dráždit, já si myslím, že prostě jakmile ty lidi budou stárnout, tak budou používat jiný slovník.
2: Já jsem si teď vzpomněla na svého kamaráda Radima, kterého tímto zdravím. On vždycky, když jsme spřáteli v nějaké konverzaci, tak on je ten překladatel a hrozně ho to baví a že vždycky přesně přijde nějaké anglické slovíčko a on ho doslovně přeloží do češtiny.
1: No, to miluju takovou tu hru třeba v některých jako i podcastech nebo někde, kdy to slýchám jako třeba hot take, že jo, jako že někdo říká horký úchop.
2: Horký úchop, ano.
1: To mě jako strašně baví, vlastně tahle ta hra s tou angličtinou, že jako, a to je vlastně ta výhoda češtiny, jo, že my vlastně můžeme dělat tyhle ty ptákovinky, protože my nejsme světový jazyk, my nemusíme být srozumitelný pro všechny v každém koutu světa, my si to můžeme jako tady šudlat pro těch 10 milionů lidí v podstatě, 10 milionů mluvčích. A vlastně tím pádem to může mít dvojsmysl nějaký, můžeme si s tím hrát a můžou v tom být jako různý významy, takže to je na tom zábavný.
2: Ještě to vztáhnu k tomu vzdělávání. Jak by v uvozovkách, jak by měli mluvit vyučující? Jestli by měli odrážet ty trendy v jazyce a tím se přiblížit té generaci a třeba jestli by to pomohlo k lepšímu pochopení té látky, kterou vykládají?
1: Já jsem se o tom bavil se svými dětmi. Jedno mé dítě starší má, dcera má 16 let, to mladší syn, tak ten má 14. Takže věřím, že to je zhruba takový nějaký jako vzorek, který by tomu mohl pomoct. Tak ta starší se stydí, když používáme, jako my, jako boomři staří.
2: Je to cringe.
1: Je to cringe, prostě totálně, úplně uhlí. Takže já si nemyslím, že by to vyučujícím nějak zvlášť pomohlo. Myslím si, že by trošku působili divně na ty děti a trošku násilně, že jakoby vlastně vstupují do jejich světa. To si nemyslím úplně, že by bylo dobrý. Na druhou stranu měli by vědět, jako, co to zhruba znamená. To si myslím, že je fajn. A co si myslím, že je jako skvělý v té češtině ukazovat, jako fakt jako pestrost toho jazyka, že ten jazyk, my vlastně, když se učíme spisovný jazyk, jako češtinu, český jazyk, tak se učíme vlastně cizí jazyk, protože my od malička nemluvíme spisovně, my mluvíme prostě dost hovorově, že jo, používáme slang, používáme nová slova, každá rodina má nějaký svoje slovíčka, tak, má nějaký svoje jako vtipky, takže my se vlastně učíme hovorový jazyk, a pak přijdeme do školy a od 6 let se učíme spisovný jako jazyk a to je zase trošku jako jiná disciplína, takže to jsou jakoby dva různý jazyky, dvě různé češtiny. Já vždycky říkám, že kolik češtin znáš, tolikrát si Čechem, takže je jako vždycky jako lepší vědět více těch vrstev toho jazyka, nebo znát.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dneska nabídnu pár koncertů, které můžete navštívit, a když říkám pár, myslím tři výjimečně. Začneme v brněnském prostoru s názvem Kabinet Moose. Od 8 hodiny na vás čeká program s názvem Bonjour Brno a T2G a Abstral, Compost and Oddity. To je všechno názvy hudebníků, kteří vystoupí v rámci festivalu francouzské kultury, právě Bonjour Brno, a budeme propojovat současnou hudební francouzskou scénu s brněnským publikem. Na pódiu se představí dvě dvojice výrazných umělců, kteří přináší originální zvuk, energii i osobitý hudební jazyk, nejenom teda evidentně francouzštinu, takže kdo byste si chtěl popovídat a nebo si jenom vyslechnout hudební podání právě tohoto festivalu, tak můžete v brněnském Kabinetu Moose dneska od 8. Další pozvánka nás zavede do pražského prostoru Kafe v lese, kde na vás čeká posthudba od 8 hodiny. Tohle známé pražské duo kombinuje písničkové postupy a zlámanou elektroniku. Říkají tomu chcípácký pop, takže všichni antihrdinové všedního dne se můžou setkat v syntiákových plochách a rozsypaných beatech dneska ve Vršovicích. Pražský klub Sedmička na Strahově dneska uvede už od 7 hodiny Nebula, což je kalifornská formace stoner rocková. Ta vrací právě tenhle žánr k jeho podstatě. No a k tomu ještě taky přijdou nějaké hostovačky, takže kdyby vás zajímala třeba psychedelie a nebo vlastně ta úplně původní stoner rocková podstata, tak můžete zajít na Sedmičku dneska v Praze.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: V i-vysílání České televize.
3: Případy, které nedávají smysl.
4: Něco mi na tom nesedí, pane.
3: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
5: Patience je autistka.
6: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
4: Jen možnou.
6: Spíš patrnou.
4: Ne!
3: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
7: Klidně je mohla zavraždit ona.
3: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

That we spoke. Kdy vy jste naposledy mluvili s umělou inteligencí a na co jste se jí ptali? Ptáte se umělé inteligence třeba na to, co vám je, když vás něco bolí, tak to teď momentálně přináší jako téma server iRozhlas. Taková umělá inteligence ve svých všech různých podobách, samozřejmě podle nejrůznějších firem, je efektivním nástrojem na třeba přiložení lékařské zprávy do jazyka, kterému budete rozumět, ale diagnózu jako takovou byste podle tohoto příspěvku neměli nechávat právě na umělé inteligenci, ale spíš na odborné veřejnosti, tedy vaší ošetřující lékařce nebo lékaři. Někteří lidé, možná mezi ně patříte, pokud vás třeba něco bolí, tak se občas zeptáte umělé inteligence, ale ta rizika s touhle odpovědí spojená jsou samozřejmě nemalá, protože, jak se praví v nové příručce pro pacienty, na které třeba spolupracovali Česká lékařská společnost a Česká asociace umělé inteligence a taky Ministerstvo zdravotnictví, tak taková reakce nemusí být vždycky úplně správná a dobrá, protože umělá inteligence občas takzvaně halucinuje. Vy můžete klást otázky, na které prostě neexistují jednoduché odpovědi. No a když jde o vaše zdraví, tak by s tím člověk asi měl nakládat ideálně v rukou dalšího člověka. Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem vyšetření, ve které byly termíny, kterým jsme nerozuměli, říká Matěj z Prahy. No a ten se rozhodl jí vyfotit a nahrát do chatbota. Ten mu z latinské vlastně hantýrky nebo z názvu přeložil onemocnění srozumitelně a popsal ho. No a myslím, že umělá inteligence v tomhle případě byla opatrná a dala odpověď, aby abychom nepanikařili z toho, co nám z takové zprávy vyplývá, dodal samotný Matěj. No a právě k tomuhle překladu vysvětlování pojmů by takový chatbot mohl být docela dobrým pomocníkem a rádcem. Samozřejmě je důležité, abyste do téhle informace nebo do té otázky nevkládali ideálně své osobní údaje. No a taky vám může umělá inteligence pomoct třeba se sestavením otázek před návštěvou lékaře. Vyšetření ale samotné nenahradí, jak asi správně tušíte. No a právě i s takovými případy se aktuálně lékaři a lékařky setkávají. Třeba Pavel Sova ze středních Čech říká, že otázky, které kladou na tyto systémy, jsou často akutní anebo chronické povahy. Například, když pacient není dost spokojený s léčbou anebo má chronické problémy, které se mu vrací, tak často své problémy právě s chatboty konzultuje. Takže zvažte situaci a taky hlavně to, jaký typ nástroje používáte v momentě, kdy chcete pomoct, a jestli necháváte zodpovědnost ve svých rukou nebo ji delegujete na odbornou veřejnost, anebo třeba se snažíte nějakým způsobem sebe léčit za pomocí chatbota. Takže informace na serveru irozhlas.cz a zamyšlení nad tím, kam až pouštíme technologie do svých životů, ať už jsou zdravé a nebo méně. Teď už třeba novinková Tiki Majza a nebo Audrey Nuna ve výhledu.

0: Od Rinuna a Damn Right, tak jestli jste si říkali, že už se nám tady chýlí konec, tak jste byli opravdu na tom dobře a správně jste odpověděli sami sobě. Teď už nás čeká jenom Katarzia, Pulp a taky Hugo Tox. No a potom už můžete vyrazit cestovat po Albánii s Casablancou a taky dál poslouchat vysílání Rádia Wave. Já se na vás těším zase někdy brzy, třeba příští týden. Vy si užívejte hezkou neděli a mějte se krásně. Pa!
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Adam Blažej je můj dnešní host. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Společně se budeme bavit o Albánii a jenom o Albánii dneska, nebo nevím, jestli nám to někde neuhne za hranice, ale Albánie je naše dnešní hlavní téma. Adam Blažej má zároveň web a sociální sítě Neznámá Albánie, kde mě některé jeho posty právě zaujaly a chtěl bych se bavit o těch míň známých stránkách téhle země, kterou má hodně dobře prozkoumanou. Kdy jste byl v Albánii úplně poprvý?
3: No, to je někdy 15 let zpátky třeba. Odhadem, teďka už to taky přesně nevím, 2010 zhruba to bude, tak nějak. Mm-hmm.
2: A od té doby třeba 30krát.
3: Já už to teďka moc nepočítám, poslední dobou tam jezdím častěji, takže třeba loni jsem tam byl asi 5krát a vrátil jsem se v pátek naposledy, takže když mám volno, tak jedu.
2: A teďka v pátek, to jste byl kde?
3: Byl jsem na jihu, protože tam je zima a já mám strašně rád hory, takže se snažím chodit co nejvíc po horách, ale tak nahoře je teďka sníh, takže se vybírám spíš takový jako místa, který mě tím sněhem nelimitujou. A na jihu je prostě, na jihu Albánie míň jako lepší většinou počasí, takže jsme se tam nějak jako motali. Ještě za mnou přiletěl kamarád, takže jezdili jsme chvilku autem, chvilku jsem tam chodil pěšky. Taková moje klasika.
2: Takže máte vyzkoušené, jak jako do Albánie letět, tak jet po zemi, tak si na místě třeba půjčovat auto, nebo i kolo třeba na Albánii na kole?
3: Na kole jsem v Albánii nikdy nebyl. Myslím, že to tam samozřejmě je, lidi tam si berou kola, jsou tam i půjčovny, ale ještě to nemám vyzkoušený. Je to něco, že moc vlastně na kole nejezdím ani v Čechách, takže tohle vlastně jsem zatím nevyzkoušel. No.
2: Albánie měla dlouho po rozpadu východního bloku takovou nejistou pověst, nebo nevím, jestli se dá říct jako konfliktní, nebo takovou ušpiněnou pověst, která se v posledních letech už asi zbavila a jezdí tam mnohem víc lidí, je pro ně asi taky připravená jako výrazně větší infrastruktura, ale pořád je tam hodně neznámých a neobjevených míst?
3: Je to tak. Ta řekněme, špatná pověst se té Albánie drží zuby nechty a musím říct, že dostávám spoustu dotazů od čtenářů o cestování po Albánii a tak třeba každý druhý se týká bezpečnosti. A zcela pochopitelně, já to jako nemám někomu za zlý, ale ta situace se změnila dramaticky k lepšímu, pokud je o nějakou jako cestovatelskou bezpečnost a ta kriminalita jako vůči turistům je tam jako opravdu nízká, řekl bych, že je nižší než třeba jako v jiných zemích jižní Evropy, Španělsko, Itálie. Samozřejmě jsou nějaké jako případy historické, které jako i prošla českými médii a která samozřejmě jako ta Albánie nepomohla, ale myslím si, že kdo se tam kdy podíval, tak jako ví, že vlastně tam jako bezpečno na ulicích, ve městech, v horách a že to je vlastně země, kam se jako může vypravit klidně rodina s dětma, ženy cestovatelky, že tam jako nehrozí nějaké jako nebezpečí jako větší než jinde v Evropě.
2: Máte nějaký region, nějakou část Albánie, co máte obzvlášť rád? Jako, že byste řekl při té různorodosti, hory, moře, jako různé kultury, že nějaký region je něco, co vás prostě vždycky potěší?
3: Já na to nedokážu odpovědět, protože prostě ta Albánie je tak různorodá, že prostě všude narážím na krásná místa, ať už na severu, kde jsou ty, jako ty nejdramatičtější, nejhezčí hory, tak i na jihu, kde jsou prostě, kde je to zase kulturně hrozně moc zajímavý, tak já za to nedokážu odpovědět. Já prostě většinou to dělám tak, že když tam jedu a mám třeba týden času, tak si vyberu prostě okruh buď severem, anebo jihem. A A nedokážu říct, co je lepší. Prostě se mi líbí i prostě všude. Samozřejmě, pokud jsou místa, kterým se vyhejbám, a to je třeba ta jako velká aglomerace kolem Tirany, kde, prostě, kde to jako jsou, je jako velká ekologická zátěž, a tak tam většinou jako tím autem profrčím a jedu někam prostě, kde někam do přírody.
2: A Tirana samotná?
3: To je těžký. Já asi Tiranu mám docela rád. To město se strašně rychle mění. Je to prostě neuvěřitelně dynamický, když to srovnáme tady s Prahou, kde se jako kromě tančícího domu za 30 let nic nepostavilo pořádně, tak tam prostě žasnu nad tím, jako co je vlastně vůbec možný, jo? Že se prostě kolem centrálního náměstí rostou jako mrakodrapy, naprosto tam jako vlastně zničili třeba jako urbanistickou koncepci, jako se kterou to město vzniklo. Nemůžu říct, že to je prostě k lepšímu, ale je to prostě zajímavý, jako to sledovat, tu dynamiku je prostě zajímavý pozorovat, no.
2: To zní trošku jako popis nějakého divokého kapitalismu teďka.
3: Je to tak? Jako... Je to prostě divoký kapitalismus, no.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Je to tak.
2: No a třeba z těch ohledů jako kulturních nebo gastronomických, je Tirana to skutečné centrum pro Albánii, anebo se to hledá spíš najít rozeseta někde jinde po té zemi?
3: Tak samozřejmě v Tiraně jsou restaurace jako ze všech regionů, protože prostě Tirana je magnet jako pro všechny obyvatele, se strašně rychle roste a prostě ze všech regionů se do ní stěhují lidi. Takže prostě když jde člověk po centru, tak jako přesně vidí, odkaď ty lidi, co provozují tu restauraci, jsou, protože to často mají třeba prostě v názvu. Takže tam člověk opravdu ochutná jako z celé země kuchyni. No já jako vlastně nejvíc jídlo užiju spíš na tom jihu, kde to má jakoby, je to přiléhá, jako kdy ty regiony přiléhají k Řecku a prostě tam mě to asi chutná nejvíc. No.
2: Že tam je ten vliv řecké kuchyně nebo musaky, nebo nevím co?
3: Je přesně tak, ale albánská kuchyně je obecně jako velká prostě směska. Je to prostě, bere si je to středomorská kuchyně, je to ta balkánská kuchyně, taky ty grilovaný masa, jehněčí, a to je třeba
2: k tomu, něco, k tomu miska jogurtu nebo něco takového?
3: No, burky a burek s jogurtem prostě, jo. Je to prostě, teď tam prostě na každém rohu je teďka pizzerie, protože jako vliv Itálie jako kulturní je v Albánii obrovský, takže prostě všude jsou pici a jako špagety. Ale tak je to jako zajímavý pozorovat, jak se to tam prostě v té Albánii jako by takhle kulturně mele. No.
2: Co to je a kde to je Prespanské jezero?
3: Prespanské jezero je na jihovýchodě Albánie a je to vlastně jedno z největších jezer na Balkáně. Jasně, jako zajímavé tím, že tím jezerem prochází, nebo je, tam leží trojmezí mezi Řeckem, Makedonií a Albánií. A je to takový hodně jako zapadlý chudý kout Albánie, kde jako je to přírodně nádherný a vždycky se tam rád vracím.
2: A jak to tam teda vypadá z hlediska té krajiny, přírody?
3: Je to vlastně jezero, které je jako obrovské, to má, jestli to má třeba 20 kilometrů, může mít jako na šířku. No a v okolo jsou hory přes 2000. Pěkné vesničky a kulturně to zajímavý tím ta albánská část, že tam žijou Makedonci, jako etničtí, nebo Makedonci. Někdo jim říká Bulhaři, protože tam je tak jako i politický spor, že Bulhaři jim rozdávají pasy a pak ty lidi můžou cestovat už do Evropské unie bez jakýchkoliv jako restrikcí.
2: Proto se taky Makedonie jmenuje Severní Makedonie, protože Bulharsko tvrdí, že Makedonie je vlastně v Bulharsku nebo tak něco. Ne?
3: To je spíš jiný spor, který vede Makedonie, a to bylo jako s Řeckem.
2: Jo.
3: Takže vlastně to jako teď s Bulharama vedou jiný spor.
2: Z mnoha sporů, které na Balkánu jsou, nebo přesně historicky tak, byly, přesně si můžeme vybrat.
3: Ale to Severní Makedonie je vlastně jako byl výsledek nějaké jako dohody s Řeckem.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský podcast Radia Wave a dneska se bavíme o Albánii. Když vyrážíte někam do hor, co si berete za jídlo? Když jste jenom na týden nebo na 14 dní třeba v Albánii, tak si jako přivezete instanty z Česka a ty máte v horách. A nebo v poslední vesničce se zastavíte na nákup, naberete, co nabízejí místní a z toho potom fungujete.
1: Na treky já jsem si vždycky bral místní, jsem si kupoval místní jídlo a já jsem taky hodně nenáročný, jo, že si prostě vezmu chleba něco k tomu a já vlastně jako jsem dělal treky několika dní, kdy jsem prostě neměl vařit a pil jsem vodu, neměl jsem ráno prostě svůj oblíbený čaj, ale nějak jsem se přesto přenes a prostě když to šlo, sešel jsem někam do vesnice, tak jsem si dal něco prostě jako místního. Ale jinak prostě jsem o chlebu, něco k tomu a nějakých sušenkách. Není to nic extra.
0: Tak to je docela asketický.
1: Ale pak si to samozřejmě vynahradím někde dole.
0: A Albánie to je víc kafe než čaj, ne? Mezi místními.
1: Je to tak, nicméně je tam taková specialita v Albánii, že jako všude v Albánii je rozšířený takzvaný horský čaj a to je jako bylinka, která roste od nějakých třeba 1500 vejš a sbírají prostě pastýři, co tam prostě pasou ovce a suší se to a je vlastně, dělá se z toho čajový nálev a je to taky lahodný, já se to vždycky vozím domů prostě po kvantech a to vlastně mají úplně všude. A takže jako když se člověk dá čaj, tak vlastně se primárně myslí ten horský čaj.
0: Jo. No. To je takové dlouhé stéblo takové a na tom jsou navěšené takové vlastně kuličky nebo květy nebo co
1: no,
0: to je.
1: No.
0: A to se potom jako nadrolí nebo nasáčkuje i a to máte rád teda?
1: Jo, to prostě nějak jsem se na to jako navyknul a je to jako já vlastně bylinky moc nemusím, ale tohle je lahodný, není to moc hořký, jako prostě nějaká šalvě a takový věci, která mimochodem teda v Albánii se sbírá nebo pěstuje taky hodně.
0: Ve spoustě horských sedel v Albánii taky vždycky stojí nějaký prodejce nebo prodejkyně a buď mají čaj, nebo mají něco jako dobrýho. Co si takhle vlastně nejvíc, jako nejčastěji dáte?
1: No.
0: Při té vaší nenáročnosti teda.
1: Když někam zajdu, tak si většinou dám pivo z Korči, což je ten nejstarší pivovar, v Albánii je, někdy od 30. let. A to je prostě moje taková jako srdcovka, no. To si dám rád vždycky.
0: A v tom nemají prsty Češi, jak mají prsty v různých pivovarních kulturách na Balkáně?
1: Myslím, že tam byl český sládek, jestli se nepletu, ale teďka už snad ne, ale jako nějaká spojitost tam je, ale myslím, že zrovna tenhle pivovar nezakládali Češi a teď doufám, že nekecám.
0: Protože určitě ten Sarajevský, ono to bylo asi ano, tak ještě tak součástí Rakousko-Uherska, ale možná, že ty prsty nesáhly až do Albánie.
1: Myslím, že ten Korčanský není založený Čechy, ale tak se to teda ruku do ohně nedám. No. Je třeba lázně tam, jako u Elbasanu tam zakládali Češi, takže jako tam třeba nějaká stopa nebo Češi. Lidi z bývalého Československa, myslím, že to byli Němci, protože byli od někde z Mariánských lázní, ale bylo to někde v meziválečním období.
0: A tam jste byl v těch lázních?
1: Byl, je to takový jako opravdu kulturní zážitek.
0: Jaké to je? To neznám vůbec.
1: No, rozhodně si to člověk nesmí představit jako nějakou jako vymazlenou promenádu ve Varech nebo ve Františkových nebo v Mariánských lázních. Je to prostě taková jako devadesátková architektura, jestli se to dá vůbec nazývat architekturou, prostě halabala.
0: Jako beton teda?
1: Beton, sklo a taky jako opravdu prostý hotely, který mají každý přiveden jako z toho pramene jako tu teplou vodu, takže oni si tam prostě mají, každý tam má nějaký bazén a jako ty vany. A je to takový jako hodně jako samo domo, ale má to tam fakt jako atmosféru, takže doporučuji.
0: Mně to přišlo, že jste se trošku jakoby ošíval, když jste

0: hledal způsob, jak správně popsat ty lázně, zároveň moc nepohanět, ale nedělat z nich ani něco, co nejsou, protože i tím, co děláte online, vlastně Albánii hodně jako propagujete nebo učíte další lidi, aby ji měli tak rádi, jako ji máte rád vy. Je teda něco, co vidíte na Albánii hodně kriticky, nebo před čím byste třeba i varoval? Jasně. Teď myslím cestovatele.
1: Jasně, já Albánii miluju, ale koukám na ní kriticky. A je tam jako, a jsem pozorovatel, prostě na tu zemi koukám, jak se vyvíjí a ne všechno se mi líbí, ale zároveň nějak nemám potřebu do toho úplně zasahovat. Jako jestli bych měl vypíchnout něco, co se mi jako extra nelíbí, tak je to jako přístup k ekologii, tam jsou jsou obrovský ekologický problémy. Je to třeba vidět vždycky po povodních, kdy se prostě spláchnou odpadky z řek. A to je něco jako naprosto příšerného. Co se to jako, kolik odpadů se vyplaví prostě do moře. Hodně lidí z toho je v šoku, musím říct, jako který třeba prostě o tom nevědějí, tak to samozřejmě v průvodcích moc jako nenajdete, že, jako, že jsou prostě všude odpadky, ale je to tam jako v míře jako daleko větší, než je u nás. No. A ta země prostě se má bohužel příliš slabý úřady na to, aby s tím dokázala rychle něco dělat. Samozřejmě jsou mezery v osvětě těch lidí, kteří jako neměli vyhazovat ten odpad, ale zároveň jako ten máslo na hlavě má i ten stát, který prostě nedokáže zajistit tu infrastrukturu na to jako zacházení s odpadem. Obrovský korupční skandál se spalovnou, kterou nakonec ani nedostavili. Takže prostě chyba je tak jako prostě na obou stranách. No. A mění se to, řekl bych, k lepšímu, ale na můj vkus hodně pomalu.
0: Co byl nejlepší horský trek vícedenní, na kterém jste kdy byl v Albánii?
1: Zase to je těžký říct, ale strašně se mi líbil trek, který vede podél albánsko-kosovsko-makedonské hranice. Dneska tam nechodí tolik lidí a ty hory jsou jiný než tam na severu, kam jezdí nejvíc lidí. Tam na severu jsou taky ty vápencové věže a taky to jako hodně dramatická krajina.
0: To jsou ty prokletí, ne?
1: To jsou ty albánské Alpy, nebo jako v jihoslovanském prostředí se tomu říká to prokletí. A ten, který se hrozně líbil mně, je kolem hory Korab, která je vlastně nejvyšší hora Albánie a zároveň severní Makedonie. A ten horský hřeben vlastně už se táhne jako i z Kosova. A to jsou taky jako nekonečné louky a pastviny vysokohorský. Tam jsem se to hrozně užil. A je tam hrozně málo lidí. Prostě taková ta jako ryzí příroda, kam prostě se vždycky rád vracím. No.
0: A tam jste byl... A to byla akce se spaním venku, nebo po nějakých...
1: To jsem šel ze stanem, no.
0: Chatách, nebo tak?
1: No, teď se to už dá jít z chaty na chatu a já jsem došel po hřebení prostě ze stanem, což je jako ideální, když si to člověk jako chce níst, tak vlastně jako nepotřebuje ani scházet dolů. Vody je tam všude dost, na rozdíl od těch albánských Alp. Tak na tenhle trek vzpomínám hodně rád.
0: Z vašeho Facebooku jsem nedávno taky zjistil, že v Albánii existuje první ferata. Asi je to teda čerstvá novinka?
1: Je to tak. Já jsem byl v kontaktu s těmi lidmi, co to tam vytyčili, tu cestu. Je to kraťoučký, je to vlastně takový fakt jako nesmělý pokus. Oni mě tvrdili, že mají obrovský plány a jako terénu na feráty je tam jako habaděj. Jo. Tam prostě na každý skále se dá něco takového postavit. Tak jsem rád, že tam vlastně něco takového začíná, protože feráty jsou zábavní samozřejmě.
0: A kde to je?
1: Je to v jižní Albánii, vlastně je to kousek od albánské riviéry, což je vlastně to nejhezčí, nebo ta nejhezčí část pobřeží, a takže se tam dá dojet v pohodě autem, ani ne hodinu od pobřeží, a no uvidíme, jak se to tam bude jako vyvíjet.
0: A to je třeba věc, kterou i skrz nějaké granty jako financovala vláda, nebo je to dílo nějakých místních nadšenců, nebo prostě hoteliéra, který tím chce přitáhnout do blízkosti, do svého regionu jako víc lidí, nebo jak to teda vzniklo?
1: Já myslím, že tenhle projekt vznikl tak napůl. Nadšenecky a zároveň myslím, že do toho na to dostali peníze od německé vládní nadace GIZ, která jako platí prostě nějaký rozvoj cestovního ruchu v regionech, aby...

0: Pojďme teďka na tu Albánskou riviéru. To, čemu se říká riviéra, je teda ta jižní část někde od města Drač. Jižní
1: ne,
0: nebo?
1: Albánská riviéra je vlastně to jonské pobřeží Albánie, které vlastně sahá od toho, tam Albánie má takový jeden velký poloostrov, ten se jmenuje Karaburun, tak vlastně toho jižní pobřeží a potom až dál k řecké hranici, tak to už je Jonský moře, to na sever od toho Karaburunu je Jaderské moře, tak vlastně tahle část se jmenuje Albánská riviéra, protože je taková jakoby opravdu scénická, že tam jako jsou ty pobřežní hory, je to jak někde, trošku by se to dalo připodobnit třeba k Makarské v Chorvatsku nebo něco takového. Je to pěkné, ale strašně rychle se to tam mění, hodně se tam staví, protože to jsou jako lukrativní pozemky, takže tam prostě taky pokaždý, když tam jedu, tak vidím, co, kde se zastavilo. Takže ještě před 10-20 lety tam se dalo být na prázdných plážích, přijet tam autem, přespat tam ve stanu nebo v obytňáku, to už dneska jde stěží.
0: Protože se to prostě oficializuje, zabydluje a taky víc ekonomicky využívá.
1: Je to tak.
0: A to je asi taky dobrý říct, aby si lidi nepředstavovali Albánii jako takový jako trochu free hippie space, kam se dá zamířit sa věcmi, které jakoby nejsou na západě už možné, nebo tak něco.
1: Já myslím, že to furt jde, ale už to není u toho moře. Je to prostě, pokud člověk chce chodit po horách, kde prostě není žádná infrastruktura, kde opravdu člověk chodí jenom po nějakých pasteveckých jako cestách, tak to tam jde, tam naopak je to jako úplně skvělý a myslím, že to tam bude furt, ale u toho moře prostě to mizí, tohle ten prvek toho jakýho jako dobrodružství a tak. A k tomu bych chtěl říct, že to vlastně nepřijde nic špatného, že se takhle mění, že prostě hodně na sociálních sítích jsou o tom diskuze, no, jakoby Albánie se nám mění, už to není to, co bývalo. Jak jsem tady zmiňoval, já jsem jako pozorovatel toho a vlastně nemám nic proti tomu, aby jako ta země se nějak jako rozvíjela pomocí cestovního ruchu. Tam nic moc, jako žádný jako jiný sektor, který by byl podobně jako dynamický, v hospodářství jich není. Takže jim to přeju, samozřejmě tam jsou jako obrovský přešlapy, pokud je o nějaký jako černý stavby na tom pobřeží a podobné jako záležitosti. Ale myslím si, že ta země by měla být jako primárně pro ty Albánce a ne pro jako cestovatele, kteří tam jako jezdili za dobrodružstvím, takže pokud se jako někde v horách vyasfaltuje cesta, aby tam lidi mohli prostě normálně nějak žít, tak mě to rozhodně, a už tam není nějaký třeba pěkný offroad, tak mě to žíly rozhodně netrhá, já to těm lidem přeju, že tam jako nemusí žít prostě jak ve středověku, kdy prostě do nejbližší civilizace musí jet 2 hodiny terénákem.
0: Ta jižní část pobřeží je taky kulturně hodně zatížená jako archeologická místa a podobně. Tohle vyhledáváte nebo to moc neřešíte?
1: Baví mě to. Tak tam je několik jako archeologických lokalit, především na tom jihu, které jako jsou jedna hezčí než druhá. Mě to jako baví. Je tam jedna ta jako nejznámější, ten jmenuje se to Butrint. Je to antický město, který vlastně bylo opuštěný někdy jako v raném novověku, takže jako je to jako mimořádně zachovalý na krásném, jako přírodně krásném místě, tak jako v takové pobřežní laguně. Tak a je to v UNESCO, takže tam jako vlastně jezdí už hodně lidí. Je to naproti Korfu, takže vlastně, že Korfu je prostě turistická jako destinace.
0: Takže připlouvají lidi z Korfu, takže prostě Butrint.
1: Jako Butrint už je vlastně jako opravdu masovka, ale pak je tam prostě v několik jako míst známých míst tohohle typu, který jsou moc pěkný. Je tam třeba v horách antický stadion, jako který o tom málo kdo ví a přišlo mi to skvělý.
0: A to se jmenuje jak?
1: Amantia.
0: Amantia, no, a je to jako je to olympijský stadion, jo?
1: Prostě tam jako atletický stadion, no. Vlastně nic moc dalšího se tam nedochovalo, ale ten prostě člověk přijde uprostřed jako hor, kde se pasou ovce, jako stadion antický, to je jako pěkný.
0: A to není oplocené a nestojí tam, ne, tam se pasou ovce. Vrátný, který by vybíral.
1: Teď se tam už něco vybírá, nějaký, jako, nějaký malý poplatek, ale jako pasu se na ovce.
0: Tak to je nakonec jako krásná symbioza, když se v antických památkách něco pase a člověk to vidí i v jiných zemích, ale čím víc má pocit, že si to jako sám našel, objevil v krajině, tak tím to na něj asi působí intenzivnějc. No.
1: Je to tak.
0: Co ta další UNESCO místa? Města jako je Girokastar nebo Berat, to jsou taky jako asi turistické magnety dneska už, ale za zmínku stojí, ne?
1: Určitě stojí, je to jako moc pěkný, já tam jako rád jezdím. Myslím, že obě tato města trošku bojují s tím, aby se jako nestal nějakým jako skanzeny, protože vlastně téměř všechny ty domy v tom centru jako historickým se přeměnily na penziony, hotýlky, což je skvělý. Jo. Tam jako taky spousta těch domů prostě spadla, protože se o ně nikdo nestaral a jako nikdo v nich nechtěl bydlet. Takže tím je to skvělý, zároveň jako tam mizí nějaká jakoby ta autentičnost tohohle, ale tak já myslím, že pro nějaké jako další příklady nemusíme chodit daleko, myslím, že třeba centrum Prahy jakoby bojuje jako s podobnými jako neduhy, takže...
0: Ale nemá střechy z břidlice, nebo co je to, co charakterizuje tu architekturu v těchto UNESCO městech, ne?
1: Jasně.
0: No a když tam přijedete teda do jednoho z těch dvou měst, tak jak tam nejradši trávíte čas? Je to jako jít do toho centra a vypít si tam kafe a pokochat se tím, anebo nějak jinak?
1: No jasně, tak byl jsem tam třeba v Girokastře, jsem byl před týdnem a vlastně jsem se to strašně užil, jak tam bylo málo lidí, tam asi skoro nikdo nebyl.
0: Jako teď mimo sezóně
1: teďka prostě. Mimo sezónu tam prostě jako opravdu pustý, všechny, téměř všechny ty hotýlky jsou zavřený, a takže skvělý. No a ten Berat je na tom dost podobně, že to jako takhle jako mimo sezónu je to, jako je to hodně klidný. A taky bych asi měl říct, že já tam vlastně v té hlavní sezóně se snažím nejezdit. Na mě už je vlastně v Albánii příliš jako horko v tom červenci a srpnu. Mm-hmm. Takže já vlastně jezdím jaro, léto, no a klidně i v té zimě. Pardon, jaro, podzim a klidně i v zimě.
0: Má to nějaké limity, tohle to ježdění mimo sezónu? Myslím teď kromě toho, že v horách je ještě sníh, takže od nějaké nadmořské výšky nahoru už se to bez jako třeba alpinistického vybavení úplně nedá. A kromě toho, že třeba ubytovacích kapacit je míň, má to něco, co to limituje? Jet tam teď v dubnu třeba?
1: Já myslím, že to jaro je jako úplně ideální. Na jaro takhle. Pokud chci nějakou poznávačku člověk udělat v Albánii, tak to jaro je super. Na ty nejvyšší hory se nedostane, tam je ještě jako hodně sněhu, až třeba jako do května, června. Ta sedla jsou zapadaná sněhem. Na ty hory já mám nejradši prostě podzim. Druhá půlka září je podle mě a první půlka října je ideál. Ale už člověk riskuje to, že prostě mu to proprší. Tam se to v tuhle dobu láme. To počasí. A vlastně Albánie je hrozně deštivá. Většina lidí tam jezdí v té sezóně, kde tam jako nespadne ani kapka a je tam prostě jako strašný vedro, ale vlastně tam prší jako vlastně bohodně víc než u nás. Prostě ty jako, když je třeba teďka v zimě v Albánii déšť, tak je to opravdu déšť, jako dlouhotrvající.
0: Provazy vody, jo.
1: No.
0: Takže pláštěnku sebou.
1: Každopádně.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský podcast Rádia Wave. Dneska se bavíme o Albánii a mým hostem je Adam Blažej. Místo, o kterém jsem netušil a dozvěděl jsem se o něm taky, až díky vám, je Děravá hora. Mm-hmm. Co to je?
1: Děravá hora, to je taková jako horská oblast východně od Tirany, která mě se strašně líbí a rád tam jezdím. A mě prostě na ní fascinuje to, že je to prostě kousíček od toho hlavního města, ale přitom je to prostě vlastně největší zapadáko, že to opravdu má pocit, že je člověk na tom jako největším albánském venkově. A no je tam krásná příroda. Ta Děravá hora se to jmenuje proto, že je to krasová oblast, kde je prostě tisíce závrtů, takže to člověk, když na to kouká ze zhora, když se člověk vyškrábe na nějaký ten kopec, tak vlastně má pocit, jako že kouká na krajinu jako posetou kráterama. A je to prostě, jsou to ty krasové závrty. Což tady prostě u nás nic podobného nemáme. Takhle jako velký množství, tak to tam vždycky prostě rád jezdím.
0: A soutězka Seta?
1: Soutězka Seta, to je jako moje...
0: To je řekou proražená věc, to není krasového nic.
1: Ne, to je prostě klasická soutězka, kterých je v Albánii jako spoustu. A tato se vyznačuje tím, že tam někdy, teď si to přesně nepamatuju, jsem v 70. nebo 80. letech byl vybudovaný kanál jako po úbočí té soutězky, která prostě má několik set metrů, je hluboká a ten kanál vede prostě uprostřed toho, jako té skalní stěny. Je dodnes funkční, že to často ty kanály prostě byly neudržovaný, postupně se to jako nějak vydrolilo a už tam ta voda prostě neteče a tenhle ten pořád funguje. No a člověk může jít podél toho kanálu, mít prostě pod sebou 200 metrů nebo 300 metrů prostě šluchtu dolů a projít takhle vlastně celou tu soutězku. Je to takový jako dobrodružný zážitek, který jako doporučuju lidem, kteří se mě ptají, a co, jako kam vyrazit nějak jako za dobrodružstvím, tak tohle je takový jako že tam člověk jako lechtá v břiše trošku, když tam jde potom.
0: Takže jestli někdo trpí na závratě, tak spíš ne.
1: Ne, to nedoporučuju, to jako je samozřejmě to všem připomínám, že to jako není pro každýho, ale i jenom nakouknout jako na začátek je fajn. Takže člověk se kdykoliv může vrátit.
0: Jak je to v Albánii jazykově? Protože jakkoliv severněji po Balkáně všude různě fungují nějaké panslovanské možnosti, tak to v Albánii trochu končí. A vy umíte albánsky?
1: Já jsem se albánsky učil asi 10 let, takže jako...
0: 10 let, aha.
1: 10 let, takže mluvím s chybama samozřejmě. Jako naučit se ten jazyk dobře, bych tam musel žít. Ale celkem slušně rozumím a dobře čtu a i píšu. A s kým porozuměním se to taky hodně liší, jako dialekt od dialektu. Tady třeba v Kosovu mám prostě problém těm lidem rozumět. Ale oni rozumí aspoň mě, takže to je jako dobrý. No a je to samostatná větev indoevropských tý jazykový skupiny, takže jako není to nic prostě typu arabština nebo čínština, ale je to prostě jako jiný hodně. Je to prostě jiný a člověk se na to musí zvyknout.
0: Můj první dojem byl, že se teda nechytám hodně. A že
1: je to tak.
0: Jako snaha najít nějaká společná mezinárodní slova, nevím, co by člověk čekal. Je třeba banán?
1: Banán asi jo,
0: ale jinak mi to přišlo, že jako hodně věcí, u čeho bych si myslel, že to bude prostě fungovat v Německu stejně jako v Maďarsku, stejně jako v Itálii, takže se tam nějak nechytám.
1: Je to tak, ale přesto tam jako těch mezinárodních slov je hodně. Jak jsem už tady zmiňoval tu Itálii, tak vlastně jako hlavně v poslední době ten vliv i jako italštiny na albánštinu je jako enormní. Pak samozřejmě jako anglicismy pronikají do albánštiny. No, ale je to prostě, je to taková směska. Je tam hodně tureckých slov, řeckých, ale i jihoslovanských. Takže to je opravdu... podobně jako ta kuchyně.
0: A Kosovo, možná jak tomu nerozumím, té albančtině, tak tohle mě nikdy nenapadlo. Kosovo je teda jazykově jako výrazný rozdíl, jo?
1: No, jako je jenom zatím jeden standard albánčtě, jedna spisovná albánština, ale prostě ten kosovský dialekt je prostě jiný, zní to trošku jinak, i tam mají jako jiný trošku gramatický jevy, takže jako zvyknout si na to chce čas, no.
0: Je něco, co máte na Kosovu radši než na Albánii?
1: člověk by vlastně čekal, že to je jakoby jako hodně zaostalý, ale vlastně mám pocit, že tam jakoby se že vlastně z té Jugoslávie oni nabrali jako hodně nějaký jako
0: kulturně.
1: Nějaké kulturně a jsou jako vlastně celkem dynamická jako společnost, která se jako, jako umí rozvíjet. A mám třeba pocit, že infrastruktura tam je lepší než, než tý Albánie, jo? Že ta Albánie vlastně to dohání horko těžko to, co vlastně ty, ty desítky let jako to, toho zaostávání. Tak to v tom Kosovu, jako to, co je vlastně jako to, co teďka ta Albánie dohání, tak tam je vlastně docela normální. Jo? Pokud je třeba kvalitu jako silnic a nějaký jako infrastruktury, to tam jako ta, z té Jugoslávie zbylo.
0: A co je taková jako perla Kosova? To je Prizren?
1: Prizren je asi nejhezčí město, jako historický. Je to vlastně kousek od Albánie, takže to jakoby je z Tirany 2,5 hodiny. Tak doporučuju, kdo má rád historická města, tak to není problém navštívit, to člověk tam po dálnici prostě za chvilku.
0: A pořád platí, že když člověk přijíždí z Albánie do Kosova, tak potom nemůže pokračovat do Srbska? Nebo jak to bylo?
1: No, když jede na občanku, tam vlastně člověk na celém Balkáně teďka už se vystačí s občankou, kde nejsou razítka v pasu, tak se to jako neřeší už.
0: Protože ale, se to pořádně nepozná.
1: Protože se to nepozná. Ale jako samozřejmě znám jako z první ruky, jako mi se to nikdy nestalo, ale znám z první ruky, že je otočili na kosovsko-srbský hranici a museli to objíždit pak třeba přes Černou horu nebo přes Makedonii. To se jako dělalo, ale pokud vím, už jsem takhle dlouho nejel jakoby tímhle směrem, ale pokud vím, tak ta občanka to řeší. Je to prostě člověk ukáže občanku a žádný razítka hlavně.
0: Takovou specialitou, možná taky trochu jakoby s dobrodružným feelingem, byla Kománská přehrada, že se dalo plavit, nebo pořád se asi dá plavit po Kománské přehradě. Je to vlastně docela jako hezký zážitek z té krajiny, z toho všeho způsobu fungování. Můžete tohle přiblížit?
1: Určitě. Tam v 70. letech vlastně na řece Drin vznikla kaskáda přehrad a ta Kománská je ta prostřední, nejdelší a protéká jako nejdramatičtější krajinou. Tam prostě ani jako nedává smysl stavět nějaký silnice, to by prostě bylo strašně složitý, takže tam jezdí ten trajekt, který jede z jednoho konce na druhý asi 2 hodiny zhruba. A je to opravdu, že člověk má pocit, že jako v norských fjordech, no. Je to pěkný. Takže to každý, kdo vlastně jede někam do těch, na ten sever, do těch albánských Alp, tak to doporučuju, protože tohle vlastně jako moc nějakou jako obdobu minimálně v této části Evropy nemá.
0: To člověk pluje mezi těmi kopci, na nich ještě jsou, žijou nějaké dost zvláštní komunity, křesťanské nebo jaké, ale je to jako by, že člověk proplouvá i tou krajinou a je to jako vlastně možná těžko popsatelný, ale takový scénický hlavně zážitek asi.
1: Tak křesťanský komunity, tam celý ten sever, nebo většina toho severu úplného v Albánii je katolická, což je vlastně taková jako výjimka, takže máte pravdu, že ty vesnice v okolí jsou prostě normálně jako tam žijou katolíci, proto taky když chodí po těch albánských Albách, tak tam je na každém vršku je kříž, to vlastně nebejvá, ani v tom pravoslavném prostředí to tolik nebejvá, ale prostě kříž postavit na vrcholu je taková jako by, řekl bych, katolická věc.
0: Taková alpsko-katolická záležitost.
1: Přesně tak. Takže to tam se s tím člověk setká často. A no je to zajímavý, ta přehrada tím, že vlastně, když jede ten trajekt, tak on třeba zastaví někde jako úplně uprostřed ničeho a prostě jako je vidět jenom cestička, která vede někam úplně nahoru, ani tam není vidět ta vesnice.
0: A někdo vystoupí s baťuškem.
1: Přesně tak. A prostě
0: a začne kličkovat nahoru.
1: A začne kličkovat nahoru, no. Takže jako to tam zajímavý je samozřejmě. No.
0: A plavba pokračuje vlastně úplně jakoby směrem do stráně, protože se potom přehrada stáčí a různě tak jako meandruje a ten horizont před člověkem se pořád mění.
1: Jo, člověk vlastně vůbec neví, jako kam pluje.
0: Kam tohle to vlastně jako povede. Aby jsme trošku nějak jakoby přiblížili, nebo já se aspoň pokouším přiblížit, co mě na tom tenkrát docela fascinovalo. No a teď bych takhle jako na závěr chtěl možná slyšet ještě nějaký jako skrytý tip, na co by mě ani nenapadlo se ptát. Co myslíte, že je hezká oblast, hezké místo, kde prostě jste narazil na něco, co stojí za řeč, obecně se o tom neví a no, stálo by se o tom za to zmínit.
1: Nevím, jestli to bude skrytý tip, to asi ne, ale já třeba strašně rád jezdím, jak jsme mluvili o tom Prespanském jezeru, na ten jihovýchod, třeba město Korča je tak jako moje oblíbené kulturní město, kde člověk v pohodě může strávit týden tím, že prostě jezdí po okolí a prostě na každou stranu je to pěkný. Jsou tam hory, jsou tam ty jezera, to Prespanské jezero, Ochridské jezero. Na každou stranu prostě je něco. V zimě se tam dokonce dá lyžovat, tam je snad jako jediný vlek v Albánii. Je tam ten pivovar, kde stojí pivo asi 20 korun nebo něco takového, točený přímo z toho pivovaru. Takže tak jako může být jako lákadlo pro Čechy. V sezóně tam je jako velký festival hudební. Takže tenhle region mám rád. Většina lidí buď jede do těch albánských Alp, nebo pak na tu albánskou riviéru a tohle je trošku bokem. Myslím, to je škoda, že tam prostě se člověk zabaví nadlouho. Je trošku opomíjen. Není to jako turisticky jako panenská, tam to rozhodně ne, ale je tam zábava.
0: Kdy se zase chystáte?
1: No, někdy v dubnu jsem se uvolil k tomu, že budu průvodcovat zájezd, takže budu průvodcovat zájezd.
0: Poprvé?
1: Poprvé, říkal jsem si, že zkusím něco novýho a tak jsem zvědavý, jaký to bude.
0: A poznávací, který projede víc míst?
1: Je to poznávací, mohl jsem si připravit tu trasu a bude to jako poznávačka, ale i s chozením, tak po horách. Ne nějakým jako vyloženě těžkým, ale bude to jako outdoorový zájezd, takže jsem zvědavý, jaký to bude.
0: To prověří tipy, co jste sdílel s náma dneska i v Casablance. Tak děkuju, že jste do Casablanky přišel. Adam Blažej byl náš dnešní host. Díky.
1: Děkuju.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou pro vás už pomalu chystáme. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
4: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

vás. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer
4: na Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
5: Jo, Vilmuš.
6: Ahoj všichni, kdo nás posloucháte a sledujete. Vítejte u vašeho oblíbeného pravidelného formátu Slejvák, kde my konzumujeme věci, abyste vy jich mohli konzumovat méně.
5: Je to tak, koncentrovaná to dávka brainrotu a popkultury. A dneska se zase probereme všechno, co se stalo v uplynulém týdnu na internetu, v kinosálech,
6: wow.
5: V českých domácnostech.
6: Kolikrát za rok řekneš slovo kinosál nebo sousloví?
5: Nevím, docela často mám pocit. Kinosály, teď wow. Už dvakrát. A i v českých domácnostech a všude možně. Takže já přemýšlím, kde začnem.
6: Já začnu
5: Ty máš začátek.
6: Já začnu zabrouzdením do minulosti. Pamatuješ si ještě, když jsme našemu posluchačstvu popisovali koláže paní Anny?
5: Ano.
6: Tak dnešní koláž je čerstvá dnešní a zní, nerýmuje se teda výjimečně, ale i tak je velmi poutavá a zní pěkný pondělok a úspěšný celý týždeň. Je tam kočička, hrneček ve tvaru žlutýho auta sportovního, což mi přijde jakoby hrozně skvělá boomerská záležitost, tvární hrnky, ideálně ty s těma smajlíkama a vypouklejma nosama, co mají učitelé. Potom jsou tam žluté tulipány, vázička a nějaká záhadná žlutá síť. Takže no barva květná je žlutá, butter yellow, paní Anna to ví asi, co trenduje. Dobře, takže to byla taková pozitivní vibrace směrem k vám. A o čem my se dneska budeme bavit, opravdu to bude letem světem.
5: Já bych ještě se vrátil teda o týden zpátky a k našemu dílu o Eurovizi.
6: Ano.
5: Takže tady bych rovnou připomněl, 16. května sledujeme společně finále Eurovize v kavárně Archi+. Přijďte, ať už je váš vztah k této soutěži jakýkoliv. Budeme jakoby program ladíme, ale budeme minimálně tam budeme dělat nějaký bingo, možná hodnotit outfity.
6: Možná i vás pustíme ke slovu,
5: možná
6: až nám dojde řeč.
5: A ideálně se budeme bavit a snad se budeme co nejméně jakoby hrozit a bát. Takže to bude jakoby snad fajn.
6: Jo.
5: Ale uvidíme, protože jak jsme tady nasnili, tak náš vztah nebo minimálně můj, týhle soutěže se jakoby fakt hodně zkomplikoval a jsem teďka takový jakoby, že vlastně nevím. Ale ideálně chci zavajbit takzvaně. Ideálně chci jakoby furt pocítit ten pocit, který mi to dávalo v souvislosti s tím, jaká komunita kolem toho byla příjemná, takže to by se mi líbilo zachovat. A zároveň ale jako vlastně spousta, nebo několik z vás napsalo různý komentáře a právě líbilo se mi a vlastně to dost potvrzuje o tom, jak moc polarizuje tady ta soutěž opravdu jakoby ty diváky a ty fanoušky, kdy vlastně někdo, přesně jakoby ten fandom je fakt hrozně rozpolcený, někdo to úplně bojkotuje, někdo to kritizuje a sleduje, někdo vlastně říká, že to tam prostě nepatří a bude se, jakoby, nechce, aby mu bylo odebíraný to, že ho to furt baví. Je to složitá situace a vlastně jenom jsem tady chtěl tak jak, jakoby zrekapitulovat, že opravdu jakoby všechno to, co jsme tady nastínili, tak všechny ty typy reakcí jsme jako i dostali, mám pocit.
6: A jako všechno jsou legit, všechny jsou prostě v pohodě, chápu to, takže ať jste jakýkoliv ze zástupců těchto skupin doražte a aspoň jakoby víc hlav víc ví prostě, chápeš?
5: Jo, ale taky nám hodně lidí psalo, že jsme úplně mimo s našima favoritama.
6: Jo, to je pravda, to bylo, že úplně opačně.
5: To mě šokovalo,
6: to jsem si taky vzala osobně.
5: Tohle mě šokovalo, ale jakoby asi jsme úplně delulu. Jako je pravda, že prostě to Finsko je favorit a já jsem úplně, že pro mě je to úplně někde dole.
6: Připomeň mi Finsko, pár slovy.
5: No je to ta paní s těma houslema a pán, co zpívá a je to Já nevím, já to nedokážu zařadit, mě to prostě nějak vůbec ničím neoslovilo.
6: Já jsem to musela asi úplně potlačit, protože si to nevybavuju, ale už to hledám. Finsko, Linda a Pete Lekkinghäinen, 3/10 jsem si napsala. Dramatická paní houslistka, na sílu dramatické pasáže Not For Me, pár ve středních letech, pardon, to jsou moje jediné poznámky k této písni. Ale třeba změním názor.
5: No, jako uvidíme.
6: Spíš ne.
5: Ale mně se potvrdilo během teďka našeho výletu, že Řecko je opravdu jako pro mě fakt nejzábavnější, nejsympatičtější a písnička vlastně mě fakt baví, takže stále Řecko u mě vede.
6: U mě taky. A poslední ještě zmínka o Danielu Žižkovi, který teda zastupuje Česko. My jsme hodnotili spíš jeho jako potenciální úspěšnost v té soutěži, než jeho jako hudebníka. Protože vím, že někteří z vás jeho jakoby zastávali, což chápu. A i když ani jakoby jako hudebník mě neoslovuje, tak jako dokážu ocenit to, že je jakoby talentovaný objektivně. A četla jsem si o něm nějaké věci na nejmenované populární stránce a údajně hrál v seriálu Taneční, což mě velmi upoutalo.
5: To jsme tady ale mluvili.
6: Kde Saša Rašilov je mistr a byl to jakoby absolutně šílený seriál, tak on si tam zahrál, takže už jakoby automaticky je u mě jakoby opolíčkový v mých očích. A jako údajně složil první písničku snad 10 letech a jak jsem minule říkala, že nejspíš někdy hrál i se Sočrem, tak hrál.
5: Tak
6: s orchestrem Českého rozhlasu, takže to se údajně stalo. No. Takže teďka zpívala i nějaký ten cover a jako jsme na něj zvědaví, určitě jsme ho nezavrhli, jakoby nezavřeli jsme na něj, nezanevřeli.
5: Jinak my jsme teďka odpočatí po výletu do Litomyšle, můj takeaway je z toho, jeďte na výlet.
6: A dotýkejte se trávy. Já jsem doslova ležela v trávě po několika letech.
5: To je ale strašně depresivní.
6: No, jakoby tam To má víc rovin. Jo? Mě trochu děsí třeba věci jako klíšťata, mravenci a takhle, bobky psí a tak dále, pana krále. A tohle to byl opečovaný trávník bez přístupu psů. Klíšťa jsem na sebe zatím žádný nenašla, ale bylo to neuvěřitelný. Bylo to neuvěřitelný. A je to strašně, je to fakt jakoby úplně dystopický to říkat nahlas, ale jakoby ano. To sousloví jděte se dotknout trávy má opravdu něco do sebe, no.
5: Takže běžte.
6: Běžte, jděte na to, no. Doufám, že nás třeba posloucháte teďka při tom, že leží na trávě.
5: Už se už ležíte, tak pokud se kolháte do trávy, tak si k tomu po nás, až nás posloucháte, pustit třeba nový album, nebo nový album, deluxe album, rozšířenou verzi alba Zary Larson, Midnight Sun, tentokrát...
6: Girls Trip.
5: Ano, Girls Trip, což jsme už něco jsme tady týzovali s mým údajně líknutým seznamem spoluprací, který byl úplně, ale úplně delulu a vlastně strašně mimo, takže já jsem tady, ale já jsem nešířil dezinformace, já jsem říkal, že je to absolutně neověřená
6: spekulace. Navíc možná něco ještě vznikne, takže?
5: No, já právě, tak uvidíme, já v to velmi doufám, ale každopádně je to teda album, který navazuje na tady ten trend, který přišel tak nějak s albem Bread, udělat remixový album svýho alba s nějak kolaboracema s jinýma lidma, kde ty původní písničky trošku předěláš, některý víc, některý míň.
6: Je tam Pink Panthers, Kehlany, Emilia, Eli, Shakira, Tyla, Robin a další, takže...
5: Mně jakoby ten, vlastně líbí se mi, že je to celý tam koncipovaný jako čistě ženská spolupráce, že vlastně chtěla ona vyzdvihnout nějaký ženský popový primárně interpretky po celém světě, že to opravdu udělala jako kolaborace z každého kontinentu pomalu někoho a si vzala. A baví mě to, líbí se mi to. Měla
6: k tomu i hezký vizuálky s tou mapou, že jo, takový 3Dčkový.
5: Marketing queen, opravdu, jako ona se fakt našla v té Y2K estetice a tady ty vizuály k tomu, všechno je tak strašně promyšlený a jako promakaný.
6: Škoda, že neměla tu svoji éru, když vyšla Barbie, protože ona by se určitě objevila na soundtracku.
5: Mega by byla na soundtracku Barbie, no, ale to nevadí. Každopádně, jako jinak moje dojmy z tohohle bonusu jsou fajn. Jakože baví mě to, líbí se mi to, ale víc mě to jako asi zatím nestrhlo. No, myslím si, že to je jakoby příjemný rozšíření tady té vlny, kterou si chci ideálně udržet třeba právě po celý to léto. Už je to rok skoro od vydání Midnight Sun prakticky.
6: To mi připomíná vzpomínání na loňský léto a ne Morning Summer 2024 like It's My Dead Wife, což je taková nová věc teďka na TikToku, kde jakoby
5: nikdy
6: si neuvědomíš v tu chvíli, co máš.
5: No, předloni to léto
6: čas,
5: bylo...
6: Než o to přijdeš. Bylo to Brett album, Chad XCX. Bylo Sabrina. To vzestup Edison Ray. Byla to Sabrina, byly to Challengers. Všechno. A mě to album, tady to remixový, jako hodně bavilo. I jsem se vás ptala v našem Instagramovém kanálu Slejmile, co na to říkáte. A i pozitivní reakce to má v reviews prostě světových recenzentů, že to je originální, že se to odlišuje právě od těch původních jakoby, písní, že to je dost odlišný. Není tam jenom ten navíc jeden, prostě jedna sloka, mm-mm. ale jako i zvukově to je hodně jiný. A mě to vlastně hrozně baví. Je to takový trošku klubový.
5: Mě to taky baví. Je to, mm-hmm. je to taneční, líbí se mi, že ona mm-hmm. fakt si drží tady to, že je to pop a je to taneční, ale třeba Brett byl takový už trošku experimentální a tady jsme u té furt, že je to jakoby pop, white girl
6: jo,
5: music.
6: Jo, není to až tak crazy.
5: Jo, přesně
6: ten Brett byl takovej, ten
5: byl
6: deluxe.
5: Byl skvělý a ikonický naprosto, ale tady se vlastně držíme ten mainstreamový popovej zvuk.
6: Jo, ono by to k ní ani nešlo, podle mě.
5: Ne, vůbec, vůbec, vůbec. A líbí se mi to, že se opravdu vrací tady ta taneční hudba zase zpátky, což je víme, že už je, může být teoreticky znak recese.
6: Já musím zmínit zpěvačku Robin, která je tady na tom albu v poslední písni Pus Pus a tý vyšlo letos, myslím, že v dubnu album, na který jsem úplně jakoby zapomněla, který se jmenuje Sexistential v květnu vlastně. V květnu, v březnu. Mně se plete květen a březen, to jsem asi nemusela říkat nahlas. No. A je hrozně dobrý. Je to její devátý studiový album. Určitě od ní znáš Dancing on My Own, písničku
5: no,
6: z roku 2010.
5: Ona je legenda, úplná švédská.
6: Ona je legenda a prostě legenduje dál, ikonuje dál. A tady to album je hrozně dobrý, tak to je takový můj osobní tip.
5: Je to legenda, je to, já si myslím, že ve Švédsku může být kolab Zary Larsson a Robin, něco jakoby se v Česku spojili.
6: Kellyn a Eva Farná.
5: Ne, ty už se spojili.
6: No právě,
5: ne,
6: já se snažím jako...
5: Pam Rabbit a Helena Vondráčková.
6: Jakože Helena Vondráčková je Robin.
5: Jo.
6: Dobře.
5: Mega, tak to je legenda pop music.
6: Dobře, no. Jo, chápu, jako chápu
5: přinám,
6: ten přinám
5: fakt nějakou jakoby legendou českého popu. A dobře, jako věkovka to je trošku jiná.
6: Ne,
5: ale
6: mě to
5: jako,
6: baví.
5: Ale jako...
6: Go for it.
5: Hej, já potřebuju tenhle kolab. Pam Rabbit utíkej najít číslo na Helenu. Má chatu.
6: Ale pozor, nedělej žádný jakoby unáhlený kroky.
5: Ne.
6: Podle mě zelenou na to musíš opatrně.
5: Musíš
6: a já
5: opatrně.
6: Už nemůžu taky nic říkat.
5: Je to nebezpečný.
6: Já jsem chtěla říct,
5: možná teďka. Teďka.
6: No hele, to radši vypípně, jakoby, kde bydlí. Tak, já chci zůstat ještě u Pam Rabbit. Viděl jsi teďka to video na TikToku, kde říkala, to je teďka trend mě hejtit.
5: Jo, viděl.
6: A má to hrozně, jako moc si tím nepomohla. Ty komentáře jsou brutální, jako lidi hejtí dál.
5: No mě je líto, já nevím, co může udělat, aby...
6: Víš, co může teď udělat? TikTok by řekl naučit se zpívat, já to říkat nebudu, já nejsem tak zlá, ale je to hlavní z věcí, které lidi kritizují, jsou ty živý vystoupení. No. Že jinak jakoby má nějakou estetiku, check, má nějaký zvuk, check, je vizuálně zajímavá, check, no ale prostě ten hlas by...
5: A já si ale myslím, že teď v téhle fázi už je to fakt jako vyloženě trend a zábava.
6: Je ten hate, takže myslíš, že i kdyby zpívala dokonale, tak...
5: Teď už si myslím, že...
6: Že už je pozdě.
5: Nevím, no, musela by udělat nějaký obří jako fuck off všem, co... Nevím.
6: Taky nevím, jak bych na tohle upřímně reagovala
5: vlastně
6: vůbec.
5: Vlastně je to nezávědění hodná pozice. Nicméně ještě k tý Zaře Larsson, tam je teda největší z těch kolabů je právě ten se Shakirou, která mimochodem teďka měla koncert v Rio de Janeiro, kam přišlo 2 miliony
6: lidí. Zadarmo.
5: Zadarmo a je to opravdu teda jako legenda, počet streamů týhle písničky hrozně vzrostl. Ale mě mrzí, že je to písnička Euro Summer a já jsem prostě tam manifestoval tu píseň s Inou.
6: No, nebo
5: Alexandrou Sten, neboli královnami Europopu. A teď jsem nedávno objevil, nebo jsem znovu objevil písničku ASAP od Alexandry Sten.
6: Já taky.
5: A no nicméně, moje
6: na
5: naděje...
6: Na storičkách u Sugar Danny.
5: Já jsem to objevil, ale třeba týden předtím a pak jsem to viděl u Sugar Danny a říkal jsem, jsme napojení. A nicméně já jsem... furt Delulu, já jsem prostě furt optimista a jsem takový ten člověk, já jsem teďka ten člověk, co věřil, že je bonusová epizoda Stranger Things, i když žádná nebyla, takže jsem takhle bláznivej. Ale já věřím, že tady ta písnička ještě jakoby nás čeká, protože furt já jsem viděl na vlastní oči, že Ina nikdy na jaře nebo na přelomu jaro-zima tagovala Zaru Larsson, byla ve studiu.
6: To jsi mi vyprávěl, já ti to taky věřím.
5: Že něco nahrávala a já jsem si to nevysnil. A Alexandra Stan zase údajně, to jsem teda já neviděl, ale údajně měla v nějakém rozhovoru říct, že nastínit, že to proběhlo tady ta interakce, takže...
6: Tak to bude prostě deluxe verze.
5: Hele, já jako cokoliv vezmu.
6: Každopádně zmínil si tady Sabrinu Carpenter, která zpívala na Coachelle s Madonou a to byla předzvěst nového projektu, který se jmenuje Bring Your Love. Je to písnička jejich společná, která podle mě by si jí trošku... Slyšel jsi?
5: Ještě ne.
6: Myslím, že ji odsoudíš podobně jako Runway od Lady Gaga a Doechii. Ale k tomu se dostaneme.
5: K tomu se dostaneme ještě.
6: No takže tady ta píseň...
5: Počkej, já si tu písničku začal, protože Runway pojď. jsem poznal hned na začátku, že nebudeme kamarádi.
6: Jsi poznal.
5: Jsem věděl, že nebudeme přátelé a...
6: Bring your love.
3: Tomou a Mírou na rádiu Wave.
5: Nevadí mi to, přijde mi, že oproti Runway tady to prostě má takovej svůj furt ten trošku zastřený, jak kdyby osmdesátkovej zvuk malinko, že to furt drží tady tu estetiku a není
6: protože
5: to furt
6: to je Madonna.
5: Ta... No a to je dobře, drží si svůj Madonna vibe, jako já mám pocit, že na písnici Runway je jako úplně tak 0,0001% estetiky Lady Gaga, pardon.
6: No, k tomu já ti něco řeknu. Každopádně tady ta písnička je z připravovaného alba Confessions 2, který bude už její 15. studiový album Halo a vyjde už 3. července, navazuje na nějaký právě Confessions jakoby 1 a má to být víc tanečně elektronický, což jsme slyšeli. No takže jakoby zpátky k tvé kritice písně Runway. Hele, ty říkáš, že v tom necítíš jako Lady Gaga?
5: Já doslova říkám, že je to možná jako, že je to nejhorší píseň letošního roku.
6: Tak to půjde do titulku.
5: A jako, já jsem říkal ještě předtím, je to furt lepší než Dead Dance.
6: Mm-hmm, to ti odkejvám.
5: Možná je to na stejný úrovni pro mě.
6: Jako jo, zní to jako prostě playlist obchodních řetězců s oblečením, což za mě není vůbec jakoby hanlivá věc, já to vyhledávám naopak, možná proto se mi to líbí. A v tom klipu mají takový extravagantní oblečky, protože to je, že jo, Ďábel nosí Pradu 2 a v tom já třeba Gagu cítím, protože ona tímhle se jakoby vyznačuje.
5: Ten klip mě přijde jako, že to malinko pozdvihává, ale jinak je ta písnička za mě úplně nejvíc laciná, generická věc, která ti vyjede, kdyby si napsala přesně do umělý inteligence, udělej průměrnou písničku, která se strašně jakoby podbízivě zalíbí gay publiku. A dostaneš tohle.
6: A já jsem to dostala a jsem s tím spokojená.
5: Mě to přijde strašně laciný. Úplně mě to zklamalo, že mi to přijde hrozně, hrozně prvoplánový a laciný. A jako vzhledem k tomu, že to je jako ústřední píseň tohohle velkého očekávaného filmu, jako je Ďábel nosí Prada

0: 2, který jde, ta jednička je vlastně známá svým ikonickým soundtrackem, tak jsem si řekl, tyjo, to jsme dostali tohle, jako opravdu. Já jsem prostě, nevím, já jsem z toho fakt hrozně z téhle písničky úplně zklamaný a vlastně, když ji slyším, tak úplně ve mně vyvolává nějakou fyzickou reakci.
1: Tyjo, to je... To podle mě souvisí už s ničím jiným.
0: A bavili jsme se o tom, že vlastně jo, je to trošku jako něco z RuPaula, ale věci z RuPaula jsou camp. Věci z RuPaula jsou prostě camp a je to přece jenom vždycky je to trošku přehnaná jakoby satyra. Nebo malinko recese, ne satyra,
1: tohle
0: ale taková
1: recese.
0: Tohle je
1: taky přehnaný. Ale tady i ten refren je přehnaný.
0: Mně to tady nepřijde, že by to bylo jako... Že já tam necítím
1: jako
0: to
1: schválně.
0: Nadsázku vůbec. Mm-hmm. Mám pocit, že je to prostě fakt vážně míněná skladba.
1: Já ji tam cítím a neuráží mě to, ale jakoby souhlasím s tím, že to je takový generický, nic novýho, trochu mid. Ale i jakoby mě stačí mid věc od Lady Gaga. Já jsem s cokoliv od Lady Gaga spokojená. Ty jsi říkala, že tě tam bavila víc ta druhá její písnička v tom filmu.
0: Jo, ta mi přišla fajn.
1: A obecně chci říct něco k tomu filmu, protože já jsem to pořád ještě neviděla.
0: Jo, já jsem ten film viděl a chci mě vlastně mluvit, protože já jsem ho viděl s tím, že se nepovažuji za nějakého super fanouška, nepovedl se z nějakého super fanouška jedničky, já jsem ji neviděl, viděl docela nedávno a přišla mi fajn, ale víc ve mně jako nezanechala, ale byl jsem docela zvědavý na tu dvojku a očekával jsem od té dvojky fakt, že to bude jako hrůznost, na sílu prvoplánová strašná příšernost a nakonec jsem byl docela mile překvapený. Přišlo mi to fajn, co si pamatuju, ale problém je, že si ten film už moc nepamatuju a to je to pár dní, co jsem to viděl, ale jako nezůstalo toho ve mně moc. Byl to fajn, bylo to v poho 2 hodiny strávený v kině, mělo to fajn momenty, hlavně to má fakt skvělou chemii a ten cast je prostě skvělej, jak vše, to, ta ústřední čtyřka je výborná v tom úplně a co jako, zároveň to ale vyvolává fakt jako smíšený reakce a co jsem jako pochytil, tak hlavně mezi jako velkými fanoušky té jedničky, to vyvolává teda no jako vlnu nevole, ale jako já tam mám trošku pocit, že jsou možná trošku jako za jako mají ten úsudek trošku ovlivněný tou nostalgií, kterou k tomu cítíš, protože je to už 20 let. A jako třeba důkazem je pro mě to, že na Twitteru koluje koláž, kdy srovnávají jakože světlo z jedničky a světlo z dvojky, kdy ta jednička vypadá strašně jako krásně světla, ostrý světlo a tak dál. Ale potom, a všichni jsou jako, jo, ta jednička byla prostě úplně jinak vypadala, tady to je zase to hnusný ledkový světlo. Ale jako ukázalo se, potom se to mělo miliony interakcí, tady ta koláž, že to bylo upravený a zeditovaný a že skutečný frame z toho filmu
1: není tak hrozný.
0: Vůbec není, no nemyslím z té jedničky, vůbec není takhle jako hezky světlej. Je prostě normálně nasvícený a já jsem neměl právě v té dvojce pocit jako takovej, že by mě to tam rozčilovalo. To jsme tady to světlo řešíme furt, jako že jsou ty lidi takový divný a
1: šedivý. Já jsem
0: to
1: právě chtěla říct, že jestli tady někdo poslouchá, kdo jste anebo znáte člověka, co řeší světla u filmu, tak nám o něm řekněte a my si ho sem přizveme, protože
0: tak,
1: to je velký téma.
0: A myslím si ale fakt, že v té dvojce to nebylo tak hrozný. Kritizují se outfity, kritizují se všechno možné, ale mě to asi nevadilo. Mně naopak, jo, naopak, co já musím jako takhle, ten film by měl být o půl hodiny kratší, bylo to přehnaně dlouhý, trošku překombinovaný, příběhově slabý, úplně strašlivá romantická linka, ještě horší než ty jedničce a no prostě jako má to spoustu neduhů, ale co na tom filmu mega oceňuju, tak je, že jako vlastně v době, kdy extrémně teda klesá důvěra v média a nějaká jako podpora, já nevím, tisku a tak dál, tak je tady film, který je drahej, který otevřel, by mimochodem měl největší otvírací víkend letošním roce pro hraný film a otevřel skoro za 250 milionů dolarů po celém světě. A je to jako velká produkce a hlavní téma toho filmu je jako vlastně snaha zachránit jako to médium a je to vyloženě to řeší. Je to vlastně podle mě v mainstreamové kinematografii pro mainstreamového diváka je tohle asi nejostřejší se vymezení proti AI zatím. Je to film, kde, který začne tím, že vyhodějí půlku redakce a že chtějí postupně tu redakci toho runwaye vlastně nahradit a automatizovat a prostě fušovat tam AI-ko a tak dál. A vlastně ten film se proti tomu jakoby hrozně

0: jsem vidím fakt, jak se vracíme do té nultý éry. Trošku se tam jako vracíme k tomu menší míře, ale tomu hodnocení těch ženských těl, i když je to mnohem víc inkluzivní a je tam jako na té runway nebo v té modní přehlídce, tak jsou různý typy postav a tak dál, tak tady se jako zase je tam něco, kdy se poukazuje na něčí váhu a jeden z hlavních vtipů je jakoby urážka obočí Anne Hathaway, tak
1: to bych se asi zasmála zrovna.
0: Jako asi jo, asi jo, ale spíš se mi to tak nějak jako vrátilo, že
1: jo, máš PTSD žiju v tom, prostě.
0: No mega, že jak žiju v tom, že zase se hrozně jako regresujeme zpátky do té skinny culture a jo, zase tam jsou všichni hubený a tak dál, tak se všímám hrozně i těchhle věcí, kterých to je tu dobu provázelo a vidím je úplně.
1: Jak se normalizují všechny ty kosmetické úpravy, že jo, tak lidi říkají, je, ty postavy vypadají všechny stejně. No tak jako proč, že jo?
0: No.
1: A já teď víc a víc vídám články jako o tom, jak se mladí holky nebo všichni vlastně cítí jako tlačený do těch kosmetických úprav, že to je už jako pro některý lidi denní chleba. Myslím si, že furt jakoby v Česku, třeba mimo Prahu, naštěstí v uvozovkách za mě teda, to tolik neprosáklo, ale pro některý lidi to je úplně jakoby, nudíš se, jdeš si dát, já nevím, baby botox a už to pak máš, jak když jdeš na nechty.
0: No to je šílený, mně to přijde úplně fakt
1: no,
0: šílený.
1: A doteď se furt neví, že jo, všechny ty dopady a prostě rizika a tyhle věci, takže jakoby já k tomu mám tady, tady ten postoj a občas přesně, když vidím ty červený koberce a vidím přesně, jak tady tu skinny culture prostě vracející se nebo diet culture spolu tady s tím extrémním udržováním, mám z toho takový uncanny pocit a říkám si, kam to spěje, kdy to dává příklad.
0: Já mám prostě fakt flashbacky na to období a zároveň si pamatuju, jak bylo jako příjemný najednou, když se ten směr nějak jako zvrátil a vlastně to nastoupila ta mileniálně optimistická éra, která vystřídala tady to a teď jako vidím, jak se vracíme zpátky k tomuhle prostě a říkám si, Ježíš Maria. Nicméně ještě bych vyzdvihnul mega Meryl Streep, ta je tam výborná, mimochodem dostala za jedničku nominace na Oscara, myslím si, že klidně může dostat i za tohle. A lidi třeba kritizujou, že se Mirandě trošku změnil charakter, že už není tak zlá. Já říkám, že je to 20 let uplynulo v tom filmu.
1: A neděje se nám to všem?
0: Jo, jakoby, přesně, že... podívejme se na Zdeňka Polrajcha jako doslova. Jo, podívejme se na něj. Myslím si, že prostě je úplně i přirozený vývoj charakterní, pokud člověk úplně nezakrní a nezapškne, že nějak jako pookřeje trošku, nebo
1: no,
0: mu třeba už není tak drsnej, jako byl. A naopak si myslím zase, že spoustu lidí prostě neuspokojíš, protože kdyby ty postavili úplně stejný, tak se stěžují, že jsou úplně stejný a že je to vykrádačka jedničky a jo, tak dále. Já jako některá ta kritika mi přijde trošku jako přehnaná, ale jako souhlasím v tom, že s tím absolutně, že já si spíš myslím, že moje pozitivní dojmy převládají z toho, že jsem od toho očekával jakoby hroznou hrůzu.
1: Jo. No, ty jsi zmínil Meryl Streep. Víš, kdo bude hrát Meryl Streep ve filmu, co vyjde v roce 2027?
0: Kdo?
1: Meryl Streep.
0: Oni bude někdo hrát?
1: Ona bude hrát ve filmu.
0: V Narnii.
1: Jo.
0: A to vyjde až příští rok? Já myslím, že na Vánoce. Ne, v lednu možná to
1: v lednu
0: vyjde.
1: Myslím, no.
0: Yes. Celý cast Narnie dropnul. Je tam Emma Mackey, je tam Meryl Streep, která bude pravděpodobně teda Aslan. A
1: Daniel Craig třeba.
0: Daniel Craig. Carey Mulligan. A jako je to skvělý. Já se fakt těším. A je to mimochodem první film, který Červená platforma uvede do kin. Uvede to na 45 dní do kin po celém světě.
1: Jinak celým názvem je to Narnia the Magician's Nephew, takže jakoby synovec kouzelníka.
0: Čarodějův synovec, je ta první kniha.
1: A zároveň čtvrtý film od Grety Gerwig to bude teda a já se na to těším hrozně moc. Bavila jsem se o tom tady.
0: On to nebylo sfilmovaný.
1: Ne, jakože Narnie univerzum.
0: Jo, ale to už je novej ten, to se zase začínáme od znova.
1: Jo. Že jsme řešili to, že já mám velké očekávání v efekty, kostýmy a tyhle věci, které mají být údajně hodně ručně jako dělaný. Takže na to se velmi těším. Velmi.
0: Já taky.
1: A potom, už jsme teda trošku odbočili od hudby, ale já se k ní ráda vrátím. Slyšel jsi nový album od Northwest? Kim Kardashian a Kanyeho Westa. Ano, vydala svoje album, první album, ale ne první písničku ve 12 letech, která se jmenuje to album North Forever, což je absolutně ikonický, jakoby, že ve 12 letech uděláš jakoby ne na sklonku kariéry, nebo prostě ve svém píku, prostě na začátku, hezky si to stanovíš, jakoby, jak to bude vypadat. No, co bys tipnul, že to bude za žánr, když to neslyšel a neviděl?
0: K-pop.
1: Mm, ne, zkus ještě jednou, vybav si, jak jako vypadá. Ona teďka nosí, že jo, tu dlouhou modrou paruku a má takový výrazný tmavý líčení a tak jakoby zvláštně se oblíká. Trošku to s tím souvisí.
0: Nevím, tak je to nějaká EDM.
1: No, je to rage rap. Rage rap.
0: Wow, je to až nikdo prostě.
1: Emo a hyperpop. Nebo
0: hustý,
1: hyperpop.
0: Hustý.
1: Není to vůbec špatný, ti řeknu. Hmm. Je to 6 písniček, což mi přijde vlastně úplně hrozně níž a jakoby úplně handpicked, prostě vybrá ty nejlepší věci. Samozřejmě asi 3 z těch 6 písniček jsou jakoby předělaný nějaký trendový TikTokový zvuky, jsou to prostě všechno jakoby emo písničky třeba z 90. a zlomtejch let, který někdo zremixoval na TikToku a který ona zremixovala do toho alba tím, že přes ně rage rapovala.
0: Wow.
1: A jakoby fakt to není vůbec špatný a ve všech těch...
0: Já miluji 12-letý rage.
1: A stejně
0: jako když... Silnej.
1: Jo, je to jakoby jedna z nejsilnějších věcí podle mě na tomhle světě, jakoby energie 12-letých lidí, kteří se vztekají. A stejně jako my ve 12 jsme psali, jestli si vybavuješ, jak si psal své příspěvky, nebo minimálně já, že jo, vždycky jsem měli ty velký malý písmena, čísla a samý xka, tak tohle ona trošku tam má a třeba v písničce Die, tak má refrén, který já ti tady přečtu. Once they on trend, I'm already off it. I'm a rockstar, you could tell by my closet. Who got piercings on their finger, tell them Northwest. When I'm out here doing press, they get more pressed. A mě to hrozně baví, ale pak přesně, mám úplně takovýho toho, to mím s tím vojákem a vzpomeneš si na Kanyeho Westa prostě, který má přijet do Prahy a který je prostě antisemita a jakoby Kim Kardashian je taky trošku šílená, že jo?
0: Já doufám, no, já doufám, že bude svými rodiči ovlivněna co nejmíň.
1: Co nejmíň, ale... no, jako on jí údajně s tím albem pomáhal, ale přesně doufám, že ona si najde nějakou svoji cestu hudební i životní a bude dobrá takzvaně.
0: Tak, kdo ještě vydal svoje začátek svého alba, který bude mít ještě méně písniček než album Northwest,
1: Not Forever.
0: Tohle bude jenom EP, bude mít jenom 5 písní, který bych měly být strašně vypiplený, dělaný v Londýně a opravdu jakoby světovými producenty, tak je Charlotte Gott, která vydala teda svoji první píseň
1: In Too Deep.
0: A já jsem strašně zklamaný hrozně.
1: Hele, nejsi sám. Já jsem se dneska četla právě recenze a převažuje jako negativní hodnocení.
0: Já jako jsem si říkal, tady je někdo, kdo má potenciál úplně rozbít tenhle český hudební rybníček.
1: Jako ona má všechno, ona je strašně krásná, je nepo baby, pardon. Myslím
0: je
1: si, že je talentovaná, nemá špatný hlas, ale...
0: A má fakt tu star power.
1: Ale, jo, to má.
0: Ale...
1: Co se stalo?
0: Pak jako vydá písničku, která, jakože vydat písničku, která nikoho jakoby nezajímá. Je dost jakoby, to je taky umění teda.
1: My jsme si spolu říkali, že nám to připomíná přesně jakoby nějaký off-brand začátky Lana Del Rey, ale jakoby velmi off-brand a říkali jsme, že to někdo v téhle době napsal jako text. A pak ona přijela do toho Londýna a oni byli jako, kolik
0: máme
1: máš
0: tady
1: peněz?
0: Tu 15 let starou.
1: Tady máš tady tu random věc, ke kterým nemáš žádný vztah,
0: na
1: aby ještě tam
0: ona
1: naspívat.
0: Před 15 lety řekla, že to nechce, ale tak nám to tady furt leží v šuplíku.
1: No a i ta její myšlenka, že ona vlastně sama říká, že chce prorazit do zahraničí, že ví, že to je strašně těžký, ale že to aspoň zkusí.
0: Ale prostě tady to je strašně generický, neosobní, vlastně nic neříkající.
1: R&B, kde?
0: A je zajímavý teda její jako promo, já ji teď sleduju a ona to ani nepromuje tu píseň.
1: Já jsem koukala, že to promuje hrozně málo. A
0: ona dala teď nějaký fotodump a očekával bych, že vlastně v prvním týdnu vydání písničky to budeš spamovat tak jako tak, ale už se tam dává
1: možná něco jiného. Možná chce být enigmatická, ale jako v tenhle moment se to moc nehodí prostě být enigma, když promuješ nový projekt. No mě první den nešla ta písnička přes její odkaz ani pustit. No, vizuál sedí na autě, protože má ráda auta a za sebou má květiny, protože má asi ráda květiny, v hrozně křečovitý, nepohodlný, jakoby krkolomný poloze, kde jakoby je nádherná, ale jakoby křičí to jako žádná osobnost, nic.
0: Já jako vám prvnou já jsem právě doufal, že to bude něco, jakože když Olivia Rodrigo vydala Driver's License a bylo to všude a bylo to fakt jako moment, ale tady to není ani moment.
1: Jako zvolila si takovou safe prostě střední cestu, zase jako bych chápu, to prostě halo, její 20 začíná, jako musela se nějak něco si vyzkoušet,
0: ale
1: třeba
0: jako
1: hledat ten svůj
0: zvuk. Ale kdo jiný má co říct,
1: zvuk.
0: Než někdo, komu je 20?
1: A 12.
0: A 12. Jakože víš co, prostě, když jdeš dělat hudbu,
1: já, vím,
0: já si myslím, že prostě je to strašně dobrý, když jsou ty lidi autentický a mladý a autentický a upřímný. Nicméně, nevím, třeba ještě překvapí tím dalším, ale tohle se mě hrozně zklamalo. Já jsem fakt si říkal, že tyjo, jako...
1: Ale jako už párkrát se stalo jako v historii, že i slavní hudebníci jako single vydali něco, co nebylo moc dobrý a pak jiný písničky na albu třeba byly lepší.
0: Tak, může se to, může se to ještě zlomit, jako hlavně, no...
1: Jo. Každopádně fakt jí držíme palce oba dva.
0: Já bych teda rád viděl něco prostě dobrýho.
1: Já taky
0: dobrýho
1: chci něco vidět, no... No a pak ještě to je už taková poslední myšlenka, která už spíš navazuje na věci, o kterých já přemýšlím i mimo o Charlotte Gott, to je nějaká ta jakoby nucená sexualizace. Tak přesně si úplně říkám, jako co všechno, pod jaký tlaky ona spadá, co všechno se jí honí hlavou, jak musí jako působit, jak musí vypadat.
0: Jako její pozice je strašně nevděčná, protože ať dělá cokoliv, tak bude vždycky no, srovnávaná. Vždycky,
1: to je další věc.
0: Vždycky jako pod extrémním drobnohledem, takže jako si člověk nedíví, že bude radši safe, než upřímná třeba, ale a třeba i upřímná v té písničce, ale no prostě jako vlastně nezávidím její pozici.
1: Ne,
0: no.
1: Ne. A jako by tolik k ní, jo, vlastně nemůžeme se tady na tom zavařit na celý díl, ale máme z toho smíšený až smutný pocity, ale zároveň nepřestáváme v ní věřit.
0: Tak, no. Ještě, co tady mě napadá, tak je jedna věc, která teďka teda rezonuje českým internetem mnohem víc, než je Charlotte Gott a její píseň In Too Deep. A je to rodina Koktových a Štikových, která po, jako opravdu tenhle ten rok opanujou. Nicméně teďka jakoby ve strašně negativním a vlastně podle mě dost možná jako kariéru zničujícím světle a kontextu. Je to v tom, že vlastně na sociálních sítích jeden bulvární, teda český deník, zveřejnil video, kdy Josef Kokta vlastně na té nahrávce zvukový, no prostě na té nahrávce, dost jako agresivně vystupuje a vyjadřuje se vůči tehdy jakoby hodně malým dětem jejich. A následně to vyvolalo jako velkou vlnu nevole a
1: údajně k tomu se ještě objevily záběry z té reality Štiky, kde Ornella byla svého nejstaršího syna.
0: Jo, tam u toho bazénu, tu scénu, takže se vlastně vzpomněli se na tady ty části. Firmy rozvlazují s Ornellou jako vlastně spolupráce. Ona se k tomu nejdřív vyjádřila, takže mu ujeli nervy Pepovi, ale jako těch věcí a materiálu prostě teď se jako čím víc to žije a čím víc to jako vlastně vyvolává ty reakce, tak tím víc se toho vlastně nachází a tím víc se toho zveřejňuje, takže od té doby si myslím vlastně minimálně, když nahráváme, tak je jako ticho po pěšině. Kdo se k tomuhle vyjádřil, tak je Monika Binias, která hned neváhala a vlastně do dne skočila po tady té příležitosti vyrejžovat opět peníze teda na svý rodině a spustila nějaký storytime o tom zmonetizovaný, kde se svým teda manželem, teď Biniasem, tak řešej, jak je ta rodina vlastně hrozná, ale jako pardon, ale tohle to celý jde od, to je podle mě fakt jakoby generační záležitost, je to strašný, je to hrozný a to, co se tomu vyjadřuje ještě Monika Štiková, Binias, mě přijde úplně šílený, protože jakoby ten pořad Štiky je vlastně hrozný hardwatch a hrozně nepříjemný skrz to, co vlastně jako vůči své rodině nebo tehdy Quentinovi co tam ona jako dělala a jak se vyjadřovala a jak vystupovala, co byla ochotná udělat opravdu jako pro nějaký pocit slávy. Nicméně, co ještě, myslím si, že jako asi bych to nerozpatlával dál, ale myslím si, že co mě ještě vlastně přijde trošku šílený, nebo já nevím. Já jsem takový vlastně dost rozpolcený ohledně toho, jak se o tom mluví, kdy mám pocit, že třeba v nějakých médiích tak se absolutně neřeší, jak to může dopadnout potom třeba na ty děti. Je to dneska extrémně těžká a šílená situace a je úplně v pořádku, že se tady to řeší, protože jakoby ty záznamy jsou dost hrozný. Ale
1: to první
0: zároveň
1: video, ten záznam, ten virální, to točilo jedno z těch tří dětí, ne?
0: Jo.
1: A myslíš, že to je uveřejnilo?
0: No, to se spekuluje, jak to došlo.
1: Jako zajímalo by mě, jak to vnímá jenom.
0: Ale
2: jo. Ahoj, já jdu tady rychle odstřihu si odskočit
0: jo,
2: do popkultury.
0: Nám tady sedíš a stříháš si a ty máš info a ty víš původ a jak to vzniklo.
2: Tak já vám řeknu takhle, jak to vzniklo, jo? Takže jaká byla ta otázka, jestli mi můžeš zopakovat?
0: Jak to vzešlo na povrch?
2: No je to fascinující, protože pan Kokta dal vyjádření na Instagram, kde říkal, že to video natočil jeho syn, tuším před x lety, a jeho žena ho dala na YouTube. A měla to být taková výstraha, kdyby se někdy něco takového opakovalo, takže by mu to pustila. Takže vlastně nahrála pojistka. To na YouTube, ano, pojistka, že pokud by se někdy něco takového opakovalo, tak mu to pustí, aby viděl, jak se choval, jak byl nepříčetný, jak strašný to bylo. Ale pan Kokta promazával YouTube a omylem kliknul na zveřejnit.
0: Wow.
2: Je to blbý. Tak já jdu zase stříhat.
0: Děkujeme, děkujeme. Poslouchejte Impact a děkujeme.
3: Poslouchejte Impact na Radio Wave. Na Radio Wave.
0: Smysl, nebo na co málo podle mě jako některý lidi dbají, je jako vlastně, jak moc tady to pak může dopadnout právě na ty děti. A tady to je jakoby šílená situace, která je vlastně teďka jako někde až moc medializovaná, vlastně může být jako fakt, si myslím, dost riziková do budoucna.
1: Ona dělala i nějaké vyjádření, že ona to semlelo v době, kdy ona teď byla jakoby u moře a hnedka tam dělala nějaké vyjádření k tomu, ale prostě jako bring back OG YouTube apologies cancelnutých youtuberů, protože ona by se od nich měla trošku ponaučit. No, zmiňovala tam že... svůj podcast a spolupráce. A to bylo všechno.
0: Jako mě tady to celá situace prostě je nepříjemná, protože vlastně je to jakoby...
1: Jo, jakmile se to dotýká těch dětí, tak...
0: Protože se to dotýká těch dětí, no. Je to jako, to je na tom to strašně nepříjemný.
1: No, každopádně asi dobře, že to vyšlo ven.
0: Já, jako určitě je dobře, že se to řeší, ale nějaký ty detaily, které se propírají v těch médiích, mi přijdou prostě blbý.
1: No, to jo.
0: Nicméně, my jsme ještě nezmínili... Co jsme ještě nezmínili?
1: Nezmínili jsme Scooby-Doo Origins.
0: Oh yeah, já se mega těším, takže bude a chystá se Scooby-Doo hraný film nebo seriál?
1: Jo, myslím si, že možná seriál od tvůrců Teenage Mutant Ninja Turtles, nebo jak se to jmenuje.
0: Tak to potřebuju.
1: A přesně jakoby teda na tu platformu, na kterou byste čekali, že to půjde, tak to půjde. Já doufám, že to bude můj nový Riverdale. Manifestuju to.
0: Já manifestuju, že to prostě hrozně dobrý a miluju
1: Scooby-Doo. McKenna Grace taky miluješ a to tam bude hrát.
0: Jo, mám jí rád, ale miluju Scooby-Doo. Teď jsem nedávno koukal na jeden ten starý animovaný Scooby-Doo a Ostrov zombie. A...
1: Kreslený?
0: Je to hrozně dobrý. Má to krásnou estetiku, krásnou animaci, takovou tajemnou ponurou atmosféru hodně. Trošku dark fantasy vibes, ale jako furt je to Scooby-Doo, ale je to ráda. Moc hezký, takže to doporučuji na nějaký pošmourný den, tento film Scooby-Doo a Ostrov zombie. A
1: tady bude klasicky CGI Scooby-Doo.
0: No jo, to
1: musí byla
0: být.
1: Taky doba prostě, kdy byly všude CGI mluvící psy, jo, jako byla, v rodinných filmech nebo v dětských pohádkách.
0: Pak jsme ještě nezmínili píseň Meghan Trainor, která je jako něco hroznýho.
1: Já jsem to vytěsnila normálně. Takže je to album, který vyšlo, myslím, teď na jaře. Ale my se bavíme o písni Shimmer, kde zpívá Já se nepotím, já se třpitím. Napsala jsem si Millennial Girly Final Boss.
0: To je horší. To já jako to...
1: Je to horší než Final Boss Millennial.
0: To je jako fakt strašný. To já vlastně nevím, na koho to cílí a je to prostě její strašná snaha být virální, ale je to strašně generický a strašně
1: Kdybys měl video z roku, já nevím, 2012, když prostě byl Wrecking Ball a takový ty barevný, divně růžový věci se třpitkama, tak v téhle době by to možná někdo poslouchal, ale... Třeba to taky měla ve skříni a teď to prostě vytáhla, já fakt nevím, ale já prostě si k ní nemůžu najít žádný moc osobní vztah a nikdy jsem vlastně nemohla. Určitě si vzpomínáš na tu její nejvirálnější písničku
0: All About That Bass,
1: kde přesně ona hrozně jako bojovala za to svoje tělo, nebo že za ženský tělo jako opěvovala prostě přesně to, že jsme každý jiný, každý krásný.
0: Teď
1: je Ozempic Queen a já vůbec jako nechci komentovat něčí prostě životní rozhodnutí, neznám toho člověka ani jeho příběh, ale myslím si, že má, že si adoptovala syna a byly tam nějaký jakoby dramata internetový. Vím, že někdo jakoby řešil nějaký problémy, takže ona jakoby už od prvního dojmu prostě není moc sympatická a ještě když ani ta hudba není dobrá, tak já nemůžu prostě.
0: No, je to hrozný. Je to hrozný. Ale pokud se to někomu líbí, tak nám napište.
1: Prosím, mně se hrozně právě líbí poslední dobu, že se s námi lidi hádají, takže...
0: Pojďte se hádat.
1: Kyberšikana prostě.
0: No, myslím, že můžeme jít na ikony.
1: Ano.
0: já mám ikonu, ano. Nebo takhle, já jsem trošku rozpolcený, takže já to budu mít tentokrát, mám já podle mě víc internet brainrot ikony a musím zmínit obě dvě, jo, protože jedna je, že teď na mě hodně vyskakuje jeden takovej ship, který je hodně specifický, ale vlastně úplně úžasný a je to... je to, myslím si, že jsme Lady, není to Lady Tottenham, ne, není. Prostě je to jedna postava z filmu a série Wallace and Gromit. A k tomu to je taková ta záporačka z Madagaskaru.
1: Ježíš, tady ta záporačka z Madagaskaru mi teď vyskakuje na TikToku jako ship s kýmkoliv. Ona je vždycky jakoby
0: s kýmkoliv.
1: Mě vždycky vyskočí, že je šipnutá s někým jiným, že ona je taková jakoby domina, že jo, nebezpečná.
0: Jo, je to bedy úplná. Ale tak já mám tady tu paní, protože oni si k sobě podle mě hrozně hodějí. Já to mám pak hodně na tohle, počkej.
1: Já jsem nejvíc viděla na šip s Alexem z Madagaskaru s tím lvem.
0: Ale taky jsem viděl Harryho Stylesa a Baracka Obamu teďka.
1: To je hodně níž. To je hodně níž. Takže a mám ráda tady ty unhinged shipy.
0: Je toho hodně a to mě baví. Každopádně moje skutečná ikona týdne a podle mě už jednou i ikona byla. Je to instagramový profil paní Ta, co ráda žere, což je Mimoňka z Mimoně. Je to paní, která je extrémně pozitivní. Na svém Instagramu
1: jsem viděla
0: má...
1: poprvý celý film Mimoňové. Mimoni.
0: Jo.
1: Poprvý jsem to teď viděla celý.
0: A já to neviděl nikdy celý v životě. Aha.
1: Já jsem
0: ale
1: prostě,
0: furt máš pocit, že to
1: jsem,
0: mám nějak
1: ne, už
0: krát,
1: ne,
0: prostě.
1: Už ne, už jsem si to odbourala, ale jakoby doslova třeba rok jsem žila přesvědčení, že miluješ Mimoně a že to je tvoje osobnost. Já se ti hrozně omlouvám, tohle už si neodpářu, ale už vím, že to tak není.
0: To je fakt strašný. Nicméně, ona je Mimoňka z Mimoně, protože bydlí v Mimoni a má na Instagramu jako svoje jméno kvízová řeznice, co nevaří, ale ráda se přifaří.
1: Jo, to je tahle paní.
0: A prostě, že nevaří a nestydí se za to. Je vděčný strávník, Bráška a Janička vaří, já žeru. Hejtry máme u, tvořím kvízy. A ona
1: to
0: je úplná
1: ty.
0: Ikona. To jsem mega já. Ona je fakt úplná ikona. Hrozně se mi opravdu líbí, že jako vždycky, když jí na mě vyskočí, jo, ať je hnusně, ať je krásně. Ona vždycky je hrozně pozitivní v tom, jako co říká a jako jak mluví. Pracuje někde v masně a teď si užívala hrozně krásný den, taky se jako podobný jak my, tak měli v neděli, že se šli s Janičkou k vodě, dali si kafíčko.
1: Vidíš, hrnky se smajlíkama, dneska jsem o nich mluvila.
0: Dali si kafíčko, štrůdl a prostě opalovali se u vody. Přišlo mi to jako hrozný vibe. No ale čím je pro mě ještě větší ikona, nejenom proto, že si umí užít volný odpoledne a čas, taky tím, že ona k ní do masny chodí pravidelně malý chlapec se svou babičkou, Tomášek. A ona ho má hrozně ráda a vždycky ho teda si natočí a vždycky s ním jako konverzuje a dá mu nějaký párek zadarmo třeba, nebo to, nebo on dává mu terminál, aby jí zaplatil. Hrozně krásně s ním mluví, ale strašně zdrobněle a tak na něj jako šišla a je to hrozně roztomilý. A co ještě se nestalo? Tady ty interakce s Tomáškem, Tomínkem se staly extrémně populární v Polsku, protože Poláci milujou češtinu a přijde jim hrozně roztomilá.
1: My to máme s Polákama taky
0: my to
1: takhle.
0: Máme tak podobně. A jim přijde hrozně roztomilá a zejména teda, když někdo mluví takhle česky a ještě zdrobňuje, tak to je úplně pro ně fakt jako mega roztomilý.
1: No, to dostalo na polský TikTok.
0: Mega se to dostalo na polský, všechny sociální sítě, její videa s Tomínkem mají, tady má jedno třeba 1,2 milionů slídnutí, 600 tisíc, 300 tisíc, takhle populární to v Polsku je.
1: Cute.
0: A dokonce je to tak populární v Polsku, že Duolingo Polsko natočilo TikTok In My Czech Era. Takže Duolingo Sova dokonce na tohle naskočila a takhle populární to je v Polsku a já doufám, že z toho má paní Mimoňka radost a mě to baví, takže jako ona je úžasná.
1: Úplně full circle. Cute.
0: Jo, hrozně.
1: Ježiš, dobří lidé existují.
0: No.
1: Nejspíš. Tak, speaking of dobří lidé, minimálně zábavní lidé. Mojí ikonou je chlapec, který má TikTokový účet Křeč v podkolení jamce, zavináč Matt Balsy. A tenhle kluk udělal výborný takový jakoby bingo kartičku o korporátních pozdravech, respektive korporátních rozloučeních v mailech a v korespondenci, takže když píšeš jo, s pozdravem svoje jméno, tak on vymyslel prostě úplně geniální tabulku, kde že jo, vždycky máš ty dvě jakoby protilehlý XY ty, jak se tomu říká?
0: Osy.
1: Osy, ano, to je to slovo krásný. A je tady bez agrese, slušný profík, srdečně zdravý. Bez agrese dochází mi trpělivost s úctou. Bez agrese vyhoření, vinšuj, namasté. A moje oblíbený je pasivně agresivní vyhoření, třeba sportu zdar. A pak je tady ještě část agresivní vyhoření, veselé Vánoce, když nejsou Vánoce. A nejlepší je agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou čest práci, servus, nazdar, ave. No a vím, že ještě oblíbený jsou pasivně agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou služebníček z hlouby duše, slunce v duši. Takže já odteď se buď budu rozlučovat slunce v duši, anebo veselé Vánoce.
0: Budeš se řídit touto tabulkou.
1: 100%.
0: Tak veselé Vánoce.
1: A pobavilo mě to po dlouhé době docela hodně. Přišlo mi to chytrý.
0: Tak jo, tak tím jsme všechno zase probrali a děkujeme, že jste nás doposlouchali. A když napište nějaký komentář, pokud s námi souhlasíte, budeme rádi, pokud s námi nesouhlasíte, tak taky vlastně jsme rádi. A
1: vidíme se 16. května.
0: Stavte se 16. května, takže čauky, veselé Vánoce.
1: Veselé Vánoce.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je právě 14 hodin a jeden takový hlas vás právě zdraví ze studia rádia Wave a začíná víkendový on air od mikrofonu a hezkou neděli vám přeje Vojta Záhora.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, rádio Wave.
0: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Dua Selecha, písnička Kajaté a předtím taky Blue Wandy na tracku Francesca, Tu eres mi amor. Tak to byly dvě písničky, které zahájily playlist Rádia Wave po 14. hodině. Je to tak, vy posloucháte nedělní víkendový On Air s Vojtěchem Záhorou, je právě 14 hodin 5 minut a také datum 17. května. Já doufám, že je vaše neděle zatím příjemná a že ji trávíte třeba venku, protože za okny mého proskleného studia vylezlo krásné sluníčko a tak trochu závidím všem těm, kteří mají možnost opustit bezpečí budovy a vydat se ven do světa dobrodružství. Každopádně je mým potěšením moderovat pro vás následující 4 hodiny odpoledního On Airu a moc už se na ně těším. Hned takhle na začátek bych se rád ohlédnul ještě do včerejšího dne, do soboty 16. května, kdy v Českém rozhlase proběhl den otevřených dveří a vy jste mohli přijít do studia Rádia Wave na speciální program, podívat se, jak probíhá naše živé vysílání. A pokud se i teď momentálně podíváte na webkameru do našeho studia na stránkách wave.cz, tak uvidíte, že jsou tu stále znatelné stopy po bojišti takzvaně. Můžete vidět předměty, které se v našem studiu normálně nenachází, třeba naše zlaté srací pytele pro návštěvníky a návštěvnice, nebo to, čemu bych řekl zbytky našeho merče, trička, plakáty, které jsme včera rozdávali všem příchozím. Jedno ohlídnutí také započne náš playlist momentálně teď, abych udělal radost našemu posluchači Petrovi. Zahraju písničku, která hrála včera a Petr s ní byl moc spokojený. Tohle to je trochu netradiční song Liza Minnelli a písnička New York, New York. Tak doufám, že si odpoledne se mnou užijete náramně.
1: A tohle je rádio pro mladý, ne? Tady to, kde teďka jsem.

0: Tyla s písničkou Fade už tak trošku fejduje do pozadí, ale to vůbec nevadí, protože já mám pro vás momentálně skvělou novou zprávu. 20. května na rádiu Wave totiž startuje nová série Bedny, což je série rozhovorů se světovými a českými odborníky na témata, která hýbou světem. Honza Žižka, její moderátor, mluví právě s významnými osobnostmi z nejrůznějších oborů a od sociálních sítí přes klimatologii až třeba po kosmonautiku. No a na zahraniční osobnosti potom navazuje rozhovory s mladými českými a odborníky a odbornicemi, kteří se právě zabývají podobnými tématy. Vy můžete sérii Bedny poslouchat v našem vysílání od 20 hodin už ve středu a tuto středu 20. května. A to uslyšíte ten první zahraniční díl a v pátek od 20 hodin můžete též poslouchat druhý český díl. Každopádně ta série samozřejmě bude dostupná na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas i v jiných podcastových aplikacích, kde ji samozřejmě můžete také poslouchat. No a já už vám právě teď pouštím krátkou ukázku a takovou vábičku.
1: Bedny. Témata, která hýbou světem. Bedny.
2: Jmenuji se Honza Žižka a připravil jsem desetidílnou sérii rozhovorů se světovými i českými osobnostmi, které mají co říct k důležitým tématům dneška. Třeba s psychiatričkou ze Stanfordu Annou Lemke, italským astronautem Paolem Nespolim nebo Vojtou Hlaváčkem z Brain VR.
1: Bedny na rádiu Wave.
2: Co nás podle světoznámé klimatoložky Katrin Hayhoe může motivovat k řešení změny klimatu lépe než strach z katastrofy?
3: To move forward long term, our brain is literally wired to move forward towards something that is better than what we have, not worse.
2: A proč podle greenfluencerky Rozy Haškovcové část lidí radši problém popře, než aby přijala změnu?
4: Často ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat, než se snažit to řešení najít.
2: Bedny poslouchej od 20. května na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Slovenská hudebnice Sara Rikas právě vnesla do nedělního odpoledne trochu něhy se svojí písničkou Feel My Love. Před námi je teď ale rubrika Kulturistán a společně se podíváme na programy českých výstavních síní.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Moje první pozvánka je na výstavu do zámku v Klenové, kde do 31. května můžete vidět autorskou výstavu fotografa Petra Faba, která se nazývá Sklíčka. Ta se skládá z jeho aktuální tvorby. Petr Faba vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, kde dlouhá léta působí také jako pedagog. Tenhle ten výstavní projekt se tematicky váže k Šumavě, zejména k obci Kašperské hory a k městu Sušice, odkud pochází část umělcovy rodiny. Výstava Sklíčka na zámku v Klenové je k vidění pouze do 31. května. Druhá moje pozvánka je do pražské galerie Kurzor. Tady můžete do 24. 5. navštívit rozhovory o reprodukcích a hlavně jejich první část, která se nazývá Naslinit prst a otočit stránku. Tato výstava zkoumá vztah mezi tělesným vnímáním a fyzickým rozměrem reprodukcí. To, jak reprodukce nejen přenášejí, ale také vyrábějí význam a jak se hranice mezi originálem a kopií v praxi neustále vyjedná. Reprodukce v časopisech, technologické příručky a další historické předobrazy jsou rozložené na pracovním stole a pronikají tak do nových děl, které právě pro výstavu vytvořili umělci a umělkyně Lenka Glisníková, Lukáš Hofman a Jiří Týn. Výstava Rozhovory o reprodukcích, část první Naslinit prst a otočit stránku, je v pražské galerii Kurzor k vidění pouze do 24. května.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Teď už zpátky do našeho playlistu zní King Princess a písnička Only Time Makes It Human.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Vyladíte Radio Wave při nedělním odpoledni, je 14 hodin 33 minut a právě nám dohrála Anička Vaverková s písničkou Na na na. Tahle ta písnička vyšla na její loňské desce s názvem Krása. Pokud jste tu desku neslyšeli, tak bych vám určitě doporučil tenhle ten rest rychle dohnat. Můžu vám z ní kromě písničky Na na na doporučit i dva skvělé tracky. Jeden Čáp, track o nadcházejícím mateřství a také track Čas 2.0. který vypráví o tom, jaké to je s časem postupovat do věku, kdy vaši přátelé se vám vzdalují a vaše vztahy podstupují takovou, řekněme, náročnou zkoušku nebo takový test toho, jak jsou pevné a jak vydrží. Se mnou tahle ta písnička Čas 2.0 hodně rezonovala, tak určitě bych vám doporučil si ji poslechnout. Když jsem se teď tak hezky rozpovídal o té hudbě, tak vám rovnou něco povím o písničce, která nás teď čeká. Ta je od pražského rapera, který se říká Florbal a producenta s názvem Mar Junior. Pod pseudonymem Florbal se skrývá frontman kapely Dukla a právě pod druhým pseudonymem Mar Junior se schovává jedna polovina Dua Media Service. A právě tito dva umělci se dali dohromady, aby společně připravili nový projekt, novou desku s názvem Multisport. No a právě tahleta skladba, nebo ne tahleta skladba, ale skladba z této desky s názvem Druhá liga teď putuje do našeho vysílání. Je to též zároveň novinka tohoto týdne.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.

0: Lejzrem v očích probodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a ti, co toho věděli nejmíň, zas museli...
1: Trocha domácí scény v našem playlistu, tohle je Cosmetic Institute a písnička Nový závislosti. Máme 14 hodin 42 minut, už jen pár minut do konce právě té 14. hodiny. To uslyšíte třeba ještě Yashu 96 na featu s Purple Boyem a tracku EDM, nebo taky C-Met a písničku When a Good Man Cries. No ale už za chvíli uslyšíte track od jiného domácího hudebního projektu, a tedy od Léta s Monikou, a.k.a. Moniky Omerzu Midriakové. Ta zrovna včera pokřtila své nejnovější album, teď to všetko naraz v pražském prostoru Archa Plus. Byl to takový malý festival, vystoupil tady i Tadeusz Racity, teplický hudebník, a nebo třeba písničkář Jan Boroš, kterého znáte pod pseudonymem Čáry života. No a až na konci toho večera vystoupila Monika samotná právě se svojí novou deskou. Hrála v takovém intimním settingu pouze s jedním kytaristou. Na pódiu měla jeden velký stůl, který používala jako takové částečné pódium, částečně křeslo k sezení, a jeden větrák, který dělal krásné efekty s jejími vlasy. Já bych vám tuhle tu desku rozhodně doporučil, sám jsem si včera pořídil vinyl, album Cít to všetko naraz je podle mě veliký hudební počin tohoto roku, a pokud máte rádi intimní písničkařinu, tak si ho určitě užijete. Tak proto písnička Odovzdaj sami už za chvíli.
2: S Vojtěchem Záhorou.

0: Starter. Starter. Hit paráda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+.

0: Kapela Pale Blue Eyes a písnička Motionless doznívá pár vteřin před 15. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Rádia Wave. Díky moc, že posloucháte a trávíte s námi svoje nedělní odpoledne. Po 15. hodině v našem playlistu uslyšíte třeba znova brněnské duo Blue Wandy s písničkou Zeitgeist, a nebo třeba také latinsko-americkou divu Kali Uchis s trackem Sunshine and Rain.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Kali Uchis jako kdyby s písničkou Sunshine and Rain popisovala počasí, které právě v Česku máme. Je 15 hodin 5 minut a zrovna svítí sluníčko, tak uvidíme, jak se budeme mít za 15 minut dalších. Každopádně my své zraky teď upřeme do jihofrancouzského města Cannes, kde momentálně probíhá světoznámý filmový festival, který se tento rok nese v návratu třech slavných a v minulých letech oceněných autorů filmových režisérů. Jeden z nich je třeba světově známý polský režisér Pavel Pawlikowski, který se vrací na tento festival se svým filmem Otčina v původním názvu Fatherland, což je příběh návratu nobelisty Thomase Manna do rodného Německa. To se spisovateli nejdřív před očima změnilo ve Třetí říši a v roce 1949 už je to zase odlišná a navíc ideologicky znepřátelená země. Hlavní hrdinkou však není sám Thomas Mann, ale spíš jeho dcera, kterou v tomto filmu stvárňuje, nebo která se v tomto filmu je herečka a také spisovatelka Erika Mannová. Další v řadě těch známých režisérů, kteří se vrací, tak to je potom japonský režisér Yusuke Hameguchi, kterého můžete znát právě díky Oscarově oceněnému filmu Drive My Car. Ten se vrací se svým snímkem Z ničeho nic, což je takový příběh, ve kterém se zblízka podíváte na to, že nikdo ve skutečnosti není normální. No a třetí návrat, tak ten zažívá momentálně iránský režisér Asghar Farhadi, který se vrátil na tento festival se snímkem Paralelní příběhy, který vznikl právě i ve Francii, což je příklad takového prestižně obsazeného a kultovně nasnímovaného filmu. Blíže k těmto filmům a k celému filmovému festivalu v Cannes momentálně reportuje náš kulturní redaktor Pavel Sladký a jeho články můžete najít na zpravodajském webu irozhlas.cz. Zpátky do playlistu, teď už písnička Most of Me is Elsewhere, což je duo Safety Trance.

Napsal jsem ti dopis, psal jsem ho na třikrát, řízl jsem se o papír.

0: hudebnice Mitsky s písničkou Where's My Phone, což je taková příhodná otázka, kterou já sám si upřímně pokládám několikrát denně a potom se za to nemám rád. Tak třeba se vám tenhle ten song líbil, já mám Mitsky moc rád, určitě bych vám ji doporučil k poslechu. Ale teď už společně budeme poslouchat krátkou ukázku z jedné z našich premiér minulého týdne. A tentokrát to bude z našeho psychologického podcastu Psycho, ve kterém Karolina Faberová a Pavel Šebesta mluví o křehkosti, také o vyhoření a o hranicích psychické odolnosti. Co to vůbec znamená být odolný a kdy se z naší psychické rezilience stává jenom takový tlak na to, abychom vydrželi víc, než je zdravé? O tom si Karolina s Pavlem povídali, o tom debatovali na festivalu Akademia Film Olomouc, který proběhl na konci dubna. My jsme pro vás záznam z této debaty připravili do aktuálního vydání. Celý ten díl už teď najdete na našem webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Krátká ukázka putuje k vašemu poslechu právě teď.
1: V současném jako prostoru, jako ve veřejných médiích, všude, ve školách, pořád se mluví, musíme budovat odolnou společnost, musíme budovat odolný děti, všechno, jo, přijde mi to až jako někdy takový jako z budoucnosti, ne úplně hezký budoucnosti. A přijde mi, že je to až na sílu, že se tam přidávají pojmy, které s tím úplně přímo nesouvisí, nebo věci, které s tím přímo nesouvisí, a odchází se úplně od té podstaty, že někdy prostě třeba ta rezilience se tam nedá budovat. Já přesně to vezmu na příkladu té deprese. Jo. Ve chvíli, kdyby mi přišel klient jako psychologovi nebo do krizové intervence člověk, který se topí v dluzích, je opravdu z nějakého kraje, který je silně podfinancovaný, nemůže sehnat práci, je v depresi. A vím, že jedna z těch věcí, která by mu pomohla z těla z těch stavů, je to, že by měl ty peníze, měl by tu práci, tak jako těžko můžu řešit nějakou depresi, protože ta deprese je reakce na tu danou situaci.
2: Dává smysl.
1: Dává to smysl, jo. Kolikrát si řeknu, já se vám jako v duchu, já se vám nedivím. No, jo, je to pochopitelné.
2: Takhle jsme se bavili třeba o syndromu vyhoření, že jo. To je často, kdy to opravdu může být známka toho, OK, je toho na tebe hodně, je na místě s tím ubrat.
1: No. S tím je ubrat. Ale pojďme trošku dál, takže jsme si trošku řekli, že se s tím právě pojí i souvislosti, které plně s tím nesouvisí. A nebo že to může ukazovat, že člověka, kterýho pojmenujeme jako rezilientního, tak neznamená nutně, že ten člověk je dobrý.
2: Nebo že bude,
1: pro sociální,
2: jo, tohle máš na mysli. No, a to je jako další věc, co mi trochu vadí na tom výrazu rezilience, že se možná strká trochu moc věcí do jednoho pytle. Jo, protože tohle je výzkumníci, co se zaobírali odvahou, jo, tak vlastně mluví třeba o dvou takových jako základních konceptech, dospěli k tomu poměrně jako každý nezávisle na sobě, že buď to člověk může být odvážný v nějaký situaci z toho důvodu, že má strach a dokáže ten s tím strachem nějak ho překonat. To je jedna možnost. A nebo že ten strach jako pociťuje míň. Jo. A že tohle to jsou dvě různé věci.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Mixture hold me so unholy, I just wanna die. Time, get you in a moment and I think you owe us time. And I get you in a moment and I think you owe us time.

AJ Tracy a Georgia Smith na společném tracku Crush nám doznívají v 15 hodin a 28 minut v nedělním odpoledni na Waveu. My se teď společně podíváme a ohlédneme se za včerejším finále hudební soutěže Eurovize. Pokud jste ho promeškali, tak vám přináším dvě důležité informace, které byste si rozhodně měli z letošního ročníku odnést. No to první, tak to je samozřejmě informace o vítězce. Tentokrát vyhrála bulharská zpěvačka Dara se svojí skvělou písní Banga Ranga. Já se přiznám, že nejsem velkým fanouškem Eurovize, ale občas mě jen tak nějaký hit z ní nadchne a Banga Ranga je upřímně jeden z takových hitů. Celá ta písnička i estetika toho jejího Darina vystoupení má takový Gen Z nádech, což je něco, co mě neskutečně bavilo, ohromně strhlo a doporučuji vám, abyste si toto její vystoupení dohnali. Každopádně vás určitě také zajímá, jak si vedl český zástupce, tedy zpěvák Daniel Žižka, ze svojí sítí Crossroads. Predikce všech různých bookerů a odborníků nám právě pro tento ročník dávaly veliké šance. Každopádně, bohužel, se tyto velké šance neproměnily a Česko skončilo na místě 16. Možná do toho může mít co dočinění i technická závada, která se odehrála během Žižkova vystoupení. Nejprve se právě na obrazovkách objevilo zrnění obrazu, poté ten obraz dokonce zamrzl a následně ještě následoval špatný záběr na Daniela. Ten si tohodle samozřejmě během vystoupení vůbec nevšiml a o těchto vlastně technických chybách se dozvěděl až následně po vystoupení. Sám potom pro Deník N přiznal, že si podávali stížnost za českou delegaci vůči EBU, tedy Evropské vysílací unii, která tuto soutěž Eurovizi organizuje. Ale Eurovize nebo spíš EBU jejich stížnost zamítla s tím, že takováto věc není něco, co mohli jakýmkoliv způsobem ovlivnit. No a Daniel Žižka sám dodal, že takovéto rozhodnutí EBU respektuje. Každopádně, pokud ještě nemáte Eurovize dost, a třeba i Daniela Žižky a jeho písně Crossroads, tak si ji pustíme právě teď.

o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

skupina Dear Hoof s písničkou Come Down Here and Say That se dohrála v 15 hodin 37 minut. No a já jsem si úplně nemyslel, že se Eurovizi budu dneska ještě jednou věnovat. Každopádně jsem tady a znovu mluvím o Eurovizi. Říkal jsem si, že když jsme si před chvíli pustili ten český soutěžní song Crossroads od Daniela Žižky, měli bychom si teď také, aby to bylo spravedlivé, pustit si výherní song rumunské zpěvačky Dary s názvem Bangara. Ta vyhrála tuto soutěž nesmírnou převahou všech bodů a porazila v tu chvilku vedoucí Izrael a jejího soutěžícího Noema Batana, který se skladbou o Michael v té chvíli právě dominoval všem žebříčkům. Toto finále bylo napínavé až do poslední chvíle, no snad možná tak, jak si to Eurovize a její producenti přejí. Okolo Izraele bylo letos hodně kontroverze, to je taková obrovská kapitola, do které se sám teď pouštět nechystám. Každopádně já už nebudu dál odkládat ten vítězný song, tohle je Dara a její Gen Z energický hit Bangara.

Ostravy nám hraje Divčí čtyřlístek z Ústí. Tohle je kapela Meluzína s písničkou Probouzíš se. Meluzína jsou mimochodem výherkyně loňské hitparády Starter a hitparády Neobjevených a třeba jejich rádiový studio session a nebo i videoklip k písničce Probouzíš se najdete na webu rádia, teda na YouTubeovém kanále Rádia Wave, právě jako součást jejich výhry ve Startéru. Za chvíli v našem playlistu bude následovat Divčí trojlístek a sesterské trio Haim s písničkou Now I'm In It a do konce 15. hodiny zahraje třeba také Slater Kinney s písničkou Untidy Creature anebo Laser Viking, který rozhoupe vaše boky s trackem Your Body. Posloucháte Radio Wave a víkendový On Air v neděli 17. května. Zdraví vás z proskleného studia Vojta Záhora a já doufám, že svoji neděli trávíte příjemně a že se máte hezky a že se snad neprobouzíte, jak vás nabádá písnička od Meluzíny. A pokud jste třeba pracovali přes noc, anebo třeba pařili přes noc, tak víte co, spěte klidně ještě dál. Vždyť máte neděli. Dnes svůj svátek také slaví Aneta, takže všem Anetám přeji všechno nejlepší k jejich významný den, třeba konkrétně takové Anetě Štokrové, která je moderátorka našeho pořadu Studovna. Poslouchejte dál a mějte krásný den.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byl Chanson na track 20 miligramů, je 16 hodin 6 minut k tomu a vy stále posloucháte nedělní odpolední On Air na rádiu Wave. Zdraví vás Vojta Záhora. A my se teď společně podíváme do, nebo budeme zabývat něčím, čím věřím, že se tady na Waveu často nezabýváme. No a to je takový průmyslový odbor hodinářství, protože zrovna nedávno vyšel nový typ hodinek, který způsobil takové fronty před prodejnami, jako kdyby se vydávala nová edice nějakého iPhoneu. Tenhle ten typ hodinek se jmenuje Royal Pop a pro jeho vytvoření se společně nebo se dali dohromady dvě takové známé hodinářské značky. Jedna z nich se nazývá Audemars Piguet a je to velmi slavná hodinářská firma ze Švýcarska s dlouholetou historií, která se v minulosti profilovala primárně luxusními hodinkami. No a ty se dali dokupy s takovou méně luxusní značkou, to je švýcarskou značkou Swatch, která vyrábí spíš takové rychlé a nějaké levné hodinky. A právě tyto dva subjekty složili dohromady takovou limitovanou edici hodinek s názvem Royal Pop, které slouží spíš jako jakýsi přívěšek než nějaké opravdové hodinky, které můžete nosit na ruce. Právě tyto Royal Pop se nosí buď na krku nebo na batohu, jsou to takové hodinky na šňůrce a přichází samozřejmě v několika barevných edicích. Momentálně jsou v prodeji za zhruba 8000 českých korun a nějakých 400 amerických dolarů. Jenomže spousta zákazníků si je utíká koupit hned teď, díky tomu, že je prodají potom v pozdějším čase za mnohem větší částky. Třeba takový jeden zákazník, který se novinářům představil jako Mac a ten koupil právě za 400 dolarů a tyto hodinky Royal Pop a potom je hned prodal na internetu za 4000 dolarů. Tedy utratil 8000 korun a vydělal si 83 600 korun českých. No není to docela hasl? Právě že tyto hodinky vstoupily do prodeje zrovna včera a před všemi prodejnami této značky Swatch se začaly vytvářet neuvěřitelné fronty. No a to už během noci zpátka na sobotu. Na mnoha místech potom museli dokonce zasahovat i policisté. Ve Francii před jednou prodejnou policisté dokonce na takový rozuřený dav před prodejnou Swatche použili slzný plyn. V Nizozemsku zase v několika městech prodejny Swatche vůbec neotevřely kvůli tomu, že se báli množství lidí, které před těmi prodejnami čekali. Tuto zprávu pro vás přinesl server novinky.cz a z této zprávy jsem pro vás čerpal i já. A my se teď vracíme k našemu playlistu a právě k aktuální hudební novince tohoto týdne. Tohle to je duo Ear a track No Plus Ultra.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: I think

0: Já nevím jak vás, ale mě nějaká taková kytarová písnička vždycky dokáže naladit do příjemné nálady, takže tuhle tu jsem si zrovna hodně užil. Je 16 hodin 18 minut a my si teď dáme ukázku z podcastu Quest. Právě v jeho nejnovějším díle jsme se podívali na zoubek hned dvěma novým hrám. Zrecenzovali jsme originální akci s malou androidí holčičkou Paragmata a k tomu jsme si přidali i nostalgickou vzpomínku v podobě hry Mixtape. Celý díl už najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Těší se na vás Jarda Mévald, Šárka Cmějová a Lukáš Grigar a já už vám pouštím tu zmíněnou krátkou ukázku.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Cmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: A hned v úvodu hry se jim přímo stane něco velmi nepěkného, protože dojde k měsícotřesení. Nevím, jestli to tak vlastně říká, je to Moonquake. Lunotřesení?
4: Měsícotřesení.
3: Měsícotřesení.
5: Slyším poprvé tohleto slovo.
3: Ale no,
5: tak musím to nějak zpracovat.
3: Ne, protože představ si, že i jiná tělesa vesmírná, nejenom země, se třesou. A tohle zrovna tohle měsícotřesení teda stojí za to, protože to taky není spoiler, pobije v podstatě celou tu partu, kromě tady našeho hrdiny.
4: Který na se měsíc propadne. Kouli.
3: Na měsíc kouli, ano, přesně tak. A on je v podstatě zachráněn jistou dívenkou s dlouhými blondětými vlásky, která vypadá, jakože vypadla z nějaké, nevím, jako kdybyste vzali všechny díly jakýchkoliv dětských pořadů s Dádou Patrasovou, ale teda vymazali Dádu Patrasovou a nechali tam ty roztomilé děti, holčičky, tak ona je takový prostě jako konstrukt, který teda zároveň občas chrlí ze sebe místo toho, chová se jako dítě, mluví jako dítě, je prostě nadšená, teda podezřelá nadšená na to, že jste na základně, kde se něco stalo asi nepěkného a je tam to měsícotřesení. Ale občas taky mezi tím svým nadšením říká věci jako 1-0-1-0-0-0-1-1-1, ne, že by to dělala teda pořád, ale chce se tím asi dost prvoplánově naznačit, že prostě je to teda jakési robotické stvoření, které přesně nevíte, kde se vzalo, proč se vzalo, ale rozhodně neodmítnete pomocnou, velmi teda drobnou, ale přesto velmi pomocnou ruku, protože skrze tohle dítě se vlastně dostáváte hloubš a hloubš do té velké měsíční základny, která se jmenuje Cradle, kolébka.
5: Aha, aha, hlásí se vám Praha, hlásí se vám Quest a jsme tady my.
3: Hlásí se vám Luna.
5: Wavy, Wavy, Wavy Studio. Jenom pro vás Wavy, Wavy Studio. Kdo pochopil tuto referenci, tak je OG.

0: Kdo ty si chytil na pasece, co přesně?
1: To bych taky rád věděl. Ale co to je vlastně za žánr? Quest.
2: Herní a s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

brand new, like the whip. Rack it up, no assist.

Tohle byla Anjali Julie a track Booty Applauded, dohrávající minutu před půl pátou. Vy už v našem vysílání chvíli potkáváte upoutávky na dva nové pořady, o kterých jsme si dnes ještě nepovídali. První, tak to je pořad Fasády, který pro vás startuje už zítra 18. května v pondělí od 18 hodin. Fasády, to jsou naše náhrada už staršího a ukončeného pořadu Bourání, který pro vás připravovala novinářka Karolína Vránková. No a tentokrát po ní přebírá žezlo Alena Harceníková, kterou vy můžete znát jako redaktorku a zprávařku Rádia Wave, aby vám přinesla 30-minutové shrnutí o všem, co se týká veřejného prostoru a také architektury. Alena s vámi bude každý týden odkrývat, jak funguje město, co nás v něm ovlivňuje a jak ho my můžeme měnit. Od sousedských vztahů přes bydlení v nájmu až po místa a témata, které zůstávají stále za fasádou. A nemusíte se bát, v každém díle se půjde až na cihlu. To je pořad Fasády, který uslyšíte poprvé už zítra od 18 hodin v našem vysílání. A dále v úterý od 19 hodin pro vás startuje nový pořad Nádech. Nádech je taková náhrada za náš seberozvojový magazín Balance. Je to také pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji, který pro vás každý týden znovu na ploše 30 minut bude připravovat Lucie Zajda. Ta zkoumá, co se odehrává uvnitř nás, co cítíme, proč a jak se sami k sobě vztahujeme, a nebo jenom ne k sobě, ale i ke světu kolem nás a jak do toho vstupuje celá společnost. To vše skrze nadčasová témata i nadhled nad aktuální dění. Nádech zase uslyšíte poprvé v úterý 19. května od 19 hodin.

0: i vysílání České televize.
1: Případy, které nedávají smysl.
2: Něco mi na tom nesedí, pane.
1: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
3: Patience je autistka.
4: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
2: Jen možnou.
4: Spíš patrnou.
2: Ne!
1: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
5: Klidně je mohla zavraždit ona.
1: Patience. Všechny díly najdete už nyní v iVysílání.

0: Tohle byla formace Midnight Swimmers a písnička Mistakes. Před námi je teď rubrika Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A v kulturních tipech se teď zaměříme na hudební kulturní tipy. Mám pro vás totiž připravené 3 pozvánky na koncerty. Začneme v Brně, v kabinetě Muse. Od 20 hodin tady totiž začíná festival francouzské kultury Bonjour Brno, který vás zve na večer, který propojí francouzskou hudební scénu s brněnským publikem. Na pódiu se vám představí 2 dvojice významných umělců, obě dvě dvojice přinášejí originální zvuk, také energii i osobitý hudební jazyk. To jsou T2G a potom Abstral Composed and Odety. Od 20 hodin můžete zajít do brněnského kabinetu Muse na festival Bonjour Brno s 2 francouzskými vystupujícími. Přesuneme se teď do Prahy, do Kafé v lese. Od 20 hodin tu dnes totiž vystoupí pražské duo, které kombinuje písničkářské postupy se zlámanou elektronikou a říkají tomu chcípácký pop. Pokud jste na to nepřišli, tak je to duo posthudba. Jsou to takový hrdinové, nebo spíš antihrdinové všedního dne, kteří zaobalují svoje příběhy do chladných synťákových ploch a rozsypaných beatů a tuhletu hudbu skládají někde na půl cesty mezi Londýnem a Brnem. Posthudba pro vás dnes zahraje ve 20 hodin v pražském Kafé v lese. A třetí pozvánka putuje taky do Prahy, každopádně na druhou stranu řeky, tedy do klubu Sedmička na Strahově. Od 19 hodin tady vystoupí kalifornská formace Nebula, která vrací stoner rock k její podstatě. A vy se tady můžete těšit hlavně na jejího frontmana Eddieho Glasse, který přiveze na pražskou Sedmičku a spoustu fuse, spoustu psychedelie a taky trochu toho pouštního prachu. A jako support jim potom zahraje Johnny Nasty Boots a Mother's Cake. Tohleto je kalifornská formace Nebula, dnes v klubu Sedmička na Strahově od 19 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už mladá slovenská hudebnice, kterou v playlistu Rádia Wave můžete poslouchat už 14 dní. Tohleto je Mes a její track Chcem ťa v sebe najíst.

Je 16 hodin 49 minut, vy stále trávíte své nedělní odpoledne u poslechu Českého rozhlasu Rádia Wave a také konkrétně víkendového on-airu s Vojtou Záhorou. Doufám, že se máte hezky a že si poslech užíváte. Moc děkuji, že se mnou trávíte odpoledne. Už za hodinu budete v našem vysílání poslouchat náš aktuální díl pořadu Hergot. Tentokrát za Klárou Štingl a Petrem Wagnerem dorazili do studia dvě famous girls, tedy Ivana Veselková a Zuzana Fuchsová, které znáte jako moderátorky pořadu Buchty. Právě tenhle ten crossover Hergotu a Buchet je na snadě kvůli tomu, že Ivana, Zuzana a Petr Wagner spolu momentálně produkují pro vás řadu Buchty o Bibli, kdy se společně baví o všech biblických příbězích, primárně ze Starého zákona, a rozebírají, jaký třeba byl Ježíš, co na sobě nosil nebo jaký byl jako malé dítě. Každopádně od 18 hodin budete poslouchat Hergot, do té doby nám však zbývá hodina celá ještě našeho playlistu. Do konce té hodiny 16. zahraje třeba Bariel a Téna Chlebová na tracku Fucking Star. V příští hodině vám také nabídnu ukázku z našeho nejnovějšího hotspotu, který se zabýval sdílením polohy na chytrých telefonech, takže program je určitě nabitý a já doufám, že se vám bude líbit.

0: Žijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na

0: To je, abych tak řekl, to nejpotřebnější pro tu mládež, aby měli radost ze života.
1: Hi, this is Nick.
2: This is Karen.
3: And Brian.
2: From the Yeah Yeah Yeahs, and you're listening to Radio Wave.

Tohle byla 13 let stará písnička Sacrilege od dua Brian, Nick and Karen, The Yeah Yeah Yes, a zahrál jsem vám ji proto, že jsem si zrovna nedávno vzpomněl na její úplně výborný videoklip. Tenhle ten videoklip vlastně zobrazuje lásku, která uštve dva lidi až k jejich smrti. Odehrává se vlastně odzadu a vy nejdřív vidíte, jak to vše dopadne, a pak postupně se dozvídáte, co k takovému konci smrtelné konci vedlo. Určitě doporučuji, abyste se na ten klip podívali. A když už jsme u videoklipu a o hudbě, tak se tady budeme povídat o následující písničce, což je i zároveň hudební novinka tohoto týdne. Je od portorické zpěvačky Rainao, která se na scéně pohybuje už od začátku této dekády, ale její veliký průlom přišel až minulý rok, kdy Bad Bunny pozval na nahrávání desky Debí Tirarmas Fotos, kde také na jedné skladbě hostuje, a následně si ji potom vzal na světové turné. Právě poslední desku jménem Capeku, tak tu vydala Rhino v roce 2024. Od té doby k ní přidala několik singlů a jeden z nich je právě aktuální hudební novinka tohoto týdne na rádiu Wave, single jménem Gris. Tuhletu písničku nedoprovází pouze videoklip, ale dokonce takový krátký film. Jmenuje se Oídos Queven Gris a je to meditativní audiovizuální dílo, které rozmazává hranice mezi zvukem, pamětí a fantazí. Takže pokud vás tahle ta písnička zaujme, určitě si ho taky běžte se na něj podívat. A tohle to je už teda Rainao a track Gris.

0: Tohle byl domácí hudební projekt Soma hudebníka Jakuba Bolbola, ta písnička The Red Monument. Je 17 hodin 20 minut a já mám pro vás přichystanou poslední ukázku z premiér minulého týdne. Ta bude tentokrát z našeho podcastu Hotspot, který se zabývá všemi trendy na sociálních sítích. A jeden takový, jsme právě rozebírali moderátorky Sarah Abulkasim a Barbora Součková v tomto týdnu, a to je fenomén sdílení polohy. Vědí vaši blízcí, kde se přesně v tuto chvíli nacházíte, a myslíte si, že to, že to vědí, je projev péče nebo spíš forma dohledu? Přesně o tom je celá aktuální epizoda Hotspotu. Ale varuju vás, když si tento díl poslechnete, možná změníte svůj názor. Celý díl už ho najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Teď vám pouštím tu krátkou ukázku.
1: Vlastně je problematický, pokud my tu polohu zapneme kvůli tomu, aby mě třeba partner nebo partnerka našel někde na festiáku v davu, ale ten druhý člověk ji začne používat k jinému účelu, aby mě třeba kontrolovala, co dělám po práci, jestli nejsem zrovna s kamarádkama v baru a podobně.
2: Mě tohle vlastně připomíná jeden můj osobní příběh, který jsem měla s jednou kamarádkou, se kterou jsem si dřív sdílela polohu a už si ji nezdílím. Mně se vlastně jako stalo to, a tohle je fakt jako hodně dávno. Já vím, že jako v té době to ještě úplně tolik nebylo rozšířený, že by vlastně jako ještě se to prostě tolik nedělalo. A ona mě nějak jako navrhla, jestli si nebudeme sdílet polohu. A já tím, že vlastně jako jsem to nějak moc neřešila a s nikým jsem to nezdílela, tak jsem řekla jako jo, proč ne. A ona říkala jo, je to super, já tam mám prostě jakoby svýho kluka, ještě svýho nějakýho jako kamaráda a tak a

0: můžu se prostě jakoby dívat, co on jakoby dělá. Tak mi to jako ukazovala a najednou, najednou prostě jakoby zazoomovala na toho jejího kluka a říká, tyjo, a kam on vlastně jede, když teď má být v práci, proč se pohybuje prostě, to asi jede někam autem. A najednou tam jakoby začalo tohle a začalo mu vypisovat. A já jsem si jenom říkala, Ježišmarja prostě, tohle je docela děsivý. No jenom, že už jsem jí jakoby tu polohu nazdílela a mě v tu chvíli bylo jakoby blbý to hned zrušit, že vlastně jako hned udělala nějakou věc, která je vlastně docela red flag. Tak jsem to jako nechala, ale já jsem potom na to pozapomněla. A připomnělo se mi to teda v momentě, kdy jsem jela nějak jako na lyže. Někam do Jizerek, myslím, a jako určitě jsem si to nikam nezdílela nebo tak, ale ta kámoška by prostě napsala jakoby jen tak zprávu. Užij si hory prostě, jakoby v Jizerkách to miluju.
1: To je hrozný.
0: A já jsem byla jako, ježiš, jak to ví, když jsem to prostě nikam nedala. Vůbec mě nedošlo, že je to kvůli té poloze. Mm. Až potom jsem se k tomu dobrala, tak jsem to jako okamžitě zrušila, že vlastně jako tohle mi bylo hodně nepříjemný. Mm. No.
1: Tam je zrovna hezky vidět podle mě důležitost toho kontextu, protože přece jenom já jsem tady vyprávěla o tom, jak moje kamarádka, když jsem byla v Istanbulu, mi psala přesně v hodně podobném kontextu, kdy já jsem byla v horách a ona o mě měla starost a byla to pro mě vlastně taková jako hezká zpráva, protože pro mě bylo hezký vidět, že o mě má starost, ale zároveň si umím představit, že od spousty lidí by mě to vlastně vyděsilo úplně stejně, jako to vyděsilo tady tebe.
0: Tohle já mám pocit, že vlastně jako hrozně dobře taky zároveň ještě ilustruje to, jakým způsobem se vlastně jako proměňuje i díky těmhle aplikacím, ale obecně díky digitálním médiím, soukromí a intimita obecně, protože vlastně jako když jsme dřív mluvili o soukromí, tak soukromí bylo něco, co je normální. Ale dneska mám pocit, že je to vnímaný možná spíš jako tak, že soukromí se může rovnat nějaká jako netransparence a může najednou vlastně působit trochu podezřele, že vlastně jako kdyby jsem tý kámošce jako řekla, ne, já ti to nechci nazdílet, tak by možná jako by mohla přijít ta otázka, hele, proč mi tu lokaci jako nechceš dát, ty mě něco chceš skrývat.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Yeet a FKA Twix na společném tracku Fly Knit. Je 17 hodin 35 minut a my jsme se před chvílí zabývali tématem sdílení polohy a teď to posuneme o trochu dál, protože se budeme zabývat dalším takovým technologickým dohledem takzvaně velkého bratra. V naší sekci Wave News momentálně najdete zprávu, že chytré brýle jsou nejrychleji rostoucí technologií. No a třeba společnost Meta jich prodala už 7 milionů kusů a další technologické společnosti plánují prodat další miliony kusů už ten rok příští. Typickým a problémem u takových chytrých brýlí je však třeba situace, kdy muž s brýlemi na očích osloví nějakou ženu a nenápadně si přitom natáčí její reakci. Buď na nějaké nezávazné otázky nebo přímo na flirtování. A ten problém nastává, že to celé probíhá bez vědomí té ženy. No a ty ženy se to často dozví až v momentě, kdy taková videa začnou kolovat po internetu a že už kolují. Mnohdy pak v ruce nemají žádnou obranu, protože natáčet na veřejnosti je často legální. A tak bránit se proti takovému nahrávání není úplně jednoduché. Přesně takové brýle mají právě kameru a ve svých obroučkách a potom v nožičkách reproduktory. Čili se dá nahrávat i se zvukem. Pokud byste si chtěli o chytrých brýlích přečíst více a o trochu více se možná i bát toho, kam se žene tento společenský a technologický vývoj, tak zaměřte do naší sekce Wave News, ne, že bych vás chtěl strašit. Každopádně můj osobní pohled je na tu situaci takový, že mě to dost straší. Pojďme radši zpátky k našemu playlistu. Payseiko, 808 a taky Hugo Tox na tracku Cypress Kill a už za chvilku nová Charlie XCX s písničkou Rock Music, na to já se moc těším.

0: všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na Rádiu Wave.

trochu roku v podání kapely Imperial Wax na tracku No Man's Land nám právě doznívá a trochu roku na nás čeká i v playlistu dále. Tohle bude teď na řadě Charlie XCX s písničkou Rock Music. Ten track se možná Rock Music jmenuje, ale nenechte se názvem ošálit, jde spíš o popovou písničku, která si o mnoho více hraje s kytarami než předchozí tvorba Charlie XCX. Je to z připravované desky, ke které právě tahle ta písnička zahajuje mediální kampaň, ale rockovou desku neočekávejte. Každopádně užijte si Rock Music.

rozpravě nám hraje britská kapela Wet Leg s písničkou Man Get Out, tedy takové člověče vypadni, a já si myslím, že to je dobrý signál pro mě, abych se s vámi rozloučil. Po 4 hodinách společného času je 17 hodin 51 minut a nedělní odpolední on air s Vojtou Záhorou dospěl do svého konce. Nebuďte však smutní, od 18 hodin v našem vysílání budete poslouchat Hergota s Klárou Štingl, Petrem Wagnerem a tentokrát s buchtami Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou. Od 19 hodin na vás dnes čeká repríza Čelistí, tentokrát ve složení Aleš Stuchlý, Antonín Tesař a Martin Pleštil, a na filmy, jako je Co nám zbylo z lásky, Farma zvířat nebo Margo má problém být. A od 20 hodin můžete poslouchat pořad Krištofa Šimka Boys, tentokrát s moderátorem a novinářem Čestmírem Strakatým. Já doufám, že jste si uplynulé 4 hodiny se mnou užili, já náravně. Jsem moc rád, že jste poslouchali a přeju vám hezký zbytek neděle i nedělního večera a dobré vykročení do toho pracovního týdne. Mějte se pěkně, čaudy a užijte si Wet Leg.

0: který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
0: Hergot na Rádio Wave.
4: Hezký večer všem, co jste právě naladili své přístroje na poslech pořadu o náboženství a společnosti Hergot. Tentokrát ve složení
5: Klára Štingl
4: a Petr Wagner.
5: No vlastně, nevíme, jestli toto uvedené složení je tak úplně pravda. Dnešní pořad se totiž bude značně vymykat z toho, na co jste u nás běžně zvyklí, a Péťa hned prozradí jak.
4: Vysvětlím to oklikou. Možná jste si už povšimli celkem čerstvé série Buchty o Bibli, kterou jsem dal dohromady já s Ivankou Veselkovou a Zuzkou Fuchsovou. Myslíme si, že z těch doposud uveřejněných dílů je celkem znát, že energie Buchet a energie Hergotu spolu můžou dobře ladit. Tak jsme si řekli, proč to tentokrát neotočit a nepozvat tvůrkyně Buchet jako hostky do našeho formátu.
5: Takže to bude, jak říkají Buchty, o všem a o ničem.
4: No to se uvidí a uslyší již brzy. Do víru asociací, dada poznámek, vtípků, ale i vážnějších myšlenek se vrhneme hnedle po předělu, kterým bude píseň vybraná přímo Zuzkou Fuchsovou. Bude to mega hit z půlky 90. let s názvem One of Us od Joan Osborne.
0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Hergot na Rádiu Wave.

0: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu a teď se držte, Hergot. Já jsem v kontribuční budce v Brně, omlouvám se, že mluvím nejprve o sobě, ale bohužel to tak je. A v Praze předpokládám, aspoň, jak mi bylo řečeno, je Klára, Petr a Ivana.
1: Je to tak.
0: Oblečcích.
1: A všechny zdravíme. A Zuzko, tebe zdravíme do kontribuční budky. Takže,
0: děkuji.
1: Milé posluchačky a milí posluchači, toto je úplně výjimečný díl, kdy se buchty setkávají s Hergotem, kdy taky tady znějí úplně atypické písně. A Zuzko, píseň, která právě dohrála, tu si vybrala ty, tak mi na začátku řekni a nám všem řekni, proč si ji vybrala a jak souvisí s tématem dnešního dílu?
0: Jo, ty jsi nám totiž zadal, abychom vybrali nějaké písně, které souvisí byť třeba vzdáleně se spiritualitou. A já jsem si snažila vzpomenout na jakoukoliv písničku, která má v názvu God nebo Religion. A vzpomněla jsem si na tuto písničku, která se mi tehdy hrozně líbila i jako klip, i textově. Je to od John Osborne, doufám, že nekomolím to jméno, a jmenuje se to One of Us. A pokud jsem to správně pochopila, tak ta hlavní idea té písně je úvaha o tom, jednak, že Bůh je skvělý, to mě až tak nezajímalo, ale že možná byl jedním z nás.
2: Mhm. Jezdil v autobuse a tak, ne?
0: Jo, a jsou tam ty záběry na to americké obyvatelstvo, nějaký takový jako běžný, dejme tomu.
3: A neměla tam voda nějakou čepici v tom klipu?
1: Ne, ona má krásný rozpuštěný kudrnatý vlasy, piercing v nose, což nebyl standard úplně.
0: To je pravda.
1: A takový jako kombiné, ve kterým tam tak trošku jako potancovává v tom.
3: Aha, tak jenom kde jsem vzala tu čepici.
1: Ne, čepice nebyla.
3: Vlněný čepice. No,
2: a
3: to je
2: tam
3: jedno.
2: Na kytaru nebo ne?
1: No, tak maximálně Alanis Morissette měla čepicu.
3: No možná to se mi pletou možná.
0: No a pak byla ještě jedna taková one hit wonder, taková paní s dredama, ta nosila čepice a klobouky. Jo. Linda Perry.
1: Ano, to byly Four Non Blondes, přesně.
3: Ne, ta to nebyla. Tak možná ta čepice, já nevím, z čeho se mi tam zamotala čepice.
0: Tvoje máma má čepicu.
3: Ne, si myslím, že nemá, ale...
1: No, můžeme jenom k tomu říct, že Joan Osborne sice nikdy nedosáhla tak velikánského věhlasu jako s touto deskou, která se prodala snad 7 milionů kousků, což opravdu není málo, ale tak nějak stabilně pořád nahrává, pořád je aktivní a teď už je jí, myslím, neuvěřitelných 62 a vypadá pořád dost jako, že připomíná tu paní z toho klipu.
3: A tak neuvěřitelných 62, to není neuvěřitelných, Petře.
1: No mně to přijde jako, že to hrozně letí ten čas.
3: Neuvěřitelných
0: by bylo třeba 150. Čas letí.
2: Taky jsem čekala, že řekneš třeba 85.
1: Ne, není to tak. Dobře, ale od téhle té písničky, která je opravdu skvělá i textem, všechny upozorňuji, ať si to pustí a daj si k tomu titulky, protože ten text opravdu není blbý. A ta myšlenka, že Bůh byl jeden z nás a mohl být jeden z nás, tak ta je možná taková, se kterou spoustu lidí fíluje, ale... Tebe možná na tom zaujala taky jedna věc, která, Zuzko, která v tom textu je. A sice,
0: no,
1: že tam je
3: verš. Řekni Zuzce, co jí
0: zaujalo. Jo, jsem zvědavá.
1: Mě to jako zajímavé, jestli mi to potvrdíš, protože tam je otázka, kdyby ses Boha mohla na něco zeptat a měla si jenom jednu otázku, tak na co by ses ho zeptala? A to se vás chci obou s Ivankou zeptat já teď.
0: Aha, ano, tak to je hodně deep, tak to jsem si samozřejmě nepamatovala, ale já budu muset přemýšlet, třeba bude Ivanka pohotovější, nebo ji napovíte, ale já přemýšlím, na co bych se... No, tak já už vím asi. Já bych se chtěla zeptat, nebo to je můj hlavní takzvaně hezky česky řečeno obstacle, obecně s konceptem náboženství, nebo teda toho Boha, proč jako existuje zlo a proč se lidi mají špatně, kteří si to nezaslouží. Tak to by asi byla moje otázka, protože to mě reálně zajímá. Nějaká nespravedlnost ve světě.
1: Jobovská otázka v podstatě.
0: Jo, taková, co to je, teodičel, něco takového.
1: Ano.
3: Tak já bych se asi zeptala, co je ten smysl toho všeho.
2: Jako života nebo světa. Nebo...
3: No, jako života, jako jednotlivce, ale života jako obecně, celého jako vesmíru, celý existence.
1: No, ale to už jsou dvě otázky totiž.
3: Tak já bych se právě zeptala jenom, co je ten smysl?
1: Co je smysl?
3: No, a kdyby to on pochopil špatně, tak bych mu řekla, ale tak to já teda musím v tom případě dovysvětlit, tím pádem to není další otázka, to je podotázka, takže to se pořád jako počítá a pak bych to dovysvětlila.
1: Kdo ví, jak by to bylo tady s tím tázání.
3: Ale zase, když se ptáš takhle toho Boha, tak to je jasný, tak on to už ví, na co ty se zeptáš, že jo? Takže ty bys mu nemusel dovysvětlovat žádný své podotázky, protože on by tu otázku samozřejmě logicky pochopil úplně přesně tak, jak ty se na ní tážeš.
1: No, já abych ještě vysvětlil posluchačstvu, proč se vlastně tady setkáváme. Kromě toho, že se navzájem rádi vidíme a slyšíme, tak
3: je to
1: ještě takový jako důvod. My jsme dohromady, teda já společně s Ivankou, se Zuzkou jsme dali dohromady teďka čerstvě takový seriálek na téma Bible. Bude to mít celkem 8 dílů a říkali jsme si, no tak proč ty role pro tentokrát neotočit a v Hergotu neudělat takový speciál o tom, jak to s tím náboženstvím mají Ivanka a Zuzka, protože třeba se něco zajímavého dovíme, na co nedošlo ani v tom seriálu.
3: Tak a ten seriál se jmenuje Buchty o Bibli a prosím vás, poslechněte si ho, opravdu. To je jako můj tady hlavní úkol, vás vyzvat k tomu, abyste si poslechli tento krásný, obohacující, milý seriál.
2: No já jsem ho už poslouchala.
3: A ty dva díly, zatím, no.
1: Tři, už jsou tři venku.
2: Tři, no. Já jsem teda slyšela zatím 8. Jenom první, teda no. Se přiznám. Ale líbil se mi moc, ale vlastně si říkám, že tady to je skvělá příležitost se zeptat, jestli se jako pro vás dvě něco změnilo v tom, jak vnímáte náboženství, jestli vás Péťa něčím...
0: Jako natýzoval.
2: Natýzoval, jestli vás přesvědčil se nechat pokřtít, začít chodit do kostela, číst Bibli, nebo cokoliv, jestli to na vás mělo nějaký takovýhle vliv.
3: Petr tady dělá takovou křížovou výpravu vlastně do Brna.
0: Křižáček.
3: Ty jsi křižáček, Petilko. No dobře, tak Zuzko, začni, jestli tě to nějak natýzovalo teda.
0: No, asi mě to natýzovalo nějak zásadně, že by mi to úplně změnilo náhled, ale mně se to vždycky spíš týzuje ta náboženství prostřednictvím těch konkrétních lidí, že třeba v Brně máme sympatickou farářku, Petr taky není úplně nesympatický, takže prostřednictvím lidí,
1: děkuju,
0: kteří to reprezentují.
1: Jo, skvěle.
0: Já jsem nechtěla úplně podkuřovat. Pardon, jestli tady dala budík.
3: Zuzka si dala budík během natáčení.
1: Ale to byl Zuzky spirituální budíček.
3: To je wake up call,
0: to není náhoda.
1: Zuzko, už začni s tím náboženstvím na vážno.
3: Ale Zuzka už je teď tím pádem probuzená.
0: A ráda to zopakují, Petr není úplně nesympatický. Takže to, že ti lidé jsou takzvaně na pohodu, tak mě přesvědčuje o tom, že tomu náboženství lze dát šanci.
3: Pěkný náboženství, lze dát šanci.
2: A ta samotná Bible, byla to předtím jako pro tebe knížka, která ti vůbec nic neříkala a teď ti třeba už něco říká?
0: No, mám ji doma už dlouho, protože mi ji dala, k tomu se možná dostaneme později, moje tehdy nejlepší kamarádka na Gimplu, která byla aktivní účastnicí, nebo prostě chodila do kostela, chodila do husitské církve, tak ta mi už kdysi dala, mám krásnou Bibli v kůži, takzvaně ve vůni, a dokonce s nějakým věnováním. A já, ale víš, jak já používám tu Bibli, já ji teda moc nečtu, ale dala jsem tam, ale to nevím, jestli neznamená, že jsem pověrčivá, a dala jsem tam takový ošklivý dopis nějakého příslušníka z rodiny, který jsem měla pocit, že ho tam tak neutralizuji, takže jsem ho vložila do Bible.
2: Že, to je dobrý.
0: No, to jsem
2: a nedávají se tam taky peníze, aby
0: možná člověk nezapomeneš.
3: Ale Zuzko, ty si ten dopis nemohla vyhodit? Ty si ho
0: já jsem právě
3: schovat?
0: Přemýšlela, jestli ho spálím, ale pak jsem si říkala, že si ho možná nechám jako nějaký materiál, nevím na co, nechci specifikovat, o co šlo, ale je to prostě nějaká listina s ošklivým obsahem, tak jsem si říkala, že ji uložím do Bible, ale nebylo to nějaké racionální rozhodnutí, ale říkala jsem si, že aspoň si vzpomenu, kde to je.
3: To je zajímavý.
1: A to je zajímavý, co je zatím za typ víry, že ta knížka má tu moc měnit nějaký skutečnosti. Jako to je...
2: Takže jako pozitivní, protože neutralizuje jako...
1: Je to
2: negativ,
1: trošku
2: ne?
1: Magický myšlení, teda,
0: je,
1: ale,
0: no, to myslím,
1: ale
0: že...
1: vlastně od té Bible očekáváš něco pozitivního, to není taky úplně běžné.
0: Jo, jako ne, že bych ji četla, ale to taková, nevím, Faradayova klec, nebo prostě schovám tam tady tuto listinu. Zní to bláznivě, uznávám, ale...
3: A podle mě, Zuzko, teď všechny bude hrozně zajímat, co je samozřejmě v tom dopise,
0: říct.
3: A to nemůžeš právě nikomu říct.
0: Ale je to taková evil listina, dejme tomu. Kdybych to, jako v Harry Potterovi by to byla taková fakt škaredá věc, prostě temná.
1: Zuzka trošku říkala, ale já jsem vázan s povědním listovním tajemstvím, takže já to nemůžu říct teďka. Ale dostaňme se konečně k Ivance a k jejímu poměru k duchovním věcem a k jejímu taky možná nějaké proměně po osmidílném seriálu Buchty o Bibli, ne, nevím, nebo aspoň posun třeba, že by tam byl.
3: Já nevím, Petře, ty pořád podle mě tam tak nenápadně podsouváš, že ty bys rád byl, aby ta tvoje role samozřejmě v Buchtách o Bibli měla nějaký tady happy end.
1: Já jsem úplně neutrální v tomhle. Mě by třeba přišlo zajímavý i to, že by si řekla, no tak potom, co ty jsi nám to rozrejpal, tak už vůbec mi ta knížka nepřijde zajímavá, protože si řekl, že kdo ví, kdo to napsal, kdo ví kdy. Mm. Většina věcí se z toho nikdy nepřihodila a pokud se přihodila, tak zřejmě jinak, než je to tam napsaný a tak dál. Mm. Mě zajímá všechno.
3: Jo, tak ty jsi takhle otevřený. No, ne, tak já asi přístup ke čtení Bible mám jako dost podobný jako Zuzka ve smyslu, že mám doma samozřejmě Bibli. Dokonce párkrát jsem jako si v ní takzvaně zalistovala, ale já si myslím, že jako Bible, pokud nemáš nějaký křesťanský jako vzdělání velký, tak je poměrně jako těžko srozumitelná, nebo nemůžeš nějak jako dojít do nějaký tý jako větší hloubky, že to asi čteš jenom tak jako povrchně, že si myslím, že jako má smysl se o té Bibli bavit nebo ji nějak řešit jako v nějakých, dejme tomu, skupinách, nebo s nějakým jako výkladem, nebo si k ní číst jako nějaký, dejme tomu, už jako výklad někoho, kdo ti to nějak třeba poskytne nějaký možný náhled nebo nějakou jako interpretaci. Ale nemyslím si, že by úplně pro jako v uvozovkách běžné lidi bylo nějak zvlášť obohacující, pokud by si doma po večerech místo toho, aby se koukali třeba na Stardance nebo na, nevím, Peče celá země, tak aby si jako listovali v Bibli, protože myslím, že je fakt dobrý k tomu mít nějakou jako tu třeba průvodkyni nebo průvodce, který ti to právě nějak jako tě trochu třeba navede nebo ti dá nějakou možnost jako o tom nějak přemýšlet.
0: Tak to je jak v gymu, ne? Když to neumíš, tak je dobrý jako, tam mít průvodce.
3: To je, Zuzko, podle mě dobrý příměr, taky si myslím, že teď je taková jako podle mě docela fitness éra, že já teda vidím jako velký příliv lidí zpátky takzvaně do posiloven klasických a do gymů. A tam si myslím, že taky by mnoha těm lidem třeba tak 90% prospělo, kdyby jako měli nějakého toho takzvaně průvodce, který by jim třeba vysvětlil aspoň, jak se na těch posilovacích strojích jako správně sedí. Protože jako ten stroj, když to přirovnám k té Bibli, tak tam je taky na něm něco nakreslený a něco je na něm napsáno, jak se má používat, ale já vidím, že třeba 90% lidí ho používají jako špatně. Mm. A moc by jim pomohlo, pokud by jim třeba někdo aspoň řekl, no tak třeba možná se to dělá takhle, nebo bylo by jako, nebo jenom abych poradil, tak se možná ta Bible v tomhle jako dá přirovnat, byť to teda je srandovní přirovnání, ale mně přijde docela trefný, no.
2: No myslím, a myslím, že to jako může fungovat ten váš seriál takhle, jakože ten Péťa tam bude jako ten trenér na dálku, nebo to je potřeba spíš o sobě
3: Péťa spirituální trenér.
0: Coach.
3: Ne, já si myslím, že právě jako podcast je vlastně něčím takový jako hodně osobní setkání, zvlášť podle mě, když posloucháš nějaký podcast třeba už jako delší dobu, že ty lidi jako nějak trochu znáš a vytváříš si k ním nějaký třeba byť parasociální jako vztah, tak si myslím, že Péťa může právě jako v buchtách o Bibli nějak fungovat, že třeba někomu může poskytnout nějaký trochu jiný pohled na to, zvlášť pokud to je někdo, kdo třeba Bibli nikdy pořádně nečetl a pro takový lidi je právě jako ten pořad určený, tak třeba ti to může dát nějaký aspoň nový pohled na věc. Třeba jenom abychom třeba zmínili, tak několikrát se tam opakuje, že pán Bůh není rodu mužského. No ale v češtině, že, když řekneš prostě pán Bůh, tak jako pán není rodu mužského, jako hello, no není, že jo. Není. Tak i třeba to si myslím, že může někoho postrknout jako k nějakému jinému uvažování.
1: No já za to děkuju, za tenhle vhled, ale myslím si, že je to ještě něco horšího než v gymu, protože když tam nevyvádíš nějaký vylomeniny v gymu, tak se ti nic nestane.
3: Jako je pravda, že nikoho řek, nezabiješ třeba.
1: No, že
0: a jako, že ti spadnou činka na nohu, ne?
1: Že může, ale to už jsou fakt jako výjimky. Když třeba máš auto, tak se říká, že je to napůl taková nebezpečná zbraň, když je to ve špatných rukou a to se té Bibli stává teda dost pravidelně, tak možná, že to je ještě závažnější, no, když se s tím budeme zacházet blbě, tak to má strašně blbý osobní i třeba společenský následky, tak možná na to je ten gymu coach docela dobrý.
2: Nebo... No a cítil jsi, Péťo, na sobě nějaký takovýhle tlak? Jakože vlastně máš tu obrovskou zodpovědnost, že můžeš někoho navést něčemu špatnému?
1: No, buchty mají tu vlastnost, že přenášejí vnitřní klid a pohodu i na ty své hosty a i na mě se to přeneslo. Takže se mi mluvilo o těch věcech dost dobře a všechny ty otázky pichlavý mě bavily a i ty méně pichlavý a i ty dadaistický poznámky.
3: No poslechněte si to určitě, buchty o Bibli.
1: Takže nikdy nekončící reklama v rámci tohoto dílu.
3: Ano,
1: to je samozřejmě pořádku, ale my musíme trošku k těm našim otázkám, které jsme si přece jen trošku připravili na vás.
2: Tak asi bychom tu vaši nějakou duchovní, spirituální cestu začali asi v rodinách. Jestli jste měli někoho, Zuzka zmínila tu kamarádku, ale byl třeba pro vás obě někdo v rodině, nějaká věřící babička, která vás brala do kostela, vy jste ničemu nerozuměli, nebo dědeček. Někdo takovej u vás byl?
0: Já jsem teda z dost ateistické rodiny jediný, kdo projevoval nějakou zbožnost, byť omezenou, byla asi babička z mamčiné strany, která mě naučila takovou tu modlitbičku, Anděličku, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku.
2: A modlila se si před spaním?
0: Jo, to jsem občas použila, myslím, že i v dospělosti, když jako
3: byl problém.
0: Třeba, byl problém nějaký. Moc preventivně ne, ale když to je jediná modlitba, kterou si pamatuju a přijde mi taková roztomilá, ale že by se tam chodilo do kostela, nebo já myslím, že ani moje rodiče nebyli snad už pokřtění, no, nic moc tam není.
1: Mm-hmm. A co Ivanka?
3: Ne, u nás jako v nejbližší rodině, jako máma s tátou, tak ty byli nevěřící nebo ateisti, byť si myslím, že táta je snad pokřtěný, protože babička, jeho maminka byla katolička, ale nějaký téma u nás, nějaká víra nebo spiritualita jako nebylo, protože my jsme byli tak hodně, dejme tomu, vědecky orientovaní, protože pocházím navíc jako z lékařské rodiny a takže tam byl ten jako důraz hodně na to takzvaně vědecké materiální myšlení, případně pak na nějakou jako výkonnost, takže my jsme se nějakýma spirituálníma věcma doma jako úplně nezabývali.
1: Tak určitě nejde jenom o křesťanskou spiritualitu, to by byla trošku nuda, ale mě taky satanismus zajímalo, jestli třeba přes, protože dost často třeba v lékařském prostředí, Ivanko, tam jsou třeba lidé, kteří se zabývají věcmi, které nějak souvisí se zdravím a se životosprávou a třeba dělají jogu a inspirují se u těch příbuzných nauk třeba východních.
3: Tak to u nás doma jogu teda nikdo určitě nedělal.
1: Vůbec ne, jo.
3: To ne.
1: To je zajímavý, to bych zrovna tam typoval, že jo. A Zuzko teda, tak ta babička, dobře, tak ta věřila doma, asi už věřila si doma a
3: věřila
1: nikam už moc nechodila a nikoho nikam nevodila, ale pak se můžeme plavmo teda přesnout k té tvé kamarádce, protože střední škola, to je tradičně takové období, kdy člověk hledá sám sebe a

0: prožívá svou první psychospirituální krizi, potkává různé lidi, někdo je mu odporný a někdo ho třeba zaujme z podobných důvodů duchovní.
1: Silné slovo teda, Peťo.
2: Odporný, mluv za sebe.
1: Tady se odhalují
2: nenávistný Petr.
1: Peťovi jak... temné stránky.
2: Petrův stín prostě převzal moc.
1: To je pravda, ale teď Petře máš být celistvou bytostí, jak by řekl Jung, takže je pravda, že i prostě tady ta odpornost k tomu patří. No,
0: no jo, jo, jo. No dobře, každopádně jak to bylo s tou kamarádkou a třeba jakého byla vyznání, to mě zajímá, protože sice...
3: No husitka, to už říkala.
0: Husitka. Jo, to byla, jo, aha, to si říkala, že byla husitka, to je zajímavé, že husitka.
2: A ona je možné teoreticky, že poslouchá, protože vím, že někdy nějaké pořady poslouchá, tím to jí zdraví.
1: Tak pozor, Petře, pozor. Tak.
2: A jako mě to nenalákalo asi do té míry, že bych se k té církvi přidala, ale chodila jsem tam párkrát na nějaká setkání a kromě těch věcí, co tam byly zajímavé, etc., tak nějaké věci musím říct, že mě jako odpuzovaly, že tam si pamatuju výjev a možná už předpokládám, že se ta církev taky změnila a teda za těch asi 100 let, co mezi tím uběhlo, ale vím, že tam byla nějaké setkání mládeže a tam byli kluci třeba okolo 20 a ty se tam jako nahlas modlili a omlouvali se Pánu Bohu právě za tu onany a to jsem si říkala, že jako to jsem hrozně cringeovala, aniž bych tehdy znala to slovo. To mě třeba, to mě úplně nenalákalo. Že
3: jako, že jsi nevěděla, co to je ta onanie.
2: No to jsem teda
3: už věděla.
1: Slovo cringeovat, že jsi neznala.
2: To jsem věděla, spíš jsem jako chci popsat ten pocit, že mě to přišlo trapný. Takže to mě úplně nenalákalo. Musím říct.
0: To je pozoruhodný, to mi přijde skoro až nehusická jako situace, že se vyznává masturbace, protože v tom seznamu tematizovaných hříchů tohle se jako třeba v tom našem liberálním prostředí opravdu už leta neobjevuje. Ale možná jo. To bylo nějaké specifické setkání.
2: Možná to bylo nějaké specifické setkání, které já jsem nepochopila. Lidi, kteří jsou závislí na ono jiný, to asi nevím. No bylo takový jako
0: a co
2: zvláštní.
0: Jste tam dělali vy jako děvčata mezi těma klukama?
2: Já, nějaké setkání mládeže. Ale jinak to byli fajn lidi, jo, a to nechci zase nějak... Ale jako to mi bohužel teda utkvělo. A pak ještě jsme měli tehdy s tou kamarádkou, ne že spor, ale taky mi to přišlo srandovní, že my jsme v dějepise často zpívali nějaký písničky, protože náš dějepisář byl harmonikář a tahal tam harmoniku a vždycky jsme něco zpívali.
1: A on hrál na tahací harmoniku?
2: Tahací harmoniku, to bylo
1: a to je složitý na tahací harmoniku hrát.
2: Jo, pan učitel Staněk, tím
0: to
2: zdravím.
0: Na to hrál děda.
1: A svěrák taky, myslím, umí hrát na tahací harmoniku.
2: To je hot. No, každopádně... Měl se hrát písnička Život je náhoda a tato moje spolužečka, kterou tímto opakovaně zdravím, tak vlastně nebyla ochotná zpívat tu písničku, protože jí ten názor té písničky, že život je náhoda, se nezamlouval prostě, že to nechtěla zpívat.
3: A líbilo se ti to takhle, že se jako vymezuje? Přišlo ti to jakoby hustý v tu dobu?
2: Myslím si, že zrovna toto ne. Jako přišlo mi zajímavé, jaký má jako intelektuální background, co se týče té Bible a světonázoru a tak, ale tohle konkrétně mi přišlo jako takový rigidní. To mě vlastně tak, toto zrovna ne, že by mi to přišlo hustý, že nechci zpívat, že to je náhoda.
1: No víš, a vy byste třeba, Petře, zpívali v Život je náhoda, nebo taky se to dá nějak problematizovat, ta písnička?
0: Já jsem si teďka vybavil fakt analogickou situaci ze střední školy svojí, kde se taky ta písnička zpívala a taky jsem s ní měl problém. Ještě naštěstí jsem k tomu měl v té době parťáka, který se nedávno předtím obrátil a ten říkal, to ne, že život není vůbec žádná náhoda. Jako jo, jednou si dole, jednou nahoře, ale a život plyne jak voda, to je všechno v pohodě, ale ten začátek úplně špatně, tak jsme s tím taky nesouzněli moc. No.
2: Takže jste to nespívali a měli jste takhle ruce v kapsách a ostentativně jste nespívali?
1: A nebo jste nespívali jenom tu větu život je náhoda a ten zbytek pohoda. Pak už jo, že to...
0: No ten kamarád zpíval to, že život není vůbec žádná náhoda.
1: No takhle on si jako ten text
0: jo, upravil. Si to, no.
2: Tak to je asi nějaký obecnější problém pubescentů v tomto věku, že to nemůžou zpívat v těch školách. No.
3: Já jsem teda na své střední měla problém s písničkou Ježíš od muchy. A to jako...
2: A to jste tam zpívali?
3: To tam se docela jako zpívalo na těch akcích. A to já jsem tam jako si pamatuju, že jsem jako měla takový jakoby morální trochu problém.
1: A to vůbec neznám.
0: No to je strašně sprostá písnička.
3: Je to hodně sprostá písnička. To vlastně tady asi ani nemůžu citovat.
0: No, je tam takový, že ti něco v hlavě z toho.
2: Jo, no, bzučí.
0: Bzučí ti, dejme tomu, ti bzučí v hlavě. A hlavně to má ještě videoklip, ve kterém hraje Marek Daniel, který tam dost má přesně na čtení to pouliční chování těch evangelistů, takových těch divočejších třeba 10 let zpátky ze Smíchova, jo? Ten řev na ulici
3: Boží
0: prostě.
3: Boží království
1: Boží království.
0: Kozohorský, že jo, známý kazatel a tak dále. Takže ono je to, jako je to dost...

0: kájí. Jo. A my jsme to doma zpívali. Je, kájí.
1: Že jste tam neříkali to Ježišmarja.
0: Že jsme tam neříkali to Ježišmarja. Já jsem vůbec nevěděla, že ta písnička vlastně tam má jakoby tohle slovo, protože jsem to znala jenom v téhle verzi.
1: Že to je to braní jména nadarmo.
2: K tomu se v seriálu dostaneme, že tohle není úplně braní jména nadarmo, ale budíš. Nicméně my jsme zase přeskočili Ivanku a ona nám vůbec o svém duchovním potenciálním hledačství v období střední školy neřekla. Tak Ivanko, řekni nám, jak to vypadalo s tvým hledáním sebe a životní cesty tehdy, když to na nás na všechny
1: přišlo.
2: Já si myslím
1: teda, že na střední teda, Peťo, to vás zklamu, že na mě teda nic nepřišlo, protože já jsem na střední se docela intenzivně věnovala sportu vrcholově a já si myslím, že jako v tom výkonově orientovaném sportovním prostředí nemáš jako úplně moc čas na nějaký duchovní rozvoj a spirituální.
2: Protože no ale podívej se na Jardu Jágra, jak tematizoval tu svoji víru a tak.
1: Tematizoval, ale nemyslím si, že to dělal úplně na střední. Jako on k tomu asi došel až nějak jako v průběhu věku a myslím si, že až jako ve starším věku. Určitě to nebylo, když mu bylo třeba 19. Protože si myslím, že jako ve vrcholovém sportu, který ti skonzumuje tolik energie a mentální kapacity a času, si nemyslím, že je úplně prostor pro nějakou jako spiritualitu nebo hledání čehokoliv.
3: Já bych rád, že se osprchuješ, ne, večer?
1: Já si myslím, že jsi přesně rád, že se osprchuješ a zároveň to sportovní prostředí, aspoň teda jako za mé éry, možná se to trochu mění, ale nemyslím si, že úplně všude, tak je jako poměrně direktivní a není tam nějaký prostor pro nějaký vlastní hledání cesty nebo nějaký pátrání, protože ty musíš dosahovat nějakých výsledků a k tomu tě vede nějaký trenér nebo trenérka, takže tam jako není moc prostor pro hledání čehokoliv.
2: Ale dost často mluví třeba ty americký sportovci o tom, jak se před výkonem modlej a jak se duchovně soustředějí a usebírají a tak dále.
1: Toto já asi si ale jako myslím, že to jako možná u nich má nějakou spíš jako funkci sportovní psychologie, ve smyslu, že se nějak jako extrémně třeba koncentruješ a pokud asi vycházíš z nějakého nábožensky založeného prostředí, tak je to pro tebe něco podobného jako, já nevím, když se někdo jako třikrát zhluboka nadýchne. Nehledala bych v tom, jako když se modlíš před závodem, jako nějakou úplně hlubokou
3: meditaci.
1: Spiritualitu a meditaci, než jako, že to je nějak čistě utilitární, že chceš, aby se ti to povedlo. Je to i jako dost sobecký, tam asi se nemodlíš jako pro dobro všech ostatních, když chceš, abys vyhrál nějaký závody.
0: Ale nějaký takový jako nemateriální věci, nebo jako nevysvětlitelný, že mají nějaký talismany, nebo že přesně ráno musí dělat něco v nějakém pořadí, protože to jim pak přinese to štěstí, to jakoby není úplně sice jako duchovní, ale dalo by se říct, že to jako navazuje.
1: Nějaká pověrčivost.
0: Nějaký taková pověrčivost trochu, no. To
2: magické jednání.
0: Nějaký magický myšlení, jako.
1: Jo, tak to si myslím, že možná asi jako ve sportu je přitom nějaký magický jednání.
2: No hodně.
1: Nevím, jako na gymnastice občas to někdo měl nějaký jako plišáky pro štěstí a tak dál, tak to tam jako bylo, no. Ale že by to byla nějaká velká součást toho drillu, to ne, určitě ne.
2: No tak dobře, tak na střední škole ne, ale nevěřím, že by to nikdy nepřišlo. Nějaký to prostě zastavení a teď, jestli to je teda opravdu všechno, to, co jsem zatím zažila a to, kam jsem se zatím ubírala, jestli náhodou není ještě něco jiného?
1: Nevím, tak to si myslím, že přišlo až asi z takzvaně krizí středního věku. Mm-hmm. Ale to asi podle mě k tomu patří jako nejenom u mě, ale obecně, jako se to uvádí jako jeden z těch průvodních jevů, že se lidi od nějakého, dejme tomu, jako výkonového orientování se na vnějšek a dejme tomu na nějakou třeba externí validaci a na nějaký jako sociokulturní jevy, začínají orientovat víc jako směrem dovnitř, přesně. To je můj kámoš. Ne, si dělám srandu. No, takže se začínáš orientovat nějak víc jako dovnitř a uvnitřňuješ se a začínáš možná, než jako hledat nějakou externí validaci, tak hledáš právě nějaký smysl uvnitř, tak možná tam bych asi jako viděla nějaký, dejme tomu, jako posun.
2: A tam teď seš, jako, tomu se teď věnuješ.
1: Teď si myslím, že se věnuju krizi středního věku dost intenzivně, no. Jako,
3: ale asi i spiritualitě, Ivanko,
1: I spiritualitě, ale i té krizi, no. Jo, tak asi to bych tak řekla, že tomu se teď věnuju, no.
2: Já bych se k těm konkrétnějším otázkám dostal ještě po písničce, ale chci dát taky šanci tobě, Ivanko, protože ty si taky měla za úkol něco vybrat a vybrala si píseň, která je strašně zprofanovaná, ale právě z tohohle důvodu asi si ji vybrala, že jo? Co si vybrala, proč a jaký máš poměr k tomuhle typu vyjádřené spirituality?
1: Tak, úkoly. Já hrozně nesnáším, když mi někdo dává nějaký úkoly, takže právě jsem byla hrozně v uvozovkách nenadšená, když Peťa samozřejmě napsala do hromadného group chatu, který se navíc jmenuje Předvánoční rozjímání.
2: Vždycky je předvánoci.
1: Už to je
2: trochu
1: starší, ale je pravda, že i vlastně 27. prosince je předvánoci těmi dalšími, ano. Takže to je nadčasový název našeho group chatu. Takže Peťa napsala do předvánočního rozjímání, že si máme připravit nějaké písničky tady do Hergotu. Tak jsem si říkala, tady zase ten úkol, no tak dobře, tak ten Peťa je takový fajn, udělal s náma tu sériku, tak teda něco vytlačím. Tak jsem se takzvaně zamyslela, co mě jako v poslední době připadalo jako nějaký spirituální písně a vzpomněla jsem si, že jsem nedávno slyšela, a tuším bylo to na nějaký stanici Českého rozhlasu, ale určitě to nebylo Radio Wave, slyšela nějaký rozhovor právě v rámci nějakého křesťanského magazínu. Tam se mimo jiné řešilo to, proč ženy nemohou být takzvaně ve službě, jako proč v katolické církvi nemůžeš mít třeba, dejme tomu, papežku, farářku a tak dál. Uh-huh. Tak o tom tam byla tato jako rozprava. A potom právě se pustila hudební vložka a to byla píseň, si myslím, Imagine od Johna Lennona. A já jsem to poslouchala v tom autě, tu písničku a říkám si, to mi vždycky tak hrozně lezlo na nervy, tady ta písnička, taková cheesy. Ještě ten text je takový vlastně pokrytecký něčím a jako lacinej, že tam jako někdo, kdo je extrémně bohatý a jako zbohatl třeba i nějakým trochu tržním mechanismem zpívá právě to, jak si máme představit, že nikdo nebude mít žádný peníze, že nebude žádný náboženství a že všichni budeme žít v míru a tak. A pak jsem si ale říkala, no ale co kdybych zkusila se na to podívat nějakou jako jinou, méně cynickou optikou, takovou hodnější, tak přeci jenom třeba v tom jako je nějaký aspekt, který je jako fajn, jakože ta představa toho, že bychom všichni spolu jako žili nějak jako v míru, odhodili nějaký ty svoje ambice a tak dál. A tak jsem se pěkně jako zaposlouchala v tom autě do toho a rozpohodila jsem se a zjistila jsem, že i na tuhle píseň se můžu jako podívat nějakým jiným pohledem.
2: Mm-hmm. Takže ti dala něco hezkýho přece jen.
1: No tak asi jo, tak jako myslím si, že v tu chvíli jo, no. Jako minimálně ten pohled na to, že jako něco, co mi přišlo vždycky otřesný, a něco, čemu se máš posmívat, tak když trochu jako schodíš ten cynický jako odstup nebo až přehnaný jako nadhled a vstoupíš do toho trochu empaticky, takže i z toho si můžeš říct něco pěkného.
2: Dobře, no tak my si to teďka pustíme. Zkuste se taky posluchačky, posluchači nějak empaticky napojit do zprofanované písně a pak se ještě vrátíme.
4: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.

0: To byla známá písnička Imagine od Johna Lennona a my si v dnešním speciálním Hergotu povídáme s moderátorkama Buchet o jejich spiritualitě, o jejich duchovnosti, o čemkoliv takovém. A my jsme se ještě tebe, Ivanko, nezeptali na to, jestli jsi v životě měla nějakou právě takovou kamarádku nebo jakoukoliv jako osobu, jako o ní povídala Zuzka, která ti právě jako přišla třeba sympatická a nebo naopak možná nesympatická a byla nějakým způsobem jakkoliv třeba alternativním duchovní?
1: Ne. Myslím si, že ne. Jakože, pamatuju si, že na gymnastice nám kdysi jedna holka říkala, že její brácha je satanista a tím to jako skončilo, jako ten její úvod tady do této alternativní spirituality, ale že jenom jako od té doby mě vždycky jako fascinovalo, že teda Aleny brácha je satanista. Ona to nějak víc jako nespecifikovala.
2: Asi tím chtěla toho říct, že poslouchá Metaliku.
3: Že si nakreslil pentagram na koleno.
1: No, říkala, že doma má i tu satanskou Bibli, ale to taky nějak daleko nespecifikovala. Takže to bylo jako jediné má nějaké setkání s alternativní spiritualitou a no a pak, jak říkám, no, pak jsem se jako hodně pohybovala v nějakých, jako dejme tomu, výkonnostně orientovaných společnostech, jako jak třeba pracovně, tak sportovně, takže jako nějaká spiritualita mě docela míjela, takže si myslím, že asi nějaký první hlubší setkání se spiritualitou bylo na psychoterapii.
2: Aha, aha, a to bylo, jak je to dlouho naspátek?
1: No tak to bych řekla tak třeba plus minus 10 let, 8 možná.
2: No tak to už je docela dlouhodobá zkušenost s něčím takovým. A jakými vrátky tam ta spiritualita přišla? To ten terapeut byl jako spirituálně ložený, anebo vnesl tam nějaký symboly?
1: Já myslím, že
2: tam
1: moje paní na terapii je jako poměrně hodně spirituálně založená a kromě psychologie ona vystudovala i religionistiku, takže si myslím, že to tam nějak jako nenásilnou formou vkládá. A to bych asi jako označila, no, za nějakého jako spirituálního člověka, který, dejme tomu, se mě nějak osobně víc dotkl. A do té doby jsem jako řešila spíš, co máš na vizitce a kolik máš na účtu a jestli máš sixpack. Takže.
0: No a když to teda bylo v té terapii, je to i nějaký způsob, co ti jako pomohl psychicky? Nebo když to tam ta terapeutka takhle vnesla, byla ta spiritualita něco, co nějak jako tě někam posunulo v té jakoby tvý psychoterapeutické cestě?
1: No, já myslím, že ano. Já bych to spíš přirovnala k tomu, jako že ti to otevře nějakou další dimenzi nebo nějakou jako další možnost v životě. Mně to někdo připodobňoval jako u něčeho úplně jiný, jako u jiného příkladu, kdy někdo řešil nějakou svou jako vlastní sexuální orientaci a že mi ta osoba vyprávěla, že jí to připadalo, jako kdyby si ve svém bytě otevřela další dveře do pokoje, o kterým nevěděla, že existuje, ale že asi ten pokoj tam jako vždycky byl a že teď zjistila, že ten pokoj je docela velký a má třeba úplně jiný výhled, než měly ty její předchozí pokoje v tom bytě, takže ty zůstaneš bydlet vlastně ve stále stejném bytě, ale otevřou se ti tam nějaké další nové pokoje, které ten tvůj zážitek z toho bydlení v tom bytě jako úplně změní. Tak asi nějak tak, abych jako já popsala.
3: Máš najednou pětikáčko.
1: Neuměle. Tak, že bydlíš prostě pořád ve stejný garzonce, ale najednou, když jako se přesuneš do těch, dejme tomu, spirituálnějších rozměrů, tak se ti tam objeví dalších třeba 6 pokojů ještě s balkonem, ale ty jsi přitom pořád jako ve stejném bytě.
2: To je zajímavý. No ještě než se trošku probereme tím, kam tě to možná dovedlo z hlediska toho, čím se zabýváš teď aktuálně, tak musíme ještě potrápit Zuzku. Mně napadlo, když tady byla řeč o krizi středního věku, ale vůbec o středním věku, o té dospělosti, se kterou se pojí taky zkušenost rodičovství. Já si osobně myslím, že když se člověku narodí dítě, i když nemůžu to posoudit z pozice ženy, tak aspoň z pozice
3: no
2: táty, jo.
3: Že jste rodili.
2: Tak
3: no.
2: to ne, ale když se určitě, teda typuju, že když se ženě narodí dítě, tak je to tak úplně zásadní, jako mimo světský zážitek, totálně mimo běžný, mimo tu běžnou realitu. Já to spojuju se spiritualitou rád, tak ty tu zkušenost máš. Působilo to někde takhle na tebe?
3: No, asi ne, sám ten porod o sobě, to bych radši neprobírala, ale spíš ten, sám ten porod o sobě, nebo tady ten celý jako proces, ten mě spíš připomínal to, že to jsem si spíš říkala, že mě, nebo asi pravděpodobně i ty ostatní ženy, jako víc spojuji jako se zvířectvem, že mi to přišlo jako animální proces, ale na to, na co se ptal, to mě pak spíš přišla ta další fáze, když sleduješ, a to nemusí být jenom moje dítě, ale tam asi je to fakt specificky ještě díky tomu vztahu, že sleduješ někoho, kdo se fakt narodí jako takový, jako vlastně nevidomý, že jo, nevidící, nemluvící, a ten vývoj je jako fakt fascinující, jo, že z takového půlce, jako je to uvědomu často, že mi to přijde, že je najednou někdo, kdo háčkuje třeba, a jako to mě přišlo úplně šokující, a to jsem si vzpomněla, můj brácha mladší o tom mluvil v tomto smyslu, že to vlastně reflektoval dřív, než já jsem toho byla schopna. Jsme byli na nějaké party, asi rok poté, co se ta dcera narodila, a můj brácha, který ještě tehdy neměl děti, tak už tam bylo trošku, myslím si, že na to byl to nějaký večírek, jo, takže to nebylo asi úplně 100% soubor prostředí, nicméně jsem ho zaslechla, jak tam říkal nějakému pánovi, že se přesvědčil o existenci Boha na základě vývoje toho mého dítěte, což mě tehdy úplně jako dojalo a přišlo mi to jako hrozně jako překvapivý, že jsem nikdy neslyšela mýho bráchu mluvit o nějakých spirituálních věcech, a vlastně mi to přišlo takový dojemný, no, musím říct.
2: Ale je to fakt zázračný, ne? Jak jo, jo. Co se ti najednou vedle tebe objeví za úplně novou osobnost.
3: Která má nějaký svoje specifický, jo.
2: Nejseš si jistá, odkud přesně přišla. Odkud něco, přišla. Něco je povědomí, ale něco je totálně nepovědomí.
3: Jo, že to má nějakou vlastní jako osobnost a tak. Ale já jsem asi neměla jako tendenci to a priori spojovat jako s náboženstvím, ale ten zážitek asi je spirituální, že to jako něco takového tajemného, fascinujícího, že prostě ten člověk malej má nějaký svoje zájmy, který vůbec nevíš, odkud se berou a tak dál, no.
0: A ptala ses na to pak třeba bráchy, jak to myslel s tím Bohem?
3: No, podle mě on si to podle mě nepamatoval, ale už jsem se k tomu nevraceli, ale přišlo mi to hrozně dojemné. Ale mohla bych se ho zeptat, já si myslím, že on je takový jako docela se tím zabývá, no, v poslední době. Ale no, mohla bych ho takzvaně vzít za slovíčko.
2: To udělej, to bude zajímavé.
3: Jo, jo, jo.
2: Já teď udělám takový oslý můstek. Ty jsi mluvila o tom, že tě zkušenost porodu spojila se zvířectvem a s těmi možná s nějakou animální složkou v člověku a tak dále. A já jsem se od Ivanky dozvěděl, že jí zajímá tematika totemových zvířat. Aha, co bys to k tomu, Ivanko, mohla říct? Jako, co tě na tom vlastně jako zajímá, přitahuje?
0: A co to vůbec jsou totemový zvířata?
2: No a co to je taky, no?
1: No já jako nemůžu říct, že mě úplně zajímá tematika totemových zvířat, protože Aha. já o tom takzvaně vím houby. Jako něco o tom vím, ale nevím o tom tolik, abych jako vůbec se odvažovala o tom nějak mluvit nebo to nějak interpretovat někomu jinému, protože bych se ráda vyvarovala právě nějakých jako dezinterpretací. Ale já jsem se k ním nějak právě dostala přes jako nějakou cestu, která zahrnuje věci jako tarot a nějakou práci s energií a čakry a tak dál. Hmm. A přes tohle všechno jsem se právě dostala i k něčemu, čemu se říká jako totemový zvířata, o čem jsem jako docela dlouho neslyšela, pak jsem o tom něco zaslechla a trochu jsem se tomu jako posmívala, že to je taková alternativní nějaká ezospiritualita typu jako lol, něco, čemu se smějeme, prostě paní v batice. No a pak zase uplynul nějaký čas a nakonec jako dost často v mém životě dojde k tomu, že něco, čemu se jako směju, nebo jako nechci říct, že tím nějak opovrhuju, ale trochu se tomu jako pošklebuju. Takže k tomu nějak dojdu nějakou oklikou, že se mi to třeba začne líbit nebo se tím začnu zabývat. Jako na nějakým banálním příkladu se to dá ukázat třeba na módě, co se podle mě jako děje dost lidem, že je nějaká věc, která takzvaně je již z módy, nebo je to nějaký jako obsah nějakých meméček na internetu a my se tomu jako smějeme, jako že haha, no to je hrůza tohleto. A pak najednou třeba uplynou 3-4 roky a mně najednou ta věc se začne líbit a pak třeba za půl roku si ji koupím, jakože to je opravdu krásný modní doplněk. Tak jako takovýhle nějaký jako převrat v hlavě si myslím, že se mi udál i s totemovými zvířatama, že to bylo něco, čemu jsem se trochu jako posmívala a teď nějak jsem se jako dostala k té práci s tím, ale myslím si, že jsem jako v tom tak neznalá a tak laik, že jako nechci o tom nějak mluvit právě proto, abych to nějak jako špatně reinterpretovala, nebo abych jako nedávala právě někomu dalšímu jako záminku se tomu posmívat, tak jako jsem se tomu posmívala já. Takže alibisticky k tomu nic neřeknu.
2: Mm.
3: Ale já vůbec nevím, co jsou to totemový zvířata, to slyším poprvé v životě, nebo to byste mi mohli osvětlit aspoň.
2: No tak já nevím, já teďka jako, že bych přebral to téma po Ivance a řekl s tomu, co...
1: No já jsem si jako dohledejte si to sami a koho to má najít, toho si to najde.
2: To okay. Je hodně pěkně řečeno. Nebo si dohledejte třeba Hergot, ve kterém tak nějak jako zpovídáme dva religionisty, kteří absolvovali takový projekt, kdy chodili na různé typy rituálů šamanských a kdy byli skutečně účastni toho, jak skrz rytmus šamanského bubnu se dostali do takzvaného spodního světa. To možná posluchačstvo tuší, že v těch přírodních národech se ještě udržela představa takových těch tří světů. Je ten střední svět, kde žijeme my, ten horní svět, kde jsou božstva, duchovní bytosti a ten spodní svět, kam je potřeba sestoupit a najít tak trochu sám sebe právě ve zvířeti, kde ho potkáte skrze ten buben. A ty religionisti, kteří byli normálně jako vědci, tak do toho šli zcela a po hlavě. A když jsme se jich na rovinu ptali, no a počkat, tak a vy jste teda fakt jako někoho viděli tam. A oni říkali, no jasně, no, já jsem potkala, já nevím, jezevce. A tenhle potkal lišku a tak dále a to normálně se stalo. A pak já jsem šel dál ještě v tom spodním světě a potkal jsem hospodskýho. Tak to bylo zajímavé, to mě jako rozesmálo. Nicméně tohle je třeba tento díl, který už si teda nepamatuju, jak se jmenuje, ale je asi 5 let starý a je právě o těch šamanských rituálech, tak ten si můžete dohledat a pustit, abychom to tady nekazili a neříkali nějaké blbosti. Ale Ivanko, ty jsi to spojila do takového duchovního balíčku, protože jsi vyjmenovala ještě čakry a tarot a to taky o tom teda vůbec jako nic nechci říkat, nebo co? No mě by minimálně zajímalo, jak jsi se dostala zrovna k tomuhle, protože ta nabídka těch spirituálních věcí, nauk a způsobů, jak někam nahlížet, kam nejde normálně nahlížet, je spousta a ty jsi zrovna trefila tohle, tak proč?
1: No proč to já nevím, to se zeptej Boha, Peťo, proč? Proč zrovna toto mi přišlo do cesty, ne, to si dělám srandu. Já si myslím právě, že těch jako okýnek, jak nahlížet do v uvozovkách jako něčeho hlubšího, je spoustu a proto právě mi přijde i trochu jako ošemetný si vybrat jako jenom jedno to okýnko, nebo je to pro mě jakoby extrémně těžký si jako vybrat jenom nějaký jako jeden pohled na věc a nějak mu jako cíleně uvěřit, že zrovna takhle to je správně a teď tohle je to nejlepší, já budu všechny ostatní poučovat o tom, že tohle je to jako nejlepší. Samozřejmě vím, že ti pak jako hrozí to, že sklouzneš jako k nějaký povrchnosti ve všech možných okýnkách a nebudeš vidět jako vůbec nikam, protože budeš jenom jako přebíhat po povrchu milionu dalších okýnek, tak samozřejmě i to je jako risk, ale teď asi teda jako nejsem schopná si jako vybrat nějaký jedno prisma nahlížení těch věcí, ale jako ke všemu jsem se dostala víceméně náhodou, no, nebo jako jestli se tomu dá říkat náhoda, nebo měl to tak stát, nevím, ale chodila jsem na psychoterapii, kde částečně právě ta terapeutka jako pracovala s tarotem, ale to já jsem jako nevěděla, protože samozřejmě v té době, kdyby mi někdo řekl, že se zabývá tarotem, tak bych k němu přestala chodit na terapii, protože to bylo něco pro mě jakože moc ezo a něco právě, čemu bych se spíš posmívala.
2: Aha,
1: Ale pak jsem nějak já sama náhodou před ní zmínila, že buď jsem si koupila tarotové karty, nebo mi je nějak někdo dál jako úplně náhodou. A že pak jsem si k tomu něco jako četla, jak se s tím jako pracuje, i třeba v psychologii a tak dál. A ona říkala, že to je právě zajímavý, že teda jí to překvapuje, že takový logicky, analyticky smýšlející člověk se jako dostal k něčemu takovému, jako je tarot. A pak říkala, že ona sama se zabývá tarotem jako třeba 40 let a víc. A že občas si jako vybere nějaké lidi do takové skupinky, ale kde něco z toho, co jako zná nebo zjistila, tak to jako předává dál. A jestli by mě to zajímalo, tak já jsem říkala, že to by mě zajímalo, že uvidím a začala jsem k ní chodit ještě s nějakýma třeba dalšíma jako třema lidma a teď je to dejme tomu třeba 4 roky, 5, co se tím nějak jako víc zabývám. No a to je asi tak všechno, co bych k tomu řekla, Peťo.
0: No mě by zajímalo, jakoby, jakým způsobem, protože co já tak matně tuším, jak se to dá používat, tak buď to právě takovým jako víc psychoterapeutickým způsobem, že vlastně ti poskytují nějaké jako zrcadlo k tomu se nad něčím třeba zamýšlet o svém životě, anebo právě víc jako duchovním způsobem, že vyloženě ti jako říkají něco, co bys jinak neměla šanci vědět. Používáš to jakoby víc nějakým z těchto způsobů?
1: Asi spíš nějakou jako kombinací jako obojího, ale jako pro nějaký, dejme tomu, úplně věci typu jako vykládání si nebo vykládání i někomu, jako to bych řekla, že je jenom nějaký jako jeden z těch, jedna část toho, jak se to dá používat. Spíš co mě osobně třeba přijde zajímavý, je, že ten tarot, jak třeba já ho jako znám, nebo jak já se jako o něm něco dozvídám, tak je takový ucelený systém, nebo poměrně ucelený a dejme tomu i třeba jako logicky znějící systém, který může poskytnout nějaký vhled do toho, jak věci trochu jako fungujou, nebo já nevím, řekla bych, že se to dá považovat jako za knihu, která je ale nějak poskládaná z nějakých, dejme tomu, obrázků na těch kartách a stejně tak, jako se dá, já nevím, text z Bible jako interpretovat mnoha různými způsoby, protože je právě napsán tak, aby to umožňoval, tak si myslím, že něco takového umožňuje i ten tarot, že tam jsou nějaké informace, které se dají interpretovat třeba vícero způsoby a přesně záleží na tom, kdo vás tím provází, kdo vám to vysvětluje a jak vy sami to chápete. Jako vím, že to asi říkám hrozně jako abstraktně, ale konkrétně mi to nejde.
2: No a zajímá tě na tom to jako poodhalit nebo odklopit pokličku z té skutečnosti pro ten čas teď, jak věci jsou teď, anebo tě zajímají i ty přesahy, co se z toho dá vyvozovat do budoucna z hlediska toho, jak si třeba člověk na co má dát pozor, jaký typy rozhodnutí bude dělat. Tohle tak jako amatérsky si představuju, že taky jako nabízí vlastně tahle oblast, nebo ne?
1: Já nevím, mě spíš na tom jako zajímají nějaký ty obecný, dejme tomu jako univerzální principy.
2: Jak který věci jsou, jakoby. Jak věci v jádru jsou.
1: Jak věci v jádru jsou, no, což samozřejmě asi nikdo neví, jako na to ti jasnou odpověď nedá podle mě žádný z těch okýnek, o kterých jako jsme se tady zmiňovali, pokud nedosáhneš, nevím, levelu Buddha nebo Ježíš a ani tam nevím, jestli oni věděli jako fakt, jak to je, ale je to jako nějaká malá možnost nebo jedna z těch cest, jak takzvaně zjišťovat, jak věci jsou, no, univerzálně. Jako nejde mi o to, jako že bych se zabývala tarotem proto, abych věděla, jestli zítra si mám jít koupit housku nebo potkám tajemného cizince, to jako není ten způsob, nebo to si myslím, že to ani nenabízí, ale jakože spíš nějaký hlubší a univerzálnější vhled, no, do věcí.
2: A co tebe, Zuzko, tebe taky zajímá nakukovat pod pokličku reality nějakým způsobem? Nebo je to celé nezajímavé pro tebe?
3: Já nevím, pro mě to jako abstraktní relativně dotaz, ale čekala jsem tuto otázku a připravila jsem si odpověď.
2: Dobře.
3: Ale já to mám v takové sekci jako odložených, nechci říct úkolů, protože to asi ani není úkol, ale že mě to jako zajímá a současně mám pocit, že buď to na to nemám čas, nebo není ta správná životní etapa. Já mám třeba doma odžmolkovávač, který jsem nerozdělala ještě 3 roky. Já mám hodně vždycky věcí, které mi trvá několik let, než začnu používat a podobně je to s těmi zájmy. Já jsem dokonce dostala od jedné kamarádky tarotové karty a jako nemám k tomu nějaký negativní postoj, jsem se taky s tím setkala nějak v rámci psychoterapie, ale ještě se mi nerozdělala, má už asi 4 roky. Takže to spíš tak odkládám na neurčito tyto záležitosti. Ale na co jsem si vzpomněla, co považuji za svůj zásadní duchovní zážitek z dětství. Já si tehdy pamatuju, že jsem se dívala s babičkou na dokument o buddhismu a tehdy, to jsem byla podle mě tak kolem předškolního věku těsně a hrozně mě trápily nespavosti, furt jsem jako nemohla spát a pak jsem se dívala s babičkou na ten dokument o buddhismu a tam bylo řečeno, tam nějaký mnich mluvil o těch jejich tezích a o tom, že základem života je utrpení a mě to paradoxně úplně strašně uklidnilo, že to dalo nějak normalizovalo nějaký moje vlastní v úvozovkách utrpení nebo ani bez úvozovek, že jsem od té doby spala jako dudek. To jsem vám chtěla říct.
1: A to se mi líbí spát jako dudek, to je krásný. Jako dudek,
3: ale že pro mě to byla vlastně neznámá idea jako toho malého dítěte, že jsem měla představu, že všichni furt musí být šťastní a když ne, tak je to nějak v nepořádku a mě to vlastně dalo tehdy takový jako asi klid, dejme tomu.
2: To je zajímavý, že vlastně tebe uklidnilo vlastně ta první půlka té myšlenky, protože ta hned ta druhá je, že utrpení je zlo, které máme odstraňovat.
3: Jo, tak to už mě na tom tak nezajímalo.
2: To by stačilo jenom to zařazení, ano, je tu svět a do toho tohle patří a je to tak asi nemožná v pořádku, ale je to normální.
1: No, jo. Spíš myslím, že tam jako hraje roli nějaký ten pocit toho sdílení právě, že vidíš, že i tady v televizi je pár mních, který ale stejně ty jako děcko v Brně taky trpí, jo? Že to nejsi sám a to si myslím, že jako v tom je ta síla.
3: A pro mě to byla i úplně nová idea, že o tom se v mateřské školce až tak nemluví. Tak
1: no, tak prostě málo, lepíš listí podzimní, víš co?
3: No a že by paní učitelka řekla, ale panáčka základem života je utrpení.
2: Milé děti, základem.
1: Víte, jak ten panáček z kaštánku trpí v sirkách, jako vy.
3: No, ale to je teda relativně stará vzpomínka a tam si myslím, že se to od té doby až tak neposunulo.
0: A uklidňuje tě to pořád?
3: Jako jo, uklidňuje mě to, jsem ráda, že to vím.
2: Dobře, no. Tak myslím si, že tohleto sklidňující a že řekl bych latentně zenovou myšlenkou Zuzky Fuchsové můžeme skončit dnešní speciál Hergotu s buchtama. My moc děkujeme vám oběma, že jste se k nám připojili. Vznikl nám z toho takový hezký amalgam a
3: amalgam.
2: No, nebo něco prostě.
3: To je na zuby,
0: na zuby, ne?
2: Jak se tomu říká? To tý směsici.
3: Vata?
1: Nevím, ale tak něco... je jako nějaký mix.
2: Ano, takový
1: no?
2: Hezký mix, kterým jsme zaplnili možná někde chybějící plombu ve vašich duších.
1: Tak krásný, tak pěkná krásný. Plombička.
2: Tak jsme rádi, že jste nás poslouchali, poslouchejte buchty o Bibli a ano. Poslouchejte i Hergoty všechny možný, co jsme navrhli. Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
2: A ještě jsem na něco zapomněl. Pokud se vám dnešní buchtí Hergot líbil, tak máte příležitost také na něco podobného zajít naživo. A sice 18. června budeme společně s Ivankou a Zuzkou na Hradbách, kde bude takové živé provedení něčeho podobného, čeho jste byli dneska svědkem. A také Brno dostane svou šanci tuto záležitost vidět naživo. A sice 21. června v kabinetu Můz. A to už je úplně všecko. Ahoj.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
7: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
8: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
8: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Posloucháte reprízu pořadu.
8: Čelisti.
5: Čelisti.
8: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: vole, akademiku, das is sochař, vole. Das is Michelangelo. Das is, vole, žádnej, vole, žádnej štěrk.
1: Igor Leprechaun ve studiu Rádia Klej, pochopitelně čistý jenství. Nikep, jakno a deska Fenian. Absolutní Fenian ve studiu dneska. Martin Praštila zdá.
2: Ahoj, čistá renesance a zvěřina dneska.
1: Jo, jo. A taky maminka Tonda Tesař.
3: Krásný
1: ahoj,
3: večer.
1: Maminko.
3: No ahoj, ahoj, mami.
1: Já koukám ty rybky, to je taková hit paráda neobjevených teda.
3: No tentokrát, jo.
1: Co to je za lidi?
3: Tentokrát umřeli lidi, kteří nestačili být objeveni.
1: Ano, Hrabě X
3: mimo
1: teda začátek.
3: Hodně lokální kontexty. První je Hrabě X, což je americký herec Jack Taylor, jo, který teda v těch českých nekrolozích se píše, že hrál v takových věcích, jako je Kleopatra nebo Barbar Conan, ale to je především hvězda španělských úplně drekových trashových hororů. On hlavně proslul v 70. letech spoluprací s Jesusem Frankem, což je prostě francouzský režisér, takový Dan Nekonečný hororu, který právě natáčel silně takové afrodiziakální erotické horory.
1: Takže provoněné kurkumou
3: a koriandrem a jeho manželkou Linou Romey, která prostě se tam
1: linula, taky se linula.
3: Která se tam velmi, velmi line.
1: A taky Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Christopher on spolupracoval s každým, i s Arnoldem a byl mu krásný skoro 199.
3: Akorát, že o těch spolupracích s těma skutečnýma hvězdama nikdo neví, zatímco my, teda odborníci na španělský trashový horor, tak jako jediný pláčem nad ztrátou
1: chudáka. Tě, ještě tady rybka pomsta šprtu a ta chutná i zastudená, jo? Donald Gibb.
3: Teďka už chutná jenom zastudená, tenhle pomsta
1: hrubý šprtu. Fotbalista Ogre.
3: Ano, hrubý fotbalista Ogre.
1: Hrubé ksichty.
3: Z filmové série Pomsta šprtu, což je takový Big Bang teorie pro prasáky. To je osmdesátková prostě chlívácká komedie, ve který vlastně skupina takových jako vysokoškolských šprtů právě jednak se pokouší různě tak jako zaskorovat.
2: Martin,
3: a jednak se mstí těm místním jako jokes, těm skutečným jako golden kids té školy. A je zajímavý, že právě ten Donald Gibb tam hraje takového robustního, právě on je takový bývalý americký fotbalista, vždycky hraje takový nasfalený, ale trošku jako přihlouplejší postavy. A tady to je právě jeden případ. Ale je zajímavý, že Robert Carradine, což je vlastně hlavní hvězda tady tý pomsty šprtu, tak umřel asi 2 měsíce zpátky, ten umřel taky letos. Podle mě všichni šprti zemřou.
1: A to je velký red flag. Šikanovat šprty, to jsme vždycky chtěli.
3: Hrál ještě v krvavém sportu s Jean-Claude Van Damme.
1: Pochopitelně. Já jsem zapomněl, že jsou tady čelisti, pochopitelně. Jo, je to prostě filmový kritický magazín čelisti, pořád ještě, jo, s náma třema.
3: Ale teďka nějakou chvíli
1: a
3: zase nebude.
1: Ale pořád to bude. Já jdu do Polska příští týden, takže to ovládne Tonda, to bude míchačka, tvrdá míchárna. Těším se na to, co z toho vyleze.
3: Ale to zmíchám. Budeme asi vypadat, že budeme vysílat s Tomákem sami. A rozhodli jsme se, že resuscitujeme ten pořad Katovna, jo. A bude to celý reflexe filmu Návrat idiota.
1: A to by říkali prý ve škole Cucina, Martina, je to pravda?
4: Cucina, no jasně, ježmarja, to jsem medvědí Cucina.
1: Ježiš, ty narazky v podnik, to bylo krásný. Rubrika Bear, prosím vás, v kostýmu medvěda fingovali útok na svá luxusní auta. 3 Američané jdou do vězení a to za pojistný podvod. Martina, jak to celé tohle to probíhalo? V Kalifornii takový kuriózní záležitost.
3: V Kalifornii seděl?
4: No jasně, protože tyhle ty týpci si chtěli jako prostě přivydělat, chtěli jako takzvaně jako obejít ten systém, ale pak když se rozjelo to vyšetřování, tak se ukázalo, že nešlo o žádné skutečné huňáče, protože tam ten
1: spíčaský slovo.
4: No je to krásný, právě tam jako napadlo auto prý 3 medvědi, ale pak se ukázalo, že ty medvědi byly ve skutečnosti lidé oblečení do jenom medvědích kostýmů právě.
3: A já myslím, že ty medvědi v těch 6 medvědech s cibulkou jsou taky lidi převlečení.
1: Samozřejmě jsou to lidi.
4: No a teďka
1: medvědi jsou lidi.
4: Je to
3: přesně,
4: tak,
3: ale převlečení v kostýmech.
4: A teďka musí chudáci platit pokutu, ale pozor, jenom 2 z nich a jako jak to dopadne s tím třetím, tak to se teprve rozhodne u soudu. A mě zajímá, proč je ten třetí z toho takhle jako
1: taky nevím,
4: no.
1: Vůbec nevím.
3: Že to je skutečný medvěd.
1: Perkele, sátana, Sienkovské. Rubrika Ženci. Prosím, to jsou krásný videjka, to si dohledejte. Zmatený robot během školního vystoupení dotíral na jednu stanečnic. To se obracím na Tondu. To je ty humanoidi, jo.
3: Já jsem taky dotíral
1: vystupující,
3: hodně.
1: Ale nejsem robot, humanoidi. Ale zatím ještě. Ale tak beru. To je střední humanoid za mě.
3: Emočně určitě.
1: Je to v provincii Šenci, v západní Číně, to máš blízko hodně vlastně.
3: Ano.
1: Takže vystoupení jedné ze škol a ty studence...
3: Humanoidní robot, podobně jako já, si najednou přerušil tanec a začal se objímat s jednou tanečnic a studentce, ke které se, ale nic se jí nestalo. Jo, to je ta
1: on se rozhodl narušit ten taneční řád, jo, prostě.
4: Odskočil tam píšou, on se tak jako skáknul vedle. A je to jako vidět, že jak ta umělá inteligence se učí od těch lidí hlavně, tak tohle je to nejhorší z nás, to ohrabávání.
3: Oba pak dokončili své vystoupení, ale podle plánu.
1: Jo, dobře to dopadlo. Uděláme to stejně úplně s Tondou dneska. Podle plánu pojedeme až do 7 večer, ale bude to strašný samozřejmě. Rubrika Fusily, pozor, všichni skládáte ještě Lego.
5: Lego, ne doma?
3: Jo, tam... ale podle návodu máme takový tyjo hororový Lego, Hidden Side se to jmenuje. Jo. Velmi dobrý, a už to přestali vyrábět, ale jsou to takový strašidelný domy, Martina, strašidelný ty? Auta a podobně.
4: Jo, my teďka sbíráme, já jsem dřív pořád. Jako malej měl hromadu Lega, ale pak to moje kočička rozhnípala a už se mi to nikdy nepodařilo jako dát zpátky. Měl jsem chrám zkázy Indiana Jones, prostě Batman mobil a tak dále.
3: Pozor, ale půlka těch kostiček byly těstoviny.
5: Byly to těstoviny. Američan kupoval Lego, součástky pak nahrazoval těstovinami a požadoval vrácení peněz. Přišel si na 100 000 a trvalo to docela dlouho, než na to někdo přišel. Jo. Prostě tak zhodně sofistikovaný plán, vybíral ty nejcennější součástky, ty krabice pak těm prodejnám vracel v rámci lhůty teda pro zrušení kupní smlouvy a pak teda to nahradil těstovinama. Ono to potřepeš tou krabicí a ono to není poznat samozřejmě.
3: Totální chrám zkázy pak z toho. No. Bohužel na něj přišli. No. Byl by to jinak můj role model, chtěl bych to skopírovat, ale bohužel ho to ne, takhle, on si vydělal asi 34 000 dolarů, což je 707 tisíc v pohodě, ale bohužel ho asi budou teďka trošku za to stíhat. No.
5: Typovačka prostě a hodně tohle si vybíral takový ty rafinovaný jako Martin pro mě, co mají vysokou cenu na černém trhu. Teď to asi jsou. A taky u mě našli hodně sáčku s těstovinama teda.
4: Mě to úplně fascinuje, že jako existuje nějaký černý trh s Legem. Ty kamarád jako vyprávěl, že to je velká investice teďka, že to jako jede, že můžeš si koupit jako limitovaný jako balíčky s různýma loděma z Pirátů z
5: Karibiku.
4: Ale že už teda i do téhle zóny, to jsem
3: nečekal. Millennium Falcon je prej nejdražší to Lego to, ale
4: jo, proskoumáme teda
3: v černý trh s těstovinama, ale podle mě, o tom se taky málo mluví. No.
5: A ty máš tak teda radši těstoviny?
3: Jestli mám radši Lego nebo těstoviny?
5: To za prvý, a z druhý
3: chvíli jsou v pohodě.
5: Tady máš radši rigatony teda.
3: Já jsem konzervativní, já mám rád špagety a makarony mám rád.
5: Fuj, tak makarony nesnáš. Jak je to tlustý s tou jako vydutí,
3: to
5: je odporný.
3: To fascinuje.
5: Ten chutná věc. Prostě trochu němčina, jo, rubrika Ich habe eine Katze angehubt und musste 5 Euro Strafe zahlen, prosím tě, jo, to je neuvěřitelné.
3: Ale okamžitě.
5: Řidič v Německu dostal pokutu za to, že zatrobil na kočku, udala ho cyklistka. Martin, šokující záležitost, tak se tomu stavíš, prosím. No, to myslel dobře zároveň.
4: No to myslel dobře, jako
5: on měl elektroauto a
4: to je jako potichý, takže musel křičet, aby mu tam ta kočička nevlítla a on to byl hrozný dobrák. A právě tahle ta paní, která se vylekala tím jeho jako křikem, zatroubením, tak ho pak začala žalovat, ale ten pán naštěstí na konci toho soudu, no jako úplně příšerný.
5: A on dobrovolně to zaplatil ještě, on jim řekl, jasně. Jasně, možná nemusí tam, jo, já to zaplatím, já to cálen.
4: Pán
5: to
4: zaplatil 5 euro a řekl, 5 euro to není nic, zachránil jsem kočce život, to je to nejdůležitější.
5: To jsou nejhodnější lidi ty Němci, to se málo ví.
3: Uwe Kisker.
5: Obzvlášť Uwe, vůbec, že se jmenuje Uwe, většinou bývá strašně dobrý
3: člověk.
5: Přesně,
3: Uwečka.
5: Jo, znáš tak jo. Tak to je ten režisér, jak se jmenuje Uwe Boll?
3: Uwe Boll, no to je
5: Tunguský bolid!
3: Nejhodnější člověk na světě.
5: Rubrika, konec dobrý, všechno dobrý. Prosím tě, možná Brněnsku z cizí střechy házel tašky na policisty a záchranáře. Pak teda spadl, takže karmický trošičku, Martina. Slyšíš ten karmický příběh?
4: Já tam sedím jako hodně tý bibličky.
5: Jo, je. To bylo
3: já taky trochu to tam cítím.
5: Malinko to zavadalo, nevadí prostě. V obci z Braslav na Brněnsku to trošku zavání samozřejmě. Oni se tam starali ty záchranáři s policisty o ženu potřebující pomoc a na tu střechu sousedního domu vylezl zcela cizí muž a začal házet tašky. Jo. Na jeho místa spěchala zasahová jednotka
3: školní tašky.
5: A on nakonec spadl. Jo, ale narvaný bychlema.
3: Přesně, narvaný učivem.
5: Hnusný.
3: Pořádku.
5: Na závěr, rubrika Hotline Bling, prosím tě. Pomohlo by, kdybych řekl, že jsem papež? O co jde tady? No pojď, Martine, pojď.
4: No prosím tě, tady papež tady, tak on si volal s nějakou zákaznickou linkou a pořád sám nějak nemohl dovolat, to jako řešení toho bylo strašně složitý, tak pak využil tenhle ten jako prominentní svatostánský move a zeptal se, jestli by pomohlo, že to je papež. A nepomohlo mu to, protože ta žena si myslela, že si z ní dělá srandu. No.
5: A svatému otci zavěsila, no. To je nádherný.
4: To bohužel si rovní.
3: To bohužel nepomáhá, já se představuju jako papež, piju 27. pořád, kdykoliv mluvím s bankou a vždycky mi to bylo
5: pověřeno. Já mi nesmí nikdo dovolit tohleto.
4: Přesně, to je
5: neuvěřitelné. Za chvilku pokračujeme v rubrikách! Věčko Waterworks!
3: Ten papež, ale to
5: šátové boty si vidíte. Crazy trošku.
3: Trošku mám to.
5: Ale sympatia.

Kristus dává jasnou zásadu, zlaté pravidlo, které je všekulturní a všecivilizační. Co nechceš, aby jiní činili tobě, čiň ty jim. They want a back and forth, I'd rather not. Easy airbags when I'm crashing out.

0: skvělý. A má dneska oblečený, co? Jsou to tátové boty. A je to krásný si vzít tohle.
1: Je to nádherný.
0: Kolika to je velikost? 2,40.
1: 2,40 mám já?
0: Já to trefím, já mám vodkouká, hovinko. Prosím tě, rubrika tátové boty, krokodýl VAR, prostě v té kapele samozřejmě, sežral hotelového manažera, břiše plaza, našli 6 párů bot, to si musíme trošku rozebrat, to je opravdu nějaký jako ostřejší kousek.
1: Šestej Komatiport, no.
0: Bar ve městě Komatiport, tam lidi padají do komatu, ale potom až to mají uhryzaný několik končetin teda.
1: A tam Gabriel Batista, prostě, což je ten majitel, jo. Tak vyrazil...
0: Na řeku Komaty. To měl varovat leto Minary.
1: Přesně, to a tam se stalo, že zmizel, vyhlásili po něm pátrání a pak se ukázalo, že kdo jako uvízne v řece Komaty, tak ho nejspíš sežere krokodýl a on ho opravdu sežral.
0: Oni se zaměřili na jedno, to byl půltunový plas, on se nehýbal, podobně jako Martin, vidím ho, držel se na slunce mimo vodu a měl masivně rozšířené břicho, jako by právě jedlo.
1: Jako Martin.
0: To jsou nervy.
1: Já ho říznu, ne?
0: Vám se ti nestane to, co jemu, ostřelovač po té krokodýla z vrtulníku teda zastřelil, jo, Martin, to vyhýbej se tomu trošičku.
2: Je to krokodýl Dundee v podstatě.
0: A ještě mi řekneš, když to tělo prořízla ta manželka, jo, která slouží u policie, teda to policie, co se stalo? Oni nechtějí zacházet do přílišných detailů, tady píšou.
2: No, by to asi nebylo hezké, bylo by to hodně grafické, ale oni rozpálili to bříško, pak teda řekli, že jako na základě těch různorodých oblečení a prstínků mohli identifikovat, že to je opravdu on. Ale kromě toho tam našli, prosím tě, ještě dalších 6 párů bot a nevědí, komu patří.
0: Poměrně dost pořešovaných lidí.
2: Je možný, že ten jako krokodýl sežral teda další lidi, ale já si spíš myslím, nevylučoval bych tu variantu, že mu prostě chutná jenom ty boty, jo?
0: Protože
2: vzpomeňme na krásný film Zlaté opojený s Charlie Chaplinem, kde si vychutnává tu botičku s katkaničkou, takže když je nouze, tak i bota zachutná.
0: Martin, ten cinefilní odkaz najde ve všem, takhle zlíbí se mi to opravdu.
1: Podle mě to byly všechno tátovo boty.
0: Jeden táta vedle druhého. Vlastně hodně smutná věc.
1: Zaměřil se na táty, no.
0: Musí se s ním pak honit vlastně samozřejmě, s tím tátou.
1: Hodně, no.
0: Hodně. Rubrika, to musíš zvládnout sám, aneb já jako kartářka. Prosím tě, podle kartářky to nezvládnu. Jo, to mi říkala, ale nakonec jsem to zvládnu, tak glykemická křupka dopadla to dobře.
1: Jo,
0: a to říká vlastně pan Margita o zpívání s hologramem Haničky Zagorový. Jo. Chystá teda velký koncert u tu aréně a samozřejmě součástí má být vystoupení jeho zesnulé manželky Haničky Zagorové v podobě hologramu. Jak se tomu stavíš?
1: Mohl bys být v těch příštích Čelistech aspoň v podobě hologramu.
0: Rád samozřejmě, rád se to zjevím, ale zvládneš to? Ty jsi kartářky.
1: No, radši jo,
0: jsi to ustál.
1: Já bych se rozplakal okamžitě.
0: Ty jsi Štefana s Haničkou docela poslouchá, máš nějaký oblíbený songy nebo...
2: Já jsem Dešťová víla, to jako miluju, je krásná songa samozřejmě, Spěchám a tak dále, s Kotwaldem a s Hloškem, to jsou nejlepší bomby a tohle je jako opravdu bizarní historka, protože tady Štefan prostě chystá velký koncert ve velké aréně a právě se musel poradit, jestli to vůbec zvládne, jako vystoupit tady s Haničkou, jako s hologramem.
1: A řekli mu, že holo Hanička.
0: To je těžké.
2: Filip Renč to vymyslel opravdu výborně, protože on nejdřív Štefan Margita půjde do hlediště, pak se bude dívat na tu Haničku hologramovou a pak k ní přijde a zaspívají si spolu duet Anděl strážný.
1: Tak to bude nádherná holo Hanička.
3: To bude fakt fenomenální. Jo.
2: A pak ještě svou trošku do mlýna přispěla Veronika Žilková, která jako byla taková nejistá, jestli má tu vážnou jako andělskou spirituální situaci odlehčit a tak dále. A pak jako řekla, no Štefane, mě to je blbý, ale já jsem Haničku dlouhou dobu imitovala, takže jestli chceš, tak já jí místo toho hologramu nahradím.
0: Ta Veronka a
2: strčila si dva tampony do pusy.
0: A takzvaně nádherně imitovala. To je
1: anděl strážný, ta Veronika.
0: Prostě rubrika Ostatky svatého Gorazda. Trošičku tam sedět tohle z toho. Vraťte to, říká, jo. Může vás stihnout kletba. Vyzval arcibiskup Přibyl, zloděj lepky svaté Zdislavy. Martin, máš jaký typ do toho tomu? Co to za člověka, který ukradne lepku svaté Zdislavy?
2: No ty jo.
1: Šmárt, podle mě.
0: Kočárník. Hrozný hlavy. Každopádně primas český Stanislav Přibyl, prosím tě, vyzval teda pachatele krádeže, aby to vrátil. Říká, a tu relikvii vraťte. To není výhruška, stává se to, on říká, může vás stihnout kletba nebo jiné neštěstí. Prostě stává se to, mami.
1: Víčku, vrať to, kletba tě stihne.
0: Síly dobré, síly zlé, jak říká Igor Leprechaun.
1: Samozřejmě, že jsou, jako jo, já tomu věřím.
0: A ty jsi viděl jakou bílou paní?
1: S holčičkou. A s tou lepkou.
0: A s tou lepkou.
1: Odcházeli, ale odcházeli někam pryč.
0: Na Louka teda směrem. Louka, no. Jaj. Vlastně, Rubika, kluci, vy jste pitomí, když to je kostra z kola. Vysokoškolský lektor v Británii měl v autě figuríny koster, Martin, nedívám se na tebe. Policie je považovali za mrtvoly. To se může stát. Jel jsi někdy s mrtvolou takhle?
1: Spletl jsi ti někdy s mrtvolou?
2: To zase jako určitě ještě nejsem takhle pohlodaný.
0: Takže spektakulární zásah teda.
2: Spektakulární zásah, ale právě tenhle ten jako lektor speciální speciálních efektů na místní univerzitě, tak tyhle ty modely využívá především jako pomůcky, ty kosti a kostry, jo. Ale pozor, oni jako uplatnění nenacházejí jenom při jako výuce a kulisách při vystoupeních, ale to taky slouží jako kulisy pro metalovou kapinu, kapelu Tuman Dunban.
0: Zahrajem
1: si tady, doufám.
0: Pozveme do studia. Narvi to tady do rádia
1: bude.
0: Klasická phono session. To musí být.
1: Tuman Dunban. Ale ty kostry tady musí být taky, všechny.
0: On říkal, zastavil jsem, abych nechal projekt. Oni zastavili taky. Odvezlo 6-7 policistů, hrnuli se ke mně. Říkal si, kdo já proboha, co jsem provedl. A pak jako mu řekli, že vyšetřují nějaký jako mrtvoly, že jako mrtvoly to nebolí, jak říkají psí vojáci, jo. Jenom ty se zpívají. Ale zmizeli, jo. Ale jeho to nebyli v tom autě teda zrovna.
1: No. Bohužel tam byly jenom ty kostry, no.
0: No, nevadí. Prosím, nevadí. Oni se přesvědčili, kostry na zadním sedle zkontrolovali, rekvizity vypadaly věrohodně, děsivě, možná i proto, že z nich jakoby trčely kusy masa. Tyjo, to máte rádi taky na tom otrláčovi, ne? Takový jako velice věrný.
1: No my tam máme kostru, ale ta je jenom jako čistě ohlodaná kostra.
0: Čistě ohlodaná teda.
1: A tam si myslím,
0: Jirka Flígl.
1: Ale policajti tam ještě nebyli.
0: Moje oblíbená kostra, Jirka. Samozřejmě, že ho zdravím. Rubrika Půjdeš spát, říkám. Po 5 dnech chlastání jsem konečně usnula. Citát, prosím vás, jo. Martin už se poznává, že na spící na ulici v Brně zasypala strážníky vulgaritami. Tak pojďme si to shrnout trošičku. Oni jsou tam zvyklí na leso tam jako, ale ta paní oni oslovili, ona ležela bez hnutí v nepřirozené poloze. Jaká to je třeba taky, no. Nepřirozená poloha?
2: No to je třeba jako hlavou dolů a mít prostě na té lavičce mít nohy nahoru zase, takže jako spíš takhle jako vylomeně, vyklubeně, zalomeně.
0: No. Ona na ní zakřičela, proč jí zbudili, když se jí podařilo usnout po 5 dnech chlastání. Já bych byl taky naštvaný.
1: To je nepříjemný, no.
0: By byl rozmrzlý,
1: když nemůžete spát, tak prostě 5 dní chlastáte.
2: Ale to byla stará známá škola, protože by oni poznali, jelikož u ní evidují již 63 přestupku za poslední 3 roky, prosím tě. Jo. A ležela tam jako prakticky nehybně a když ji probudili, tak je zasypala salvou nadávek, z který byli hodně překvapení.
0: 2,5 promile, Martine.
2: To je docela tak ještě
0: je to,
2: slabý výkon.
0: To je takový stejskal jako, standardní pondělí, jak jsme viděli.
1: Tak pondělí ráno, když se probudí.
2: A mě jako mrzí, že v tom článku neuvedli, jak zněly právě explicitně ty libozvuční nadávky, protože to muselo být něco šokantního v tom případě.
0: Nepochybně. Ale ta máka zajímá samozřejmě a radši jdeme na rubriku kilo. Prosím tě, muž donesl ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu, odevzdal ho při zbraňové amnestii. Zbraňová amnestie je nádherná věc. Pyrotechnici už to zlikvidovali teda. Prosím tě, kdyby byla zase vyhlášena, nedej bože, nějaká ta podobná jako trhavinová amnestie, máš něco doma? Měl bys to vrátit?
1: Já nevím, no, my jsme se teďka čerstvě přestěhovali a nevím, možná tam na zahradě je zakopaný
0: nějaký
1: Semtex.
0: Martin, podle mě barák plný plastických trhavin, jo. Podívej se na ně, takový jako nenápadný poslouchatý kneep, jo, trošku takhle toho vnitřního terorismu tam je jako cítím.
2: Jo, máme skřípek a
0: skřípek.
2: Až přijde, tak bude.
0: Výborně. A na závěr rubrika tunel. Prosím tě, muž si oblíbil tramvajový tunel v Brně, souložil tam a utíkal před pavoukem. Je taková trošičku báseň. Muž z Brna má za sebou podařený víkend. Tondo, jak to vypadalo dál?
1: Muž z Brna má za sebou podařený víkend. Opakovaně riskoval svůj život i zdraví, když se procházel tramvajovým tunelem u Jihlavské ulice. Nereagoval ani na opakované zvonění šaliny. Strážníkům nejprve tvrdil, že si uvnitř zapomněl igelitovou tašku a následně utíkal před pavoukem, to je možná nejzajímavější část tohle, ale pochlubil se také, že s partnerkou v tunelu prožil mnohé vášnivé chvíle. A co ten pavouk?
0: Jako já sama ve studiu, absolutní vášnivý chvíle s Martinem, Tondou a Hašem.
2: Pavoukem.
0: Vojtajmo!

0: přátelé, pro pochopení toho, co vám teď budu říkat, je zapotřebí přistoupit na fakt existenci duchovního světa. Existují nejen síly dobré, i síly zlé.
1: Tak to jste zabili, to jste opravdu zabili.

já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem, jsem 100% inkarnovaný archanděl Uriel.

0: Castlevania z nový desky Boys Don't Cry od The Haunted Youth. Krásný to bylo i naživo. Já se ptám, co nám zbylo z té lásky? Maminko, co zbylo tobě z lásky? Jsi asi jako první.
1: Ale já myslím, že ještě, něco tam doutná.
0: Martina se asi radši ptá, nebo ne?
2: Já občas taky nacházím pár hezkých chvílek.
0: Rozumím, takový úlomky, jak když se odhrne tam blaha, samozřejmě, jo, toho vztahu, toho, tady v případě toho severského fetiše, Linur Palmasona, jeho čtvrtý snímek, co nás bylo z lásky, jako vyjeví se pro mě takový divně vykalkulovaný, takový pseudoživej, pro mě spíš jako zmrtvělej akademický konstrukt. Ten tady se trošku asi pokouší nějak jako redefinovat severský drama v rozporu manželství skrz prvky jako možná trochu magického realismu, absurdního humoru, ale ze toho na mě ale taková jako umorná, melancholická hygge pro mý náročný festivalový publikum. Ale aby bylo jasno, vlastně chci na úvod říct, že já miluju všednost, miluju filmy, které s ní umějí jako nějak pracovat. Tahle ta jako podivná estetizace té každodennosti mě fakt silně vlastně iritovala. Vzpomínám teda na zážitek z loňských Varů, trošku už jako archeologicky, ale říkám to jako režiséru fanoušek. Byl jsem kdysi v porodě Lokarna 2017, kdy jsme vydupali pro něj cenu za skvělý debit Bratři, Bílej den je pro mě vlastně navzdory pár výhradám vynikající věc. Začal jsem být kritický už u toho předchozího filmu, toho mdlýho jako historického monolitu Godland. Tady podle mě Palmason ale nepředvádí žádnou jako zvláštní existenciální hloubku, spíš takový jako sebestředný manýrismus. Vyloženě mi to nesedlo. Film, který využívá takovou tu nepochybně uchvatnou islandskou krajinu, trošku jako lacený alibi pro místama pro mě scenaristickou, ale i jako tonální bezradnost. Co ty mami?
1: No, mám pocit, že u tohohle už hodně hlinur ten Palmason.
0: Zdravotně mu to nepomohlo.
1: Jo, zdravotně mu to rozhodně nepomohlo. On je to takový podivný mix vlastně nějaký snahy o improvizovanou filmařinu, protože ten film vzniknul jak jako spontánně z toho, že on natáčel prostě jeden krátký film, do toho jeden středometrážní, a z toho materiálu, co vytvořil, tak mu tak jakoby vykrystalizovala kostra tady toho, ale zároveň
0: kostra
1: jako...
0: Kostra trošku zamíral.
1: Bohužel je to trošku
0: konstrukt kostra... tam cítím na zdory spontánní snaze.
1: Já tam taky cítím velký konstrukt, protože ono to teda má být jako takový vlastně impresi sionistický vyprávění o vztahu, který je ve fázi, kdy už jakoby neexistuje, ale zároveň prostě ten manžel hlavně se snaží ho trošku jako přifouknout a moc se mu to nedaří, ale mám pocit, že jako on tam abstraktních

0: jako vyhasínání toho vztahu bez nějakých velkých dramatických názorů, nárazů, nějakých jako vyhrocených situací, ukázat, že jsme především lidé, individua s jinými povahami, s jinými nějakými životními cílemi a tak dále, který prostě někdy bohužel ho tu společnou řeč nenajdou. Takže jako minimálně tohleto téma pro mě nosný bylo, pro mě se tam strašně do sebe narážela jako ta dětská perspektiva, která do toho přináší nějakou tu imaginaci s tou jako syrovější dospělou. Přijde mi, že je to tam tak jako nahodile rozpletený v tom vyprávění jako takovým. Cením u toho režiséra furt nějakou schopnost té imprese, kterou vy jste tady jako rozebírali, ale pro mě minimálně jako figuruje jako nějaký filmař, který umí skrze statické záběry, skrze nějakou tu jako precizní kompozici, vlastně tu strnulost, tak jako vytvořit nějaké takové improvizované, hodně organické záběry. Že tenhle ten mix tak u mě jako hodně funguje na té jako formální obrazové stránce, ale vlastně mi přijde, že ty formální aspekty moc nekomunikují s tím příběhem nad rámec té jako bazální úrovně a tak dále. A je to film, který má teda tu oddimenzovanou perspektivu a trošku se topí v té vlastní metodě a vlastně se v ní s přibývající stopáží dost ztrácí.
1: No, ono to má pro mě v okamžiku nějakého filmu mistrovství, nechci o tom úplně upřít, ale jsou sporadický, hlavně ale všechny ty nápady tomu se nemůžu jako ubránit, ta střihová skladba, to prolínání těch obrazů, takový to záběrování a čas, to už od něj vlastně strašně známe. Viděli jsme to opakovaně v rámci jednoho filmu, teda v rámci všech jeho filmů, ale používá to opakovaně v rámci jednoho titulu. Působí to na mě repetitivně na hranice nějakého sebevykrádání, jako by se snažil o originalitu tam prostě, kde nakonec nabízí jenom nějaký vyprázdněný šablony nebo takový ty svý trademarky, který už má mechanicky jako zažitý, a mě to teda opravdu nestačilo v tomhle případě.
2: Jo, on to umí právě natočit prostě ten záběr hezky, vypadá to pěkně, ale tady v tomhle případě jednak jako bychom to trošku viděli a jednak přesně je to jako strašně rozbíhavá věc, která jako teda má být nějak držená pohromadě tím rozpadem toho vztahu, ale on tam fakt jako utíká prostě do nějaký scény, kde tam je nějaká obrazová koláž a do toho se recituje poezie.
1: Prostě, dekorativní art prostě takový, nevím.
2: Pak jako by se, pak jako, že jo, spoustu prostoru věnuje těm dětem, pak tam jsou nějaký snový pasáže a nedrží to pohromadě podle mě vůbec.
0: Jo, a přesně jako použít na to ten argument, že přesně takový je ten vztah, že jo, který taky nedrží pohromadě, tak mi tady přijde fakt jako dost berlička, konceptuálně neobhajitelná.
1: Je to jednoduchý. Prosím vás, začíníkem znova Gale Phonics, větší banger z té nový desky a za chvilku už Farba zvířat.
0: No, to bude pořádná
1: teda. A to obhospodařil silně Martin tentokrát, ale.
0: Kokodák.
1: Je to asi 50. let teda, jo?

0: což může být trenér, může to být dědeček, může to být nějaký výrazný strýc.
1: A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
2: Na druhou stranu ale, takové cigár,

0: na druhou stranu ale takové cigárko.
1: Martin už má v puse samozřejmě, hrát si ještě vysílání, začíná čistý hon na gluma.
2: Cože má v puse?
1: Farma se, prosím tě, kdy jsi toho Orwella četl poprvé?
3: No to jo, bylo mi asi 15, no. To jsem si myslel, že to je ta farma literatura, no.
1: No, stačilo, veď. Prosím tě, každopádně koukám, že jeho nejnovější snímek, teda myslím Andyho Serkise podle George Orwella, má na ČSFR krásných 18%. Budou nějaký dementy, nebo se tomu blížíš, tomu hodnocení?
3: Budou to lehký dementy, já myslím, že ty lidi jsou na to úplně jako nesmyslným způsobem ostrý, abych dal takových generických 50%, protože to ten film přesně je. Přijde mi, že ta předloha je trošku zboštěná a jako být tady jako sakrální kolem toho, že se na to nesmí sahat a nesmí se z toho udělat podívaná pro děti. Trošku nevím, přijdu mi jako přehrocení a není to jenom jako záležitost ČSFD, je to záležitost i Letterboxu a IMDb, kde to dostává absolutní hate. Věc, která odpremiérovala mimochodem už loni v Annecy, dostala se do kin vlastně skoro s ročním zpožděním. Za tu dobu každý ten nový trailer sbíral velký hate. Má to fakt jako star napěchované americké obsazení, je tam Kieran Culkin, je tam Seth Rogen v roli Napoleona, je tam Steve Buscemi a tak dále. Já jsem to bohužel viděl v českém dubingu, kde místo Seta Rogena, mého oblíbeného huliče, tak je Bohdan Tůma, kterého slyšíte jako všude.
2: Taky velký stoner.
3: Taky velký stoner. A je to věc, opravdu je to farma zvířat udělaná pro ty nejmenší, pro tu trošku jako TikTokovou generaci, přesně jako tu ambivalenci a jako varování před tím jako, totalitníma režimama, tak to jako je to tam propsaný, spíš to uspůsobuje na míru tomu kapitalismu nějakým způsobem. Já tam v tom Napoleonovi a myslím, že ten film tak jako dělá cíleně, abychom v tom viděli současného amerického prezidenta. Obklopují si vlastně ty prasátka postupně tím luxusem, scrollují tam na telefonech, kupují si drahý hadry, jezdí autama, slyšíte tam jako popové songy. Je to taková jako těžká vymývárna, kde vám ty tvůrci jako se snaží ukázat, že jako tohle tamhle to může jako zajít, jo, až tyhle ty momenty. Je to fakt, říkám, je to věc pro děti, která mě jako drsným způsobem nesympatická, protože jestli mi je na tom filmu něco nepříjemný, tak je to právě ta generická animace. Jo. Vypadá to fakt jako několikrát přeluhovaná, jako trošku drsnější Disneyovka s tím, že je to fakt jako špatně nasvícený. Jakože v té animace je to fakt takový jako bez struktury, bez výrazný textury, takže tohle je problém
2: to
3: číslo jedna.
2: Úplně,
3: jo. Takže,
4: tak já, jak je to bez struktury, tak to nechci vidět.
3: Nechceš to vidět,
4: to mě nesmí do baráku.
3: Jo, takže je to jako poměkčený, má to jako pozitivní závěr, že jo, furt je to prostě žachanda pro rodiny, ale jak říkám, prostě to, že to jako takhle przní v uvozovkách tu jako předlohu George Orwella je vlastně úplně jedno, spíš než to, že to je jako neinspirativní a špatný film.
2: A ten film z těch 50. let teda, to máš jaký
3: stát? Ten film z těch 50. let, to je bizarní, protože to je film z roku 54, kdy se George Orwell a jeho farma zvířat stala jako neprávem, on už byl v tu dobu mrtvý, americká CIA jej se na to odkoupila práva distribuovat tenhle ten film, který má změněný konec, aby byl výrazně antikomunistický. A stalo se to jako kvůli pilířem toho hojna na čarodějnice.
2: Ty jsi McCarthyovec, ale to je neuvěřitelné.
3: Takže vlastně radši si pustím tuhle TikTokovou mutaci.
1: Jdeme radši na Dead Grips, symbolická stavba The Cage, trošku toho rapovýho noizu, ustřelit hlavy!
2: Zvukem samozřejmě pauze.
1: A Margo má problém být. A my taky, ale trošku.
2: Jo, já poslední dobu hodně.

0: má kolega nebo kolegyně narozeniny, že jo, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
1: Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
0: Já jsem to myslel, že...
2: Krásně o tom rozprávate.

0: přijď, ty oceány temný, jak duše mám, z vln tvých teskný stendy a zoufalost moji dobře zná.
1: Hezký verš, odkud je?

0: Tak pojď, Jarmile. Pěkně si nás zprasil.
1: A už ten primitiv, hele, už pookřál ten primitiv.

0: pořádný sonický útok od Death Grips, The Cage, he's asi dnesky the Money Store. No a Money Store by se taky potřebovali, protože máme problém víc, stejně jako Margo v podání famózní Elle Fanning, samozřejmě seriál Margo's Got Money Troubles na Apple TV, přes pár výhrad, to je jako slabší úvodní díl, za mě jako nečekaná pecka docela, David E. Kelly zandává takový jako chytrej, sexy, nebo jim se říct zábavný příběh o mladý matce, která finanční tíseň řeší podobně jako Martin Scorsese OnlyFans, já se nic dělá, prostě je to taková moderní fabrika vlastně, jo. No to netematizuje tu platformu jako nástroj nějakého čistého voyeurismu, spíš si myslím, vlastně, že ta Margo neprodává jako tělo, spíš nějaký příběh, nějak jako narrativ, nějakou jako trochu crazy srandu.
1: A literární střevo hlavně.
0: No, ano, přesně tak, literární střevo. Je to docela jako pěkná kritika jako doby, kdy i mateřství musíte nějak jako představit nějakou komoditu a nějaký zpeněžitelný obsah, abyste zaplatili nájem. A jako pro mě, když jsem zmínil už Elle Fanning na úvod, je naprosto fenomenální, dokáže během sekundy přepnout jako z totálního fyzického vyčerpání jako prvorodičky do nějakého dravýho modu, prostě internetový biznesmenky. Vždycky jsem jí měl rád, ale nikdy snad ještě nebyla takhle výborná. Je to pro mě hlavně herecký seriál. Co ty, Martine?
1: Určitě, podepisuju, je to seriál, který věří svým hercům, věří svým postavám, které jako jsou tahouny toho příběhu. Ten příběh je neohýbá do nějakých jako mechanických struktur, spíš tak jako organicky plije taky teda samozřejmě.
0: Občas se to plije.
1: Já ještě z těch hereckých výkonů samozřejmě potvrdím Nick Offerman v další nádherný kráci.
0: To je emoční kotva nečekaná.
1: Jako Deadman, nádherný Deadpan, že jo, který on tam předvádí, zároveň jako zlomený muž, záměrně jako zároveň nesmírně citlivý, který se
0: toxikoman.
1: Přesně tak, do toho tam jako Nicole Kidman má krásnou jako
0: úlohu. A Michelle Pfeiffer. Výborná, bývalá servítka z Hooters, výborný.
1: Je to věc, který tak jako hezkým, nepatetickým způsobem věří humanismu, věří lidem i vlastně postavy jako například Kenny, takový jako křesťan, který si právě bere matku té protagonistky, který vypadá jako původně jako takový jako úzkoprsý vykuk, tak se z něj vyklupe taky jako velký sympatiák a mě vlastně tahle ta jako podbízivost, že všichni jsou jako pozitivní v něčem, tak mě vlastně vůbec nevadí, rád se do tohohle jako mikrosvěta jejich přilnu s nima takzvaně a jinak je to nádherná výpověď prostě v ženě, která si vzala svoje tělo jako do parády a nějakým způsobem.
0: Už taky měl maminko.
1: No.
2: Dík za upozornění. No oni tam nejsou všichni takový jako hodní, ale ono je to právě feel good věc v tom, že spousta jako, že tam je spousta situací, kdy jsem si říkal tak a teďka prostě se ukáže, že tohle to je hajzl, nebo jo. Prostě, že se to totálně jako rozvrátí a ono ne, jako ono je to tam chytře tak jako usměrněný, ale zároveň jako takový ten osten vlastně toho, jakože jednak to téma toho, tý svobodný matky prostě, která otěhotní někdy prostě na začátku vysoké školy a teďka jako co s ní bude chuděra a tak a ona se s tím musí vypořádat a zároveň ten osten toho jako toho stigmatu, toho jako sex worku, byť teda ten seriál právě jako skrz ty OnlyFans ukazuje, že teda není jako porno, že jo, že tam jako ten vlastně to, jak je tady ta platforma nějak zobrazená, tak je vlastně, nebo jako, že je to spíš jako fakt příležitost k nějakému kreativnímu sebevyžití, ale zároveň to jako neskrývá ty temné stránky toho, je to jako vlastně hezky jako plasticky tam vedle sebe postavený vlastně ty jako hrozby, nějaký jako kritický věci, ale ten overall feeling je vlastně hrozně pozitivní a podtrhuji, že je to teda fakt jako věc, která je fakt strašně nesená těma neuvěřitelně přesvědčivýma hereckýma výkonama, fakt, za kterýma jsou teda ale strašně dobře napsaný postavy.
1: Jo, a hlavně tomu podporuje to i ta jako neokázalá kamera, která se tam manieristicky na nic nehraje, fakt jako organická, nechá ty herce se svobodně hýbat po tom prostoru, nic tam nepůsobí kašírovaně, ale zároveň to není taková ta dokumentární voyeuristická poloha, je tam všechno tak, jak má být.
0: A ještě asi k tomu tatínkovi, jo, Nick Offerman, ex-wrestler, zároveň výborný moment, vlastně taková ta aplikace té biznisové jako logiky toho profesionálního wrestlingu na ty OnlyFans scény, když Margo vlastně neví, jak moc rozvíjet ten svůj online biznis, tak zkrachoval otec Jinx, taky pane Jinxy, trošičku kočička samozřejmě z fotrelotr, začne dávat ty lekce marketingu, prostě založený na těch wrestlingových archetypech, k tomu by řekl určitě Martin Heel, záporák, který ho lidi milují jako nenávidět, face, ten kladěz, vlastně ta Margo zjišťuje, že to internetový publikum nechce vidět nutně realitu a nějakou dokonale zinscenovanou wrestlingovou iluzi reality a to jako jeden z mnoha chytrých nápadů toho seriálu.
1: Jo, obecně ty paralely o tom, jak prodávat svoje tělo nějakým způsobem eticky správně a empaticky, jak to nahlíží a ty paralely právě mezi tím, že ta Elle Fanning, ta protagonistka, tak má to tělo, které ještě může využívat, může ho ovládat sama a pak je tam v kontrastu ten Nick Offerman, který o nějakou tu fyzickou zdatnost přichází a tak dále, tak tyhle ty jako
2: pak je tam Michelle Pfeiffer, že jo, která prostě je taková ta královna z těch Hooters a teďka jako má toho katolického jako manžela, ale taky jako je to vlastně nějaký jako taky to pořád tohleto téma, jako jak skrze vlastní jako atraktivitu se dostávat k nějakým jako k tomu, co je potřeba pro přežití.
3: A to je tvůj případ?
2: Bohužel ne. A tady bych to ukončil.
3: Borca v Kanada, Iknova deska Inferno, Prophecy a nějaký ty megaherci, přátelé.
2: Juraj Megaherc tam přijde.
3: Juraj Megaherc.
1: Jar Jar Jinks.

0: Pane Kársky, a co vy děláte normálně? Vy se asi neživíte skládáním písní.
1: To ne, teda já mám firmu krempírskou, pokrývačskou, tesařskou a další, že jo. Mám lidi, zaměstnávám, víte. Já makám, taky dělám, a u toho se zpívám, já přijdu tamhle do chmelíku. A paní, když plákne, pane Kársky, už zaspívejte, teď já už jsem toho dlouho neslyšela, jo. Nebo kde jsem, tak všude si zpívám. Jo, zpívám si sem veselý a já ten život beru úplně jiný, já nerad slyším, když někdo brečí a nic pro tom nedělá, jo. Tak já mám tu firmu a ta firma jde, tak já si nestěžuju, jo. A u toho mám, jako mám radost té písničky, tak mám radost té práce.

Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, spalí a jdou s ní na policii. A když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.

0: skočtí geny, ale borcovky nadál. My jdem do Irska za režisérem Damienem McCarthym, který po těch pozoruhodných takových loufách kusech Kevita a Odity, co jsme měli s Tondou rádi, nechci zazpomínat Odity, pozoruhodná záležitost.
1: Odity je vynikající film, no, oživlé dřevo, strašně napínavý začátek, pak to třikrát mění žánrovou polohu, ale furt mě to drželo, furt je to prostě takový film pro něj překvapení.
0: Tak tomu vykopal přeskoro do Hollywoodu, samozřejmě prachy studia Neon a Adam Scott, který v tom filmu Hokum překvapivě nevykrádá svůj teda vlastní herecký rejstřík ze seriálu Severance. Výsledkem je takový folkhororový příběh, který tak trochu jako atmosférickým návratem k těm irským kořenům, zároveň tam cítím takový dobře designovaný, možná trochu vypočítavý žánrový trenažér. Jak se to koukal?
2: Určitě je tam silně cítit vliv Stephena Kinga, už jen to, že se to odehrává v mysteriózním hotelu, jsou tam příšerky chodící.
0: Spisovatel trpící tvůrčím blokem, izolovaný hotel, trauma z dětství.
2: Příšerky hlavně oděný v těch zvířecích kostýmech, že nebo lidé, lomeno příšerky a tak dále. Ten film, on si jako bere na paškál jako základní koncept, že my nikdy nevíme, co se odehrává v jeho hlavě a jaké to zlo je opravdu nadpřirozené. Mezi tou racionalitou a iracionalitou si to neustále pohrává, přelévá ty misky vah, což je pozoruhodný. Zároveň je to věc, která se možná až příliš opírá na nějaká ty prošlapaná kliše. Zároveň tam nachází pak nějaké jako třeba inscenačně pozoruhodná řešení. Je to celý komponovaný vlastně de facto jako skoro furt jenom klasických záběrek, kde se moc hezky pracuje s rámováním, odkud ten děs přichází a tak dále. Tak to jsou věci z nitra. To jsou věci, které působí zároveň tak jako staromilsky, ale zároveň furt jako nějakým způsobem svěže, ale ta věc má pořád tak jako trošku našlápnuto k něčemu víc, jo, a nikdy se k tomu úplně nedostane. Ještě my tam máme vlastně hozenou takovou tu metarovinu, že to je ten slavný spisovatel, on je to nepříjemný člověk, teda je to cynik, který tak jako pořád se tím prostorem přiožralý, protože pořád leje.
0: To je docela příjemná jakoby změna v tom, že teda ten Ohm Bauman, jo, ožeský jméno, samozřejmě budí ten odpor fyzikální silně. Není to jako zpočátku traumatizovaný sympošle, takový sebestředný alkoholik, jako pije nám krev dřív, než vlastně se vůbec objeví ta čarodějnice, takže člověk jako vlastně faní z té entitě v tom manželském apartmá.
2: Jo, je to člověk, který s tím prostorem, kde je ten děs, tak on se tím spíš potlouká, je takový zvědavý, vlastně se úplně nebojí, přistupuje k tomu nějakým způsobem pragmaticky a pak se k němu začínají dostávat ty vnitřní démony. Právě ta metarovina spočívá v tom, že on se snaží dokončit právě svůj román, svůj velkou románovou trilogii odehrávající se v poušti a právě ji chce zakončit pesimisticky, že ten humanismus už prostě končí, nemá žádnou naději. A pak vlastně jako sledujeme, že to je nějaký nacházení toho protagonisty smyslu, citu pro empatii, pro víru v lidstvo a tak dále. Což jako funguje, ten film je kauzálně jako vycizelovaný, možná až moc. Přijde mi, že spoustě ohledu třeba stran těch jako osobních traumat, tak je explicitně doslovný úplně zbytečně. Vlastně nám tam nenechává moc prostor pro nějaký ten jako tajúplný děs.
0: Taková ta neschopnost nechat tu minulost odejít, je to hodně ten explicit, celý ten materiál. No. Jako taková ta sentimentální linka s tím rodinným traumatem, ten film pro mě spíš táhne vlastně k zemi něčím. Místo, aby ten irský venkov dechal víc ještě nějakým tím autentickým jako pohanstvím, tak je to takový dekorativní pozadí, proto tu, nevím, je to znát i z toho, co jsi říkal, taková tak trošku generická jako psychoterapie hlavního hrdiny. Ta kamera jako to klaustrofobický zvězení, to už se tam vlastně nějakým způsobem zmínil, to esteticky dobrý, ale takový jako odtažitý. Docela dobrý ten paranoický zvukový design, myslím, že to dělal Joseph Bishop, což je dvorní skladatel Jamesa Vanna, takový to skřípání toho dřeva, ty větry a tak dále. Ty větry.
1: Větry, jo, pozor, hodně.
0: S tím opatrně, já tady ve studiu, samozřejmě, jo. Ale jako chvilka má takový ten kontrast mezi tím artovým jako minimalismem a takovým trošku pouťovým strašením. Stejně tak, jak si vlastně říkal, že to má nakročeno k něčemu vlastně jako lepšímu. Měl jsem pocit, že ten mix té snahy o ten originální přístup a zároveň takových těch linějších jako recyklátů toho, těch zavedených hororových šablon, taky mě to vlastně úplně nepřesvědčilo, byť jsem tomu chvilkama dost fandil a jako špatný to není, výkřiky o hororu roku, který zaznívají z některých amerických médií, si myslím, že jsou trochu přehnaný.
2: Jo, je tam spoustu načrtnutých věcí, které nejsou jako ku škodě dovedený do nějaký dokonalosti, do nějaký tý jako nadstavby, který ten horor podle mě kýženě potřebuje, ať už to jsou typ jako folklorní motivy, tím jakým způsobem se tam pracuje s mytologií toho fikčního světa. Ten barák jako takovej, tak fakt máte pocit, že to je postava sama o sobě, že prostě jako dýchá, má nějaký vnitřní organismus a tak dále, ale taky to vlastně není rozvedený do něčeho, co by vás posadilo na zadek,
0: takzvaně. Trošku na zadek už si se zrá malinka trošičku, a ne, nebude se ještě. Ještě nás čeká. Musíme si kousek klikeli, ta je happy now už. A pak vyráží náš B tým teda, ale.
1: Bčko.
0: Kdo to bude?
1: Bčko.
0: A taky láska na spektru. A moje oblíbený písmeno? Večko.
1: Večko.
0: Svůj time byl.

0: Happy Now. Já jsem taky vždycky šťastný, když se dívám na seriál nebo série Love on the Spectrum. Tentokrát už čtvrtá sezona, zase výtečná. Já to tady vlastně říkám pokaždé, takový zábavný, jímavý pohled na neurodivergentní lidi, kteří se pokoušejí najít, udržet milostný jako vztahy. Pokaždé se trošku bojím nějakého zručně editovaného jako festival nějaký roztomilosti nebo infantilizace těch neurodivergentních lidí, ale pokaždé jsem překvapený vlastně, jak skvělý to je v záplavě různých jako cynických, tak jako přebujelých, divně vysoustružených reality shows typu Love Island a další, to je jako čistý zjevení. Je to chytré, milej, nesmírně vtipnej i dojemný. Nemůžu to zdůraznit dostatečně, protože ty moje pocity z toho jsou vždycky jako vlastně intenzivní, ale zároveň maximálně respektující takový feel good, včetně těch výborně zachycených prodlev a tak dále, specificky awkward momentů. Je to odzbrojující. Ty celá část prostě vlastně, nebo celý ten cast vlastně jako charismatický, pestrej, vidíme tam to jejich rodinný zázemí, pustí nás jako do svých hlav, do pokojíku, jako vlastně vnímáme docela komplexně nějaký ty jejich preference, záliby, rituály. Tady ta čtvrtá sezona za mě jako ta poutavost pramení z takového úplně nejskromnějšího zdroje, jako ze snahy překonat nějakou vlastní jako sociální úzkost, správně odpovědět na otázku jako na prvním rande a tak dále. Ten střih tady generuje jako vlastně humor, i skrz to ticho, jako vlastně dlouhý sekundy toho trapného ticha, vlastně jako v úzovkách trapného tam nechává doznívat a tak dále. Zároveň ty odzbrojující hrdinové. Zároveň tady zvířata, musím dnešní téma docela, tak tady opravdu těch záběrů, ty zvířata je neuvěřitelné množství, to už vlastně koncept, už dávno to není jenom jako roztomilá dekorace, ale že ty psy a pávy, víš, to tam malý pejsci, Martine, malinký pejsci, to je, jo. Rekvizita, místo jako jsou, už to nejsou nějaký náhodný rekvizity na pozadění, randění, ale takový, jsou to regulární vedlejší postavy. Možná se mi zdá, maminko, že kolem toho sexu se klouží trošku s odstychem, že jako vlastně ten Netflix se možná bojí ukázat ty neurodivergentní lidi jako plně jako sexuální bytosti. Já jsem
1: myslel, že mluvíš o těch pejscích,
0: teda. To taky, vidět, samozřejmě.
1: Ale dobře.
0: Jo, ale že držíš takový ty bezpečný zóně, jako vždycky, takový to bezpečná zóna, to romantický randění, ano. Držení za ruce, občasná pusinka a tak dále, ale jako very ok, celkově krásně to demitizuje, že každý randě musí skončit nějakou svatbou, nějaká hodnota přátelství jako plnohodnotného vztahu, to tam všechno je. Musím říct, že jako výborná hrdinka Emma, aspoň jako když jsme takový detail, vždycky vypíchneme nějaký jeden detail z něčeho, tak Donald Duck, ona umí geniálně napodobit Donalda Ducka, ale to je fenomenální záležitost prostě.
1: Tak to si pustím, to je moje oblíbená postava.
0: To je fakt, ale ona je jako úplně neskutečná a bez jakéhokoliv zároveň taktického vyčkávání, prostě ostře upřímná, vystřihne do imitaci Kačera, prostě Donalda, když rande skončí, tak na rozdíl od těch jako nás, neurotypických lidí, prostě nehraje hru nějaký zavoláme si, řekne, že prostě kluký připomíná tátu moc, nic to nebude. Jo, tak prostě takhle to je. Absolutní absence nějakého sociálního lhání, prostě ghostingu, fakt osobozující, celkově jako triumf lidskosti, zároveň jako opravdu strašně vtipná, že jsem se nasmál jako u ničeho, ne, ale pozor, ničemu nikomu se nevysmívá, naopak je plně respektující. Takže super věc, Love on the Spectrum, pokud hledáte nějakou konzistentně skvělou sérii a show na Netflixu, takže to je ona. A teď už vyráží B-team.
1: B-team, no, tak pokud hledáte nějakou skopovou detektivku, tak tohle to je věc pro vás. To je vlastně docela chytře spojený mix jakoby rodinného filmu, takového toho s tím...
0: B-team na stopě se to jmenuje.
1: Ano, B-team na stopě v kinech, filmu rodinného s mluvícími zvířátky a opravdu jako relativně poctivě vzatý takový ty klasický jako hudany detektivky s tím, že je to teda o tom, že majitel stáda ovcí zemře za záhadných okolností, je to nejspíš vražda a ty ovce v tom filmu mluví a pomáhají při tom vyšetřování, ale oni mluví mezi sebou, ty lidský postavy neslyší, takže oni musí právě takhle jako různě dávat ty stopy těm detektivům, aby to vyřešili a myslím si, že byť teda je to za cenu toho, že tam vymýšlejí takovou trošku možná překomplikovanou ovčí mytologii, to jak teda jako to ta jako ovčí...
0: Toho není nikdy dost, ty ovčí mytologie.
1: Ta ovčí komunita jak jako funguje, tak za cenu tady toho, tak je to vlastně hrozně jako dobře propojený, občas je to nečekaně temný, občas vlastně, ale jako funguje to jak jako ten rodinný film, tak jako ta detektivka. No,
0: už budu zvracet vlnu asi trošičku.
1: Dali jsme si to v kině štětí s celou rodinou a bylo to příjemné.
0: Je to asi papír nebo co to tam
1: ano,
0: je.
1: Ano, papírny, celuloza byla frčí. Ve vzduchu nádherný.
0: Martina, jsem u toho hokum ten motiv těch divokých kosek demolují ty karosery. To je krásný. Zajímavý moment, to bych z toho vypíchnul možná.
2: Ale, no, oni tam totiž ty kozy chodějí, protože oni žerou prostě tě psychedelický houbičky a pak právě skáčou na auta, protože se chtějí podívat do vlastního odra v obrazu. No. A ty lidi jsou zlí a střílejí je.
0: Tvrdá lisohlavost dneska ve vysílání. Tohle to byl Martin Pleštil.
2: Ahoj.
0: A taky maminka Tonda Tesař.
1: Hej, Bruno.
0: Dále stuchlí, tady jsou, prosím vás, on the dude wake up, jo. Trošku melancholie na závěr. Buďte krásný a za týden návrat idiota.
1: To bude velký.
0: Zdravím z Katovic už teďka. Víc brambor. A čeho ještě? A přijde ten stejska, nebo?
1: Já doufám, že jo.
0: Ne, pravdě, nepřijde. Budeš tady sám.
2: Kapitán přijede.
0: Sám si to dám. Úplně za první díl čelistý. Maminka úplně zala.
1: Solo návrat idiota.
0: To jsou nervy.

0: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
1: No jo, to jsou jiný lidi, no. Já

0: perničkové brule s perníkovým...
1: S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým per...
1: Perníkové kreme.
0: Kreme.
1: Brule.
0: S
1: pomerančovo-mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem.
1: Pomerančovo-mandarinkovým gelem. Perníčkové
0: brule s pomerančovým grelem.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Já jsem introvertní člověk, dost stydlivej a jasně, že jsme chodili prostě do barů a podobně, ale já jsem tomu nikdy úplně extra jako nějak mě to jako extra nebavilo, že bych se pořád jako ožírat. A vždycky to byla spíš taková jako sociální nutnost. Jasně, že tam furt nějaký vzorce jsou, který jsou jako daleko podprahovější a který třeba často prostě zpětně si rozkoduješ, jo, tak vlastně tohle přesně dělal ten můj táta, jakože to vidíš, říkáš si, tyjo, nad tím by se asi měl jako zamyslet. Nikdy jsem moc nepotřeboval moc lidí a ani jsem nikdy neměl moc přátel, jakože bych měl jako fakt partu kamarádů. Mám daleko větší pochopení pro všechno, co oni jako vlastně oba dělali a jak se chovali a jaký byli rodiče nebo jaký byli jako, v jaký měli vztah a tohle všechno, že vlastně jsem daleko tolerantnější, než jsem býval a bohužel pozdě, ale neuděláš nic.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
4: Tady je Krištof Šimek, vítám vás u mého podcastu Boys. Moc díky za veškerou podporu Českému rozhlasu, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Česmír Strakatý. Ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Zvládl jsem ten úvod dobře, poznal jsi, že takhle vždycky ty vítáš své hosty.
3: Ale mě to napadlo, když jsi říkal, že uděláš nějaký special úvod, a pak jsem si říkal, tyba, to vůbec není ono.
4: Co to je? Takže špatný tón, nebo prostě není,
3: ale
4: to úplně přesně.
3: Já se neslyším, já to nevím. Já vím, že ten můj úvod je takovej, jakoby asi už trochu taky joke a trochu signature a trochu, že vlastně to dělám furt stejný. Ale já, pro mě je hlavně důležitý, aby to jako rychle odsypalo, bylo to rychle pryč a mohli jsme jít na rozhovor a mě to moc nebaví ty úvody. A tak prostě, jo, já to vlastně už neřeším. Já jsem to nikdy moc neřešil, no. Já jsem spoustu věcí neřešil, co bych měl řešit.
4: Ne, já jsem tím chtěl jenom reflektovat to, že ty tvoje úvody těch rozhovorů jsou tohletou větou pro mě vlastně strašně specifický.
3: Jak si řekl, díky za podporu jsem řekl, aha, tak aspoň, že tohle to chápu, tohle to jsem pochopil, tak nejsem úplně idiot, jakoby, nevím, no.
4: Ne, nejseš, rozhodně ne. Díky, že jsi našel čas na Boys. Je to docela výzva pro moderátora vést rozhovor s jiným moderátorem, protože...
3: Já jsem velkorysý.
4: Jsi velkorysý, jo. Já si říkám, vlastně, jako jestli každou otázku, kterou položím, než na ní odpovíš, tak si řekneš, ty jo, to je jako docela dobrá otázka, nebo to nic moc tady to mohu
3: udělat. Dobrých otázek si asi řeknu třeba, že mě to něčím překvapí, nebo že je to třeba dobrý, nebo že je to jako nějak jako zajímavě zleva. Ale u špatných otázek si rozhodně neřeknu, tyva, to je jako špatný, no. Tak jako všichni se ptají nějak. Já mám taky špatný otázky někdy určitě.
4: Vždycky je u všech lidí, kteří dělají rozhovory, důležitý mít takovou to jako první dobrou vykopávací, která to vlastně nějakým způsobem udělá. Nejdeš podle toho, nepřipravuješ si nějaký dobrý otázky na začátek.
3: Dřív jsem to tak měl, že a už jako dávno, a to byla taková ještě škola právě z DVTV, kde se na to hodně dbalo tehdy, že vlastně ta první otázka musí být ta rozstřelující, musí být ta silná, ten jako hit, jo. A pro mě je vlastně daleko důležitější teď nějak připravit ten rozhovor, aby šel jako dobrým směrem. Aby ta první otázka, aby ten úvod vedl k tomu, že to bude dobrý rozhovor, víc než že to je nějaká prostě šleha, která tě jako upoutá nebo něco, protože to může být podle mě kontraproduktivní nebo z mojí zkušenosti. Takže já na tohle vůbec jako neřeším. Pro mě je daleko důležitější, samozřejmě musíš to vymyslet a musí, ten úvod je strašně důležitý, ale to fakt většinou to jako dělá, jo. Ale není z mé zkušenosti. Ale není to tak, že by to musel být nějaký jako zinger, jo, nějaký prostě nějaký headline, no, to ne, spíš se snažím vždycky nějak jako to nacítit, no. A pravda je, že to vlastně nejtěžší na těch rozhovorech, čím víc to dělám a čím víc to nějak jako naciťuju a čím víc jako se v tom zlepšuju nebo nevím, jo, něco, nějak se posouvám, tak tím víc je pro mě důležitější a vlastně i těžší, protože se na to víc soustředím, ten jako vymyslet ten úvod, jako vymyslet fakt to zarámování a to vlastně, o čem to jako je. A naopak, když se ti povede ten úvod, tak vlastně už nemusíš vymýšlet skoro nic dalšího, jo, protože to je to vlastně často, a mně se to fakt stává, mně se to potvrzuje skoro po každý, jo, že vlastně jakmile se to povede a že se to naštěstí většinou nějak jako daří, tak pak už ten rozhovor plyne, takže fakt ta hodina jako odplyne a já ten papír vlastně můžu jako odložit, no. A to většinou dělám.
4: Čili ale nějaký jako muster nebo nějakou přípravu si uděláš? To jsem si vlastně chtěl zeptat a říkal jsem si, jestli to prozradíš
3: no
4: nebo
3: nic,
4: ne.
3: Ale ty nic nemáš, takže...
4: No, já totiž právě...
3: Tady se pozná prostě právě dobrý moderátor, ví.
4: Ne, já jsem si...
3: Nebo amatér, jako. To jsou ty dvě stránky. Jako uvidíme... Je to velmi, může to být fujní.
4: Je to tak, uvidíme, kam se dostaneme. Je to tak, já totiž právě jsem to zpočátku dělal a pak jsem to odložil, protože mi přijde, že nejvíc sexy na tom rozhovoru je to, kdy vlastně nevíš vůbec, kam se dostane. A je dost možný, že budeme řešit třeba tučňáky za 20 minut. A to mě na tom právě strašně baví. Je. Ten muster je dobrý, mít nějakou představu o tom, co by si s tím hostem jako chtěl řešit. To já samozřejmě vím, co se mu dneska chci řešit.
3: Musíš udělat tu přípravu, musíš to znát, musíš znát nějaký fakta, musíš znát prostě život, příběh, něco, nemusíš znát samozřejmě do detailu, ale musíš jako vědět, protože když se někam dostanete, tak ty musíš dobře reagovat a to je strašně důležitý. Takže to není něco, co jako naženeš úplnou improvizací, protože úplná improvizace tě nažene do jako banálních prostě obecných věcí, čo? Ale takže jako musíš udělat přípravu a musíš si to napsat ideálně, nebo někdo to za tebe napíše, ty si to aspoň přečteš, ale jako, takže musíš tu práci musíš odvést, ale pak naopak jako musíš být připravený tak, abys to mohl odložit. A to je právě pro mě ten vlastně rozdíl. Ale to je taky něco, co pro mě třeba přišlo až jako s praxí a se zkušeností a s životem.
4: No já jsem tě vlastně ještě ani nepředstavil, Čestmír Strakatý, samozřejmě významný český podcaster, člověk.
3: Významný.
4: No tak
3: významný.
4: Významný si myslím, že jako nemůžu neříct, jako já chápu, že lidi, kteří jsou úspěšní ve svém oboru, někdy nejsou jako rádi, když jim člověk takhle dává ty superlativy. Na druhou stranu...
3: Já jsem rád, jenom významný je zajímavý slovo, jakože vlastně je to dobrý slovo. Vlastně
4: bylo by lepší říct populární?
3: To by nebylo lepší.
4: Vidíš.
3: To by významný je super slovo, vlastně já jsem za něj rád a třeba to tak je, no. A jestli to tak je, tak vlastně super, protože to je něco, co vlastně má nějakou hodnotu, má to nějaký smysl, no. Takže kdyby to tak bylo, tak já jsem za to rád a lidi to říkají málo, měli by to říkat víc o mně. Ty, třeba se to ujme po dnešku.
4: Ty svoje podcasty děláš velmi pravidelně, zveš si tam různou plejádu lidí. Na rozdíl ode mě si tam můžeš zvát i ženy, protože tady jsme v Boys, kam chodí jenom chlapy no, se svýma problémama.
3: Měl jsi to nazvat líp, jako kdo jsem Boys a hned bys byl jako v pohodě.
4: Tak ono už to začalo s Vaškem Roučkem jako s pořadem Po chlapce a ten koncept takhle byl nastavený, takže
3: jo,
4: výjimečně mám povolené možná v rámci nějakých letních sérií udělat host s ženou, ale jinak...
3: Jak žena vidí muže.
4: Ano, přesně tak. Nicméně další rozdíl samozřejmě je ten, že my se tady bavíme na půdě Českého rozhlasu. Ty jsi taky zažil veřejnoprávní kariéru, nicméně teďka už to jedeš hodně na sebe. Bavili jsme se tady spolu o tom vlastně na začátku, než jsme to spustili. Když teďka tak se podíváš na tu svoji zpětně práci, i třeba v rámci těch veřejnoprávních médií, tak stojí ta volnost za to? Je to super?
3: To je strašně komplexní jako otázka, na kterou je vlastně těžký odpovídat, jo? Protože samozřejmě, že stojí, ale všechno má svoji hodnotu a i to být v tom veřejnoprávním médiu nebo být prostě někde i v normálním jako médiu, v mediálním domě má svoji hodnotu, ale taky to má svoji cenu. No? Takže jako samozřejmě, že já mám absolutní jako volnost a můžu si dělat jakýkoliv rozhovory a jakýkoliv chyby a jakýkoliv úspěchy a všechno jde za mnou a na můj ksicht, ale samozřejmě všechny chyby taky hned cítím. A samozřejmě jsem pod daleko větším tlakem toho, jak ty věci jako performují nebo neperformují. Je to subjektivní, jo? Každý jeho přístup, nicméně můj přístup je takovej, že jsem pod daleko větším tlakem toho, jak ty věci performují nebo neperformují, jak se jim daří, nedaří, jestli se to líbí, jestli se na to lidi koukají, jak na to reagují. A asi v nějaký neustálý jako masáži prostě sám sebou a svých očekávání a toho, co chceš, aby to bylo, aby to bylo dostatečně významný, samozřejmě. A, no ale protože chceš, jako, že jo, protože jsi snad to i zvyknul a baví tě to, takže jako baví tě mít nějaký jako dopad, jo, protože to je vlastně součást jako toho a chceš, aby se na to ty lidi koukali, nechceš výsledosti. A i když třeba tam máš jako předplatitele, tak vlastně vždycky chceš, aby to nějaký přesah. No. Takže jakoby já, jako třeba pro mě by byl návrat do veřejnoprávních médií nepochybně extrémně složitý, ale zároveň jako je to osvobozující a já si jako do nějaký míry v jiném slova smyslu, jo. Já si do nějaký míry vlastně, a já jsem na tom fakt jako přemýšlel doslova dneska, že třeba i těším, jestli někdy přijde nějaká jako doba, kdy já nebudu muset řešit, co bude příští týden na za rozhovor a jak ten rozhovor, který jsem vydal dneska a jak ten rozhovor, který jsem vydal před dvěma dny, jak se jim daří a jestli lidi kupujou, ale jestli lidi odhlašujou a co komentujou a tak a nebude to mít ten úplně přímý impact na to, za prvý, jak se mi daří, nebo i jak se jako cítím, jo, je to vlastně všechno takový jako propojený. A takže to je takový jako, já si nestěžuju, já se mám skvěle, jo, a ta práce mě strašně baví a rozhodně bych jako neměnil, jo, a jenom je třeba to vnímat v té komplexitě, ve který to je, no.
4: Posloucháš zpětně třeba některý z těch epizod, co natočíš?
3: Ne. Jako, občas, když třeba mám nějakýho hosta po nějaký době stejného, tak jako si chci třeba nacítit, občas, aby jsme se jako jinak neopakovali, ale i třeba jako v jaký jsme byli náladě, co zaznělo, z čeho se dá třeba vyjít, co by mělo smysl, na co by mělo smysl navázat, jakože mluvili jsme tu spolu, nevím o něčem, pojďme to prostě posunout, nebo stalo se něco dalšího, ale jinak ne, no.
4: A je to proto, že třeba i nějakým způsobem jako cringuješ u toho, že...
3: Cringuju, no. To jasně, já si myslím, to jasně. Já extrémně, no. Teď je to hrozný.
4: No a když říkáš, že teda hodně řešíš, jaký to má čísla, jak se tomu daří a tak dále, to si dovedu představit, že může být jako hrozně svazující, protože asi by bylo mnohem příjemnější tohle to neřešit a prostě říct si dobrý, mám z toho rozhovoru dobrý pocit, nějak to půjde a neřeším to.
3: No ono je totiž nejhorší, že to, jaký z toho máš pocit a to, jaký to je host a to, jaký to je rozhovor, jako vůbec nemusí znamenat to, jak se tomu bude dařit nebo jak se to bude líbit lidem. Takže to je velmi, a to je na tom vlastně jedna z těch jako nejhorších, nebo ne, já nevím, jestli nejhorších, ale takových těch jako záludných věcí, že člověk se to vlastně nikdy moc nenaučí. Aspoň já mám ten pocit a fakt to dělám už jako 10, jako 11 let, jo. Že i když máš nějaké očekávání a máš nějaký jako pocit a něco čekáš, tak vlastně se vždycky ukáže, že to je jinak a může to být jinak ze spousty důvodů. Nálada ve společnosti je nějaká událost přebije dění a přesune jako citlivost lidí trochu někam jinam. Někdo už se nějaký host se třeba lidem trošku přeje, jsou z něj trošku unavený, ale to může být otázka jako dnů, kde se tyhle ty shifty jako dějou, jo. A ty si jenom prostě fakt jako nevychytal ten úplně nejlepší moment, kdy to jako udělat. A bohužel jako jedna věc je, jak to cítíš, když jsi třeba prostě na webu a počítáš kliky a tam to cítíš daleko míň, protože lidi stejně kliknou a možná koukají trochu míň, ale jako jo, ale když pak mají platit, se rozhodovat tu peněženkou, tak to cítíš jako strašně. To jako fakt ten každý jako drobná niance v této jako komplexní jako náladě se tam prostě propisuje. No. Je to jako strašně zajímavý vlastně. Akorát je to ne, nevím, asi to je svazující v nějakém ohledu v tom, že fakt je to jako neodhadnutelný a člověk jako nikdy moc neví. No. Tak jako děláš, co myslíš, že je dobře a snažíš se dělat co nejlepší rozhovory a vždycky doufáš, že to ty lidi třeba budou vnímat stejně. No.
4: Zmínili jsme to, že to děláš tedy v uvozovkách na sebe. To zásadní rozhodnutí jít touhle cestou přišlo před pár lety. Do té doby jsi dělal rozhovory pro Reflex. A jaký byl ten pocit a jaká byla ta jako vidina toho jít tou cestou sám, protože na jednu stranu ano, člověk cítí, že tam nějaká podpora je a že by to mohlo fungovat. Na druhou stranu přesně, jak jsi říkal, najednou se třeba případný hejt na nějaký rozhovor nesveze po tom mediálním domu, ale půjde to přímo na mě.
3: To v mém případě se stejně nikdy nedělo,
4: jo?
3: Protože já poměrně záhy v rámci Reflexu jsem si jako vybudoval, já jsem tam byl velmi jako nezávislej, já jsem nebyl úplně součástí redakce, jsem byl vždycky trošku mimo a vlastně všechna dramaturgie a všechno jsem dělal jako sám. Mm-hmm. A, a vlastně podle toho i vypadaly ty reakce, to znamená, že na mě se ty věci stejně často jako snesly, jo? Když bylo něco blbýho, když byla prostě bohdalka, tak jasně, že to šlo za mnou a nešlo to za reflexem, jako něco, že občas, jo, jasně vím, že Marek Stoniš mi říká, zase mi píšou, že tam máš nějaký jako feministky a nebo nějaký zelený fanatiky, protože zase to byla jako jiná část toho publika reflexu, který byl velmi jako pestrý, já myslím, že je stále. Ale vlastně takže já jsem na to byl do nějaký míry zvyklý, spíš tak to chci říct, že vlastně to jde za tebou. Ale samozřejmě, že to je jako jiný level a když tam máš to jméno a máš tam ten ksicht a lidi tam zároveň vidí ty peníze, tak je to ještě samozřejmě v jiný intenzitě, no, takže no, nevím, jestli odpovídám ještě.
4: Ne, odpovídáš, jak vlastně zvládáš, nebo jak jsi začal zvládat, čím víc se byl vidět, tím víc samozřejmě pozitivních ohlasů, ale i těch negativních a spousta hostů tady, kteří jsou jako veřejně vidět, tak někteří říkají, musel jsem se to naučit, nebo já jsem měl vždycky hroší kůži, je mi to jedno. Tak
3: moc nevěřím teda.
4: No, tak...
3: ne, ale vím, že to lidi říkají a vlastně vždycky si říkám, jako, že to je zajímavý, ale vždycky si zároveň říkám, že úplně nevěřím té jako obecnosti. Jo? Jako, že je dobrý to říct, jo? Myslím si, že to je vlastně dobrý přístup, ale nevěřím úplně tomu, že to je tak ve 100%, protože myslím si, že to by musel být fakt člověk tak jako trochu psychopat, jo? Nebo nějaký úplně odstřiženej od emocí.
4: Jako zlomilo tě to někdy třeba na nějaký čas?
3: Zlomilo.
4: Nebo že jsi to fakt prožíval jako hodně?
3: Příliš silný slovo asi, jako jo, hodně jsem prožíval, no jasně. Jo, tak jako byly momenty, kdy samozřejmě, že člověk se jako otrkává a já jsem se začal otrkávat právě už v tom reflexu a jako s každou další nějakou tvárnou zkušeností tě to zase posune jako někam a je pravda, že jsem si myslel, že třeba prostě po slavném rozhovoru s Jaroslavem Duškem už jsem jako otrkaný dost a že už to jako bude, že už se mě ty věci dotýkat nebudou, ale samozřejmě, že se to pak jako děje znova a je pravda, že jsem daleko odolnější, než jsem jako bejval, ale vždycky jsou věci, co se tě dotknou, ať už je to od lidí, nebo že někdo jako se dotkne něčeho, co třeba sám víš, že jako je problematický a ten lidi občas mají jako velmi dobrou schopnost, zvlášť když jako chtějí tě říznout někde, kde to třeba trochu jako cítíš, no, takže nemůžu říct, že jsem úplně jako okoralej, ale zároveň je to jako daleko lepší, než to bejvalo. A je to hodně tím, že člověk má spoustu prostě validace ještě z jiných stran a ten paywall, on jako jasně, on ti dává jako velkou, zvlášť když se tam daří, tak ti dává jako velký sebevědomí v tom, že jako to je dobrý. Že vlastně to někdo píše, no tak to je, ty rozhovory jsou úplně na hovno, Česmíne, nebo seš debil, nebo jako rozumíš, neumíš to něco a ty můžeš říct, no ale tady je vlastně 10 000 lidí, kteří si myslí, že to umím, jako jo. Vlastně je to velmi dobrý nástroj po tohle, no. Takže jako učím se furt, no. Ale já třeba k tomu přistupu daleko víc, že lidi prostě nevím, jako skrývám, mutnu, nezajímá mě to takový jako fakt jako hejty nebo troll accounty nebo podobné věci, jakože vlastně jako daleko víc od toho odcházím, než jako asi jsem měl i dřív tendenci do těch diskuzí jako víc vstupovat a více jako hájit a víc jako bojovat, což teď už se snažím dělat daleko méně, že to je úplně jako k ničemu. No, takže tak.
4: Jaký jsi vlastně měl ty historický vztah k tomu podcastování? Protože my jsme jako Česká republika ty podcasty začali dělat mnohem později, než to frčelo třeba ve Spojených státech amerických. Já si pamatuju, na střední škole jsme s kamarádem dělali jako úplně příšerně trapný podcast, protože jsme částečně poslouchali Joe Rogana a jeho 3-hodinový, 4-hodinový rozhovory, že jo, ve studiu se zajímavýma osobnostmi jako americký popkultury. To byl nějaký rok, já nevím, 2013, jo, kdy ještě se o podcastu vůbec nemluvilo.
3: 2013 na střední škole?
4: To jsem byl na střední škole, no.
3: Lidi jsou tak mladí, to je přesně.
4: Promiň, no.
3: No, to je... máš za co se omluvit.
4: Já jsem samozřejmě už byl asi, třikrát jsem propadl u maturity, takže proto jsem byl pořád ještě ve škole. Ale ne, víš, jakože už jsem ten nějakým způsobem jako rozmach toho podcastování tam cítil. Tady to jako tak pomaličku jako najíždělo pár nějakých pokusů. Ty jsi potom teda rozjel jeden z nejúspěšnějších podcastů tady a dneska jeden takový máš svůj. Mě by zajímalo, jestli jako si tenhle ten formát jako podcast vnímal už jako dřív a měl jsi třeba nějakou inspiraci někde mimo Česko?
3: Ne, neměl. A mě to je trochu k smíchu, jo, vlastně, protože já nemám pocit, že bychom dělali něco úplně jako objevného, jo, že by ten Joe Rogan, jako jasně, je to dlouhý, je to uvolněný, hulej tam, jo. A takže můžou si dělat, co chtějí, ale to by mohli dělat stejně tak jako v televizi, kdyby měli ten outlet, jo, nebo to můžou dělat na YouTube, a oni to dělají na YouTube.
4: No jasně.
3: Je to na video, jako vlastně, jo. Takže jako vlastně, co to vlastně je ten podcast. A my, když jsme začali jako jedni, fakt jako vlastně ne z prvních, ale docela jsme byli jako brzo, že jsme třeba ten prostor, když jsme byli v Reflexu, tak jsme ho jako překlopili do audia a do podcastu. A začalo se tomu mimo jiné pak taky jako říkat pořád, ale my jsme furt dělali to samý. To byl prostě normálně video pořád, který měl audiostopu, která byla v podcastech. A najednou to byl jakože podcast. A pak to vyhrálo podcast roku, jo. A říkali, ale jako já dělám vlastně to samý, já nedělám nic jiného. A to, co dělám teď, tak já vlastně dělám furt to samý. A akorát je to delší, jasně, je to uvolněnější trochu, někdy taky není, jdu tam politici a jako vlastně to není vůbec uvolněný, někdy je tam prostě Karel Havlíček a je to vlastně úplně stejný, jako byl ten Prostor X, akorát to má prostě hodinu. A je to v podcastech a říkám tomu podcast, ale jako vlastně víš, jako že to je jako semantika vlastně, že já jsem na to nasadil nějakou nálepku, která jakoby je ne cool, ale prostě je to něco to ukazuje a až prostě bude na místě říkat tomu nějak jinak a třeba to nějak změnit, tak jako já budu dělat třeba to samý a budu to mi říkat se pořád. Víš co, jakože vlastně mě to nepřijde tak důležitý, chápu, že něco jiného je, třeba jsou, myslím, formáty v Česku, který jsou daleko víc fakt jakože podcast. Jakože třeba já jsem byl u Hejlíka, že jo, ve Velký Žranici, což je 4 hodiny něco a jíš tam u toho a je to úplně jako vlastně absurdní a chápu, nebo jako, pane dobré, jo, a je to jako vlastně zajímavý, ale je to absurdní. A já vlastně chápu, že třeba říkat tomuhle, tomu vlastně asi musí říkat podcast, protože to je jako velmi specifická jakoby věc, jo. Ale u mě to je, já vlastně nevím, co to znamená. Víš, jakože vlastně znamená to, že to je teda jakoby uvolněnější, víc jako autentický a víc jako moje, no ale to už vlastně byl i ten Prostor X jako v průběhu let a já bych se zase nedostal, i kdyby jsme dělali jako něco jiného, víš, takže jakoby mně tohle přijde taková jako diskuze, já ji moc jako neprožívám. Já vím, že třeba Matěj tady z Vinohradský 12 prožívá velmi a že on jako je velmi jako teoretik toho a něco jako dělá, ale on fakt jako asi daleko víc dělá ten podcast, protože tam máš ty audia a máš tam ty všechny možné věci a máš to nějak, máš to jako komponovaný a pracuje na tom taky spousta lidí a je to vlastně jako fakt jakože vymazlený a asi to víc vychází z nějakých zahraničních těch, zatímco já prostě dělám jako vlastně furt to samý, no. Ale mimochodem, já si myslím, že my oba děláme to samý. Akorát on tam má to audiostupo, má to víc jako střížený. Ale jinak si myslím, že vlastně, jako rozumíš, má se stříhaný rozhovor. Teď to je v podstatě ono. A no, takže jakoby si myslím, že jako můžeme tomu říkat asi jakkoliv, když budeme chtít.
4: Dobrý, zmínil si Lukáše Hejlíka, zdravíme ho, já dobře vím, že On Boys poslouchá, dokonce jsme domluveni na podzim, že sem dorazí, tak uvidíme, jak zhodnotí tvůj podcast.
3: Ale já jsem to myslel dobře, Lukáši. Já jsem sice řekl, že to je absurdní, ale rozumíš, že to 4 hodiny.
4: Ale přišel jsem, že jo?
3: No, ale já bych tam přišel i znova. Já teď bohužel jsem měl pozvání, já teď jsem měl problémy s hlídáním večer, no, takže to bylo jako složitější, ale já přijdu, Lukáš.
4: Říká Česmír Strkatý, že dorazí, tak to je samozřejmě závazné. Dělat rozhovor je pro spoustu lidí něco, co je vlastně jako složitý. Já si furt myslím, že se to nedá naučit a že to prostě. No, ne,
3: dělat to dobře.
4: No, není to složitý.
3: Ale dělat to není složitý. Dělat ale to dobře je
4: strašně. No jasně, musíš. Shodujeme se na to tady s vícero lidma, že vlastně nejhorší rozhovor, který existuje, je ten, kdy jako ten, kdo se táže, tak má připravené otázky, přijde za ním někdo, jako třeba přesně ty. Já bych tady měl 30 otázek podle mustru, ty mi odpovíš na první a já vlastně to nikam neposunu dál s tebou, jdeme k tý druhý. Ale nějaká zvídavost, nějaká jako touha potom zjistit co nejvíc, co ten host právě se ti začíná otevírat a chceš to, to se podle mě naučit moc nedá, to musí být nějak

0: i tvoje přirozená vlastnost. Mě by zajímalo, jako jestli jsi byl třeba, když to tak jako oslým můstkem propojím, mega zvídavý dítě a nevím, prostě už si chtěl mít dělat rozhovory do školního časopisu.
1: Ale, no vůbec ne.
0: Ne? Úplně random to přišlo.
1: Vůbec ne, já jsem fakt úplně náhodou, celý můj život je jako série, jako já myslím, že to platí obecně, jo, mimochodem, že prostě to, co rozhoduje o tom, jako o tvém neúspěchu a neúspěchu, jasně pracovitost, jo, můžeš věci zlepšit a zhorší, můžeš si tě dařit, můžeš mít talent na něco, ale prostě je to náhoda a musíš mít trošku štěstí, jakoby. A já jsem prostě měl v určitých chvílích štěstí, že jsem dělal ty správné rozhodnutí, nebo jsem dělal rozhodnutí, které mě dovedly až sem. A třeba bych byl úspěšný i v jiných oborech, já nevím, jo, ale každopádně takhle se to stalo a všechno byla náhoda. Jako já jsem náhodou skončil v ČT24, relativní náhodou, byť jako tam už samozřejmě je to nějaká moje prostě práce a nějak, jak se mi dařilo, nějaký jako talent asi, nebo nevím něco. Jsem pak byl prostě v týmu Události komentářů, pak jsem šel do DVTV, protože oni, jo, a vlastně to šlo, ale pak, že jsem třeba začal moderovat, jako to byla jako vysloveně náhoda. A že jsem vlastně, jsem vlastně začal ten podcast, jako to je taková, jako rozumíš, jako ten placený, myslím. To je vlastně tak, že já jsem tehdy měla nažila ekonomie, aby šel dělat prostě tehdy spotlight a nějak jsme se jako dohadovali a dohadovali jsme o jiných věcí, o financích a tak dále a v určitou chvíli se tam objevilo, OK, tak já třeba budu dělat podcast, jako. A vlastně no, tak jako jo, já jsem ho chtěl dělat nějakou dobu, jsem nad tím jako trochu přemýšlel a vlastně úplnou náhodou jsme došli k tomu, že já jsem a nakonec jsem tam nešel, zůstal jsem Reflexu, kde mi to jako povolili, že já jsem vlastně dělal ten Prostor X a dělal jsem i ten podcast. Ale jako kdyby byl šéfredaktorem tehdy aktuálně v ekonomii někdo jiný, tak mi tu nabídku nedá a já bych se třeba nikdy nedokopal k tomu, že bych ten paywall jako začal dělat, rozumíš? Mm. A to jsou prostě takovýhle věci, takovýhle jako různý domina, který se jako takhle jako skládají a já tomuhle ne jako věřil, že bych věřil nějakým jako osudu nebo něčemu, ale fakt věřím v nějakou jako nahodilost a v nějakou jako přirozenost toho plynutí a že jako se vlastně mě vždycky vyplatilo vlastně ty věci jako přijímat. A ne nutně za nima jako jít a přesně jako časopis od školních let, jako jo, a já to nechci karikovat, protože vím, že spousta lidí to dělá a jsou z nich svoji novináři a je všechno jako v pořádku, jo, jenom jakoby to není moje cesta, no.
0: Takže když jsme teda teďka u nějakého dospívání chlapce, tak evidentně si po večerech nepsal školní časopis. Tak
1: hral jsem na počítači.
0: Byl jsi prostě gamer, jo, takže tvoje puberta je primárně strávená u počítače?
1: A asi jo, no. Asi, jo. Byl jsem gamer asi a byl jsem prostě trochu nerd asi nějakej a tak já jsem introvertní člověk, dost jako až stydlivej a jasně, že jsme chodili prostě do barů a podobně, ale já jsem tomu nikdy úplně extra jako nějak mě to jako extra nebavilo, že bych se pořád jako ožírat a vždycky to byla spíš taková jako sociální nutnost a no, takže jsem byl spíš takovejhle, no. A to se pak jako eskalovalo samozřejmě potom, co jsem měl do Prahy na výšku, protože samozřejmě tam najednou jsem jako mohl vlastně být furt jako doma a hrát prostě World of Warcraft a nic nedělat. A ne, nikam nechodit za nikým.
0: Za Hordu nebo v Alianci?
1: V Alianci. Protože jsem vlastně ty lidi moc nepotřeboval, takže to bylo takový, jako to pak bylo tak super, no, nebo super, jako v uvozovkách velmi, no. A no, a tak.
0: Říkáš do Prahy na výšku, takže ty jsi vlastně taky jeden ze zástupců té náplavy tady v hlavním městě.
1: Já jsem hrdý rodák z Tábora.
0: Což je ale vlastně opravdu, a to neříkám teďka, že bych to musel říct, že to je super město.
1: To je super město.
0: Ale to je opravdu super, já bych dokonce řekl, že je významné.
1: Nebylo to vždycky super město, ale hodně se zlepšuje, a nebo ne, asi bylo vždycky super, jako v kontextu zvlášť těch okolních měst na jihu Čech, jako vlastně bylo vždycky super, ale jako fakt jde dopředu a je to tam jako moc hezký, všem doporučuji se tam podívat, je tam skvělá gastroscéna,
0: ano.
1: Jsou tam skvělý jako různý jako podniky,
0: kavárny, výborný.
1: Vždycky tam byla skvělá hudební scéna a skvělý kluby a skvělý bary a no a to mě to strašně jako formovalo vlastně tohleto prostředí. To jako bylo jako, já jsem to předtím říkal, jako, že jsem moc jako nechodil a to je sice pravda, ale zároveň tam, kam jsem chodil a to, s kým jsem se stýkal, tak pro mě bylo úplně jako zásadní, no. Takže to bylo vlastně super.
0: A šel jsi do té Prahy s tím třeba, že jsi řekl, vysoká škola, ano, ta tady v Táboře není, musím, ale
1: je
0: třeba tam, se vrátím.
1: Je tam odnož Jihočeské univerzity, tam bývalo.
0: Pardon, tak to jsem teď se dopustil teda. No to je to, že jsem si nedělal tu přípravu, víš. Ale spíš jako vlastně nějaký jako třeba návrat.
1: No hele, jako návrat. No jako ta idea vlastně je docela lákavá se tam někdy vrátit, ale myslím si, že bych stejně musel jezdit pracovat sem a navíc moje žena je narozená na Žižkově, žijící na Žižkově a...
0: To je blbý.
1: A já myslím, že ona, ona by jako asi nebyla ráda, kdyby jsme byli vytrženi z těch kořenů tady jejich, takže...

0: Sám jste tady přiznal, že někdy máš možná pocit, že až příliš tam sklouzáváš ve chvíli, kdy tvůj host je taky rodič.
1: Jo.
0: Tak jsi i ten tatínek, který se na tom třeba hřišti hnedka zakecává o dětech? Nebo tam je ta tvoje introverce, že tohle moc jako ty nejedeš?
1: Hele, moc ne, no. Jako já vlastně, mně to přijde absurdní, ale jako mě to není přirozený, že bych jako obcházel a rozebíral taktiku. No, to není.
0: Je, tak co vy, jak vám to teď jde?
1: No, ale navíc jako na tom hřišti se myslím nedostaneš do nějakých jako moc jako do nějakých hloubek, no. Tam se spíš bavíš o těch jako o tom, co se tam jako iminentně děje a tam asi nejde do nějakých těch. Takže jako ne, no. Rozhodně nejsem z těch jako lidí.
0: Taková možná kliše otázka, ale v Boys v pořadu o mužích a mužství já si jako nemůžu nepoložit. Ten význam toho narození jako potomka, potomků je častokrát ten jako zlomový moment ve chvíli, kdy si jako řekneš tak dobrý, tak teďka to byla možná trošku prdel a vlastně jako ano, už jsem trošku dospěl, ale ani náhodou ne tak, jako teď, protože teď jsem odpovědný za jiný životy a vlastně častokrát dochází k nějakému úplně jako přepnutí mindsetu a vlastně seš ten provider, chceš prostě udělat to nejvíc pro tu rodinu. Je to ten tvůj případ, jako že skutečně jsi v nějaký moment třeba řekl, ty jo, tak teď já už jsem ale fakt asi jako víc teda chlap než nějaký kluk. Možná jsi to neřekl, třeba seš ještě furt trochu kluk.
1: No já určitě jsem furt trochu kluk, protože furt hraju to Diablo a nedávno jsem mluvil v podcastu, který máme s Danielou, o tom, jak jsem zase začal prostě sbírat a hrát Magic the Gathering, karetní hru, takže to je boží. Já to miluju, strašně peněz to stojí.
0: Ty jsi kup Beyblade a je to kompletní.
1: Ne.
0: A
1: cítím trošku víc směch mimochodem.
0: Ne, vůbec ne, ježišmarja, já jsem měl Beyblade, já jsem hrál Magicy, to všechno bylo víc dostupný.
1: Musíš hrát znova, jako já to jsem, je velmi in.
0: Tak. Já jsem vždycky toužil po Game Boy, ale mě to rodiče odmítli koupit, že to je moc drahý.
1: Máme podobný příběh mimochodem. Takže jako v nějakém ohledu asi ano, ale zároveň to, co ty říkáš, jako mně se vlastně stalo asi dřív, než se dělo tohleto. Mně se to stalo vlastně asi, když mi umřela jako prostě. Když mi umřela máma před nějakýma, vlastně, kolik už to je let, to už je spousta, 9 let, tak vlastně, myslím si, že tam se to vlastně stalo daleko nejvíc. A samozřejmě pak to byl ještě jako proces, ale tehdy tam byla taková jako doba, kdy ona umřela a rakovinu umřela. A pak to chvíli vypadalo, že umře můj táta, protože měl tak jako velmi velký zdravotní problémy, nakonec se z toho dostal. A to byl fakt třeba půl rok, kdy se tyhle ty věci jako děly. A já jsem vlastně to jako děje velmi tě posune do úplně jako jiných těch, ale ne hned si to jako člověk uvědomí. To já si vlastně uvědomuji hodně spíš až jako zpětně, že tohle to je pro mě strašně jako tektonický moment. A já, samozřejmě, že pak jako když máš svatbu a narodí se to dítě, tak to jsou jako úplně zásadní věci, které tě samozřejmě posunou jako ještě dál. Jo? A s tím dítětem to, co jsi říkal, je nepochybně pravda, ale zároveň já si myslím, že vlastně pro mě to nebylo až tak zásadní, protože já jsem vlastně byl na to velmi jako připravený. Že já jsem vlastně pro mě, já jsem si neříkal, tak teď musím něco změnit, nebo teď jako tady jako fakt jako najednou přemýšlím jinak, jako já jsem vlastně jako mě to daleko víc, jako mě to naopak jako naplnilo smyslem, to jak jsem jako byl vlastně v tu chvíli už jako, ne, že jsem na to byl připravený, nebo, a možná jo, ale že vlastně to spíš jako naplnilo jako formu, víš, takže a to spíš u mě zafungovalo takhle, no, ale nevím, jestli je dobrý jako bejt chlap a nebejt kluk, jakože za prvý to jsou takové jako fráze, nálepky trošku, a za druhý myslím si, že jako je zdravý vlastně si udržet něco z nějaký jako hravosti a z nějakého jako něčeho, co tě tak jako vytrhává z toho grindu a z toho, co prostě žiješ jakoby neustále, no, takže tomu taky docela věřím.
0: Vztah s rodičema si měl jako blízký hodně, že opravdu jako velká provázanost?
1: To je těžká otázka, no. Já jsem byl jedináček, nebo jsem jedináček, a moji rodiče mě vychovávali velmi, já myslím, že jsem měl jako vlastně hrozně hezký dětství, byť jsem si to ne vždycky asi myslel, ale zvlášť při zpětným pohledu si myslím, že vlastně rodiče dělali všechno, co mohli, abych se jako měl dobře, byť to taky nebylo jako vždycky ve všech ohledech jako ideální a idealizovatelný, A nicméně se nepochybně stalo. A bylo to daný mimo jiné i tím, že ne všechno bylo vždycky ideální, idealizovatelný, že jako já jsem si od nich vybudoval, a zvlášť po tom odchodu do Prahy a pak jako později jestli jako odstup, který byl neférovej a vlastně iracionální v mnoha ohledech. A bylo to ošklivý, zvlášť učí mojí mámě, která když potom, samozřejmě, když potom zemřela, tak člověk si jako pak zpětně jako bolestně uvědomuje, že se k ní, jako ne, že se k ní nechoval hezky, a ne v tom, že bych se k ní choval ošklivě, ale že jsem prostě s ní měl víc komunikovat a blablabla a tak dále. Jo. Takže jako nemůžu říct, že bych měl extra blízký vztah, protože vlastně takový vztah, který by se dal nazvat nějak jako extra blízkým, jsme asi nikdy neměli úplně, ale spíš tam byly takovýhle jako věci, nějaký, jako já vlastně ani nevím, jak to moc popisovat, no, je to, já jsem ještě neprošel terapii, víš, takže jakoby, až jednou dojdu a budu zanalizován, tak mě třeba někdo vysvětlí, ale vlastně, jak jsem o tom nějak jako přemýšlel sám a jak jsem jako nějak došel k nějakou jako reflexí toho, tak si myslím, že něco jsem někomu vyčítal a podobně, spíš jako tátovi, a ta máma to vždycky tak jako odnášela. A bylo to vlastně smutný, no. Zvlášť potom teda, když pak umřela, tak to bylo jaký blbý, no. Ale, no, nevím, jak dál odpovídat.
0: No, jako mohlo to mít třeba jako to špatný a to dobrý v tom, že třeba se mohl zlepšit vztah s tátou na základě toho?
1: Jako, jo, určitě, nebo takhle, jo. Náš vztah se určitě zlepšil a... Ale asi taky bych neřekl, že je nějak jako extra blízký. A je to složitý. Hmm. Je to jako složitý. Je tam jako celý život prostě věcí. Ale mám daleko větší pochopení. A to je vlastně jedna z těch zajímavých věcí, že já vlastně až jako později, a myslím si, že to je hodně daný právě i rodinou a tím, jaký rozhodnutí musí sám člověk dělat a jakýma kompromisama nebo čím vším jako prochází, mám daleko větší pochopení pro všechno, co oni jako vlastně oba dělali a jak se chovali a jaký byli rodiče nebo jaký byli jako, v jaký měli vztah a tohle všechno, že vlastně jsem daleko tolerantnější, než jsem býval a bohužel pozdě, ale neuděláš nic, no.
0: No ten můj poznatek v rámci té výchovy i tady z pořadu Boys i nějaký, který v sobě cítím, je ten, že jsme všichni dělali nějakou revoltu vůči výchově rodičů a měli jsme, nebo nemusí to být jako revolta, ale nějaký jako třecí plochy asi každý v té pubertě zažil, nepustějí ti na party, ty říkáš jim takový to otřepaný, jo, výborně, tak až já budu, tak já budu úplně jiný než vy. A pak najednou tady sedí 40-letý host a říká, víš co, já jsem to říkal taky přesně, a víš co je prdel, já jsem si pak uvědomil, že jsem vlastně úplně stejný a že vlastně říkám úplně i ty stejné fráze.
1: Já,
0: že vlastně
1: já
0: ten
1: jako říkám, ale uvědomíš si.
0: Přistihl ses někdy tohle, že vlastně jako teď začínáš přemýšlet.
1: Nemyslím si, že je dobrý to jako sledovat, no, a myslím si, že je dobrý jako vnímat ty podobnosti a protože víš, co z nich jako vychází a kam můžou vést, tak myslím si, že je dobrý je reflektovat a nějak s nima minimálně pro sebe jako pracovat, no, protože jako naprosto jistě, no, jasně, že jako třeba já prostě já ten alkohol jako nemusím obecně a to je, vychází trochu jako z nějakých jako, ale nic jako, nedělo se nic jako úplně strašného, jo, ale z nějakých jako rodinných zkušeností to vychází ale jasně, že tam furt nějaký jako vzorce jsou, který jsou jako daleko vlastně podprahovější a který si člověk taky zjistí a jsou to vlastně takový podvědomí jako reakce, který pak najednou až třeba často prostě zpětně si rozkoduješ, jo, tak když vlastně tohle přesně dělal ten můj táta, jakože to vidíš, říkáš si, tyjo, nad tím by se asi měl jako zamyslet, nebo jako víš, jakože,
0: co to je?
1: No, jakože je to vlastně zajímavý, ale že bych říkal stejný fráze, to snad ne, no. Ale já naštěstí mám tu dobrou paměť, strašně špatnou paměť, takže pokud říkám stejný fráze, tak si je možná jenom nepamatuju. Takže to je dobrý.
0: No, zmiňoval jsi tu terapii, tak by mě zajímalo vlastně, jakým způsobem ty potom dbáš o nějakou jako psychohygienu nebo vypnutí. Máš typický příklad tady z toho podcastu je klučičí parta, vídáme se tamhle, jdeme, nebo blízký kámoš, kterýmu se prostě trošku vysypu z těch aktuálních věcí, které nějakým způsobem v životě prožívám.
1: Hele, já jsem vždycky byl takovej, že jsem jako hodně takový jako ostrov, no, takže a je to asi chyba, ale nikdy jsem moc nepotřeboval moc lidí a ani jsem nikdy neměl moc přátel, jakože bych měl jako fakt partu kamarádů vlastně, jo, jako mám lidi, kteří jsou moji přátelé a s kterými se znám třeba od střední školy a známe se třeba jako i relativně dobře, ale zároveň se s nimi v podstatě nevídám, no. Jakože občas si napíšem, ale vidíme se jednou za třeba pár let, jo. Takže vlastně, a promiň, oni se vidí, já se s nimi nevidím. Takže to je třeba říct. Ale já to jako nepotřebuju vlastně, no. Jakože, ale je to chyba znovu, já si myslím, že to je špatně. Ale já to nějak jako nepotřebuju a já velmi jako, jako internalizuju tyhle věci, no. Jakože vlastně nějak je zpracovávám sám a uvolním se prostě, nevím, vlastně,
0: toho diabla.
1: No, jako jo, jo, vlastně jo, jo, vlastně máš různý ventily a asi mi ve spoustě věcí pomáhá moje žena a obecně ta rodina, ale myslím nejbližší rodinu, ale že bych jako měl potřebu dělat nějaký, jakože každý 14 dní chodíme na bowling, nebo jdem do hospody, jdem, nevím, někam, jedeme nahory spolu, tak to vlastně ne a jak říkám, no, nepotřebuju to.
0: Je rok 2026, blížíme se nějakým způsobem do jeho poloviny.
1: Už jdeš na ty otázky napsané.
0: Ne, to vůbec, já tady kontroluji jenom čas, protože máme taky nějakou stopáž, která je potřeba dodržet, ale mě by zajímalo, a teďka možná chyták na tebe.
1: Chyták, super.
0: 29. května, to je za 15 dnů, a jestli jsem se správně díval v rámci teda, jako přiznávám, úplně miniaturní rešerši a všiml jsem si to, ale náhodou, ještě jsem ani nevěděl, že si budeme povídat v podcastu, tak se objeví nová hudba na trhu po nějakém...
1: Ano, nové album Borce v Kanadě.
0: Ano, je to tak.
1: Přesně tak.
0: No překvapilo mě, že ne, že bych si nějak nezařadil vůbec, že bys tohle to měl poslouchat, to ne, ale vlastně ty jsi mi tu informaci přinesl, já to nevěděl. Já jsem o nové desce Borce v Kanadě zjistil až od tebe.
1: Seš ignorant. Za první. Pracuji na svém vkusu a to bych vyřídil všem teda mimochodem, ale no ne, pro mě je to úplně zásadní. Jako,
0: já jsem víc jako Aphex Twin a tyhle věci, no.
1: Ale
0: to vůbec nerozporuju, ježišmarja, to
1: já
0: právě...
1: Já jsem jako víc Aphex, co to je jako za větu vůbec?
0: No
1: jako,
0: že mě to...
1: Já jsem
0: že mě
1: samozřejmě to... taky Aphex Twin, jakože jasně, ale jako pro mě třeba byly tvárný, fakt strašně tvárný, já to chápu, promiň, já jsem srandu trošku. Pro mě byly absolutně tvárný Borce v Kanadě v nějakých jako prostě důležitých... Ale já jsem z toho tábora a můj bratranec měl tam, on byl DJ a měl tam takový jako bar. A v určitou chvíli já jsem se s ním moc nestýkal, pak najednou jsem se s ním začal stýkat a potkávat ho a on prostě mi jako první dal nějaký desky právě z Warpu a dal mi prostě LFO a dal mi ještě něco tehdy a tím já jsem se dostal na tuto jako tu a začal jsem to objevovat a měli jsme tam strašně jako v táboře, v knihovně strašně osvícenou paní v oddělení audio desek a podobných věcí, takže tam prostě byly, všechny tyhle ty věci tam byly k půjčení a samozřejmě jako ke skopírování a byly tam prostě Massive Attack, byly tam právě Borce v Kanadě, byly tam všechny tyhle ty věci a já jsem to začal jako hltat a ty Borce v Kanadě pro mě byly z nějakého důvodu, já vlastně ani nevím proč, úplně jako nejvíc jako tvárná věc, jasně, taky jsem poslouchal Radiohead a mám spoustu desek, které jsou pro mě jako niterně důležitý, jako jsou starý alba prostě Underworld a tyhle ty všechny jako možný víc nebo níž víc věci. A na důvod, co mě nejsou níž, jo, ale vedle toho mám ještě nějaký prostě takový líbůstky, ale ty Borce v Kanadě prostě, ty jsou se mnou nějak jako strašně spjatý a já normálně, když jsem se dozvěděl o tom, že to bude a slyšel jsem ten jako teaser, to teaser video, já jsem mě jako fakt brečel. A to bylo krásný, nebo krásný. No jo, pro mě fakt jo, takže já se na to těším a už aby to bylo. Mimochodem, my máme prostě 29. května výročí svatby s mojí ženou. My jsme se brali na úřadě a pak jsme měli svatbu ještě jednu, kterou jsme měli jako, která nás oddávalo takhle, píš mimochodem, s lidma, ale tu, kterou jsme měli na úřadě, tu jsme měli 29. května. Takže já si myslím, že to je prostě osud.
0: Vidíš, ty ses mi tady jako ne, že smál, ale pozastavil ses nad tím, jak jsem jako mladý, že v roce 2013 jsem byl na Gimplu, tak já, a že vlastně jako, možná mi to trochu závidíš, tak já to obrátím, tu kartu.
1: Závidím.
0: Já tu kartu obrátím.
1: To závidím.
0: Obrátím to teďka proti tobě a vlastně řeknu ti, proč závidím já tobě a navazuju tím vlastně na poslední epizodu Boys s Romanem Holým, kde jsme se bavili právě o Radiohead a já jsem mu říkal, že to, co závidím starším lidem, než jsem já, je, že nemohli třeba v těch 90. letech být u toho, kdy ty desky vycházely.
1: Ale já si pamatuju, když jsem přijel, já jsem tehdy jezdil za mojí tetou do Prahy, vždycky jednou za pár měsíců jsem přijel a šli jsme tady někam, nevím něco. A já samozřejmě postupně, jak jsem byl tu hudbu, jak jsem tady chodil do Bontlandu na Václaváku, kde oni měli ty desky, a pak jsem chodil do Maxu Mandrám, tak podobně. A tehdy já jsem sem přijel v době, kdy vyšlo Amnesiac. A to je pro mě, to je, já teď mám úsidu, už to říkám. Protože si úplně pamatuju, když jsem tehdy byl u ní doma, došel jsem si koupit to album, to CDčko, šel jsem domů, tam jsem si to dal asi do Discmana nebo někam, do Discmana a poslouchal jsem to a úplně si pamatuju, jak poprvé slyšíš Pyramid Song a všechny za ty věci. A to je prostě, jako já jsem strašně rád, že jsem fakt tyhle ty věci, že jsem si to mohl jako odžít, tohleto jako objevování těch, jakoby, třeba těch mesifetek, poprvé slyšet Protection a všechny tyhle ty věci. A pak jako ty Borzovkana, protože to je fakt jako tak strašně důležitý a tak strašně jako tvarující jako i člověka, že já mám pocit, že lidi fakt dneska asi o něco přicházejí, no. Tím, že je to prostě úplně nakonzumovaný a já sám to cítím, že ta hudba přijde a odejde. Že jako i skvělý věci, které prostě najdu, které se mi strašně líbí a já fakt se snažím furt mít jako prst na té podobě a furt objevat nové věci. Ale bohužel jako skvělý EP, skvělý house, jasně, poslechnu si to, ale další týden je další. Hmm. A algoritmu se tam dává další hudbu a ty vůbec jako nemáš čas, aby se ti mohla dostat pod tu kůži. Jakoby, jo, já vím, že lidi mají rádi Taylor Swift a mají rádi jako velký hvězdy, a nebo já neobracím oči, protože já to jako respektuju. Jo, já mám lepší vkus, ale to je vtip. Ale já fakt jako respektuju všechny lidi, kteří mají prostě nějaký vztah k té hudbě. Podle mě to jako strašně dobře. Ale myslím si, že si nikdy nevybudujou ten vztah s těma věcma tak, jako jsme třeba mohli mít i my, aby tě, já myslím, že já jsem už jako na hraně té doby, kdy se to jako už trošku taky lámalo, jo. Ale jako nějak jsem to ještě stihnul a bylo to prostě super, no. Třeba mi někdo bude oponovat, že dneska tohle taky, jo. Já vlastně mám pocit, že to asi jde, ale je to prostě daleko těžší. Je to daleko těžší, zatímco pro mě to bylo jednoduchý, že jo. Já jsem prostě měl tu desku, já jsem dostal prostě Mobiho Play vypálený.
0: Ježíš Maria.
1: A bylo to pro mě a poslouchal jsem to doma furt dokola a to je jedna z těch desek, které pro mě jsou úplně nejdůležitější.
0: Tak to mám obrovskou radost, že jsi tohle řekl, protože před dvěma rokama Moby s deskou Play jel po 25 letech úplně mikrotour po západní Evropě. My jsme to chtěli koupit do Berlína, tam to bylo okamžitě sold out, tak jsme jeli do Hanoveru a já jsem tam rozbrečel jako malý dítě. Měl jsem 38,5 horečku, přijel jsem tam do toho Hanoveru a měl jsem jako na výběr, buď prostě budu na tom hotelu a neuvidím to, anebo tam půjdu a prostě tam klidně jako vlastně umřu, protože jako, víš co, když začne
1: dobrá,
0: hrát...
1: To je dobrý místo, dobrá hudba. To bylo jako, taky atmosféry.
0: No právě. A teď tam jako, teď tam začala hrát ta hudba, pak tam dávali právě Why Does My Heart Feel So Bad a já jsem vlastně tam jsem jako umřel. Bylo to naprosto nádherný. Jo, já tím chci zmínit to, že třeba pro mě zásadní deska z Radiohead, což je Kid A, tak to je přesně přelom milénia, kdy ty už si byl ve věku, kdy si byl možná schopen tu hudbu konzumovat. Jasně. Byť je to velmi experimentální deska, složitá, ale je, na Radiohead je trošku ta experimentálnější.
1: Ale já jsem to měl vždycky nejradši. Jako já jsem
0: no, já jí mám doma na tom, na jak se tomu říká, co je pod tele, komoda.
1: Já jsem měl nejradši dvoudesku fulzovka, ne dvoudeska, ale já to tak jako vnímám, jako Kid A, Amnesia, jak tu dvojici. A jasně, je to trošku, já jsem měl vždycky trošku radši Amnesiac, ale jako Kid A vím, že objektivně líp hodnocená, asi je objektivně lepší. To je prostě, jako ty emoce, které s tímhle má člověk spojený a pak když to někdy slyší a pak když se k tomu třeba vrací. Já třeba jsem měl Pyramid Song spojený strašně dlouho a to je zajímavé, já mám spoustu hudby takhle spojené, myslím, že to má asi víc lidí, ale
0: myslím, že jo.
1: Možná každý. Že já jsem prostě, jakmile jsem si pustil Pyramid Song, tak já jsem začal brečet, že jsem měl spojený právě s tou smrtí mojí mámy a vlastně nevím proč. A nějak jako s tím dětstvím a jsem za to fakt jako vděčný, že jsem si tyhle věci mohl jako takhle nacítit a že jsou takhle jako hluboko, no. Protože to jsou fakt jako takovýhle reakce, kdy si pustíš si Underworld, pustíš si Second Toughest in the Infants, pustíš si Juanita Kaitles, To Dream of Love a takhle to tam jako a úplně tě to jako pohlcuje. A úplně si v těch emocích jako jsem byl, když mi bylo prostě 16 a poslouchal jsem to ne poprvé, ale fakt jsem to cítil jako. A to bylo úplně, to je fakt jako boží. Takže přál bych všem, aby měli možnost si to takhle jako to, no. Třeba tohle dneska lidi mají, já nevím, třeba jsem jako příliš to, ale myslím, že ne.
0: Ne, hele, teď si mluvil vyloženě jakoby do mého nitra hudebně a jak dneska jsou populární častokrát různý Instagram takeovery, tak mně by se líbilo, kdyby si udělal takeover hudební dramaturgie Radia Wave a byl by prostě opravdu jenom jeden, aspoň pro boha jeden den, kdyby jsme tady pustila. Zdravíme Filipa Černého, dramaturga. Filipe, já bych se teda o to hodně hlásil, protože...
1: Ale by to bylo takový, ne? Jako je mi 40, víš co? Jako.
0: Ne, já s tím souhlasím. Podívej se, tak jako já vlastně tu všechnu hudbu, která stojí za Radiohead, poslouchám všechno zpětně. Moonshade Pool, OK, tam už jsem jakoby o té desce věděl, že vyšla, ale to pro mě, jakoby ti to dobrá deska, tak pro mě jsou zásadní ty jako úplně jiný, úplně starší. Jo. A to mě hrozně mrzí, takže takhle ti vracím jakoby ten kopanec do mě za to mládí, že ti tohle závidím zase já, že si mohl jít na tyhle ty koncerty, že si mohl vidět tu hudbu dřív. A doufám, že nemáš pravdu ani ty, ani Roman Holý, který to říkal minulý týden úplně stejně, že vlastně Krištofe, mě tě je úplně líto, jako žádná nová hudba už nebude. Nic už nebude.
1: Ale to já si nemyslím. Já si nemyslím, že nebude. To je takový, jako to chápu, že ten umělec to jako říká. A já mám Romana hodně rád a myslím si, že má ve spoustě věcí pravdu, ale jako nemyslím si, že nebude nová hudba. Nová hudba je jako pořád. A jako hele, když si to vezmeš, tak jako Unfinished Symphony, Unfinished Sympathy, taky není jako nová hudba, jako brand new. Jako taky tam nevymysleli jako kolo, jo. Taky je to vysemplovaný spoustu prostě soulových věcí a spoustu jako různých jiných věcí a je to jenom nějak daný jinak jako dohromady, jo. Takže jako já si myslím, že tohle to se bude dít furt, byť jako jasně AI prostě dělá paseku, ale myslím si, že kdo chce, a znovu, je to těžší, ale kdo chce, tak si furt ty věci jako najde a nová hudba bude furt, jenom je to prostě těžší, no. A je mi tě líto, no to je prostě, to je taková
0: tak věta, to jako, samozřejmě byla jako taková líbivá věta, takže...
1: Já to dělal srandu, já úplně vidím, jak to říká, já úplně slyším, já to chápu, jo, jasně. Mně je, nevím, jestli líto, ale vlastně bych přál těm lidem, aby se to zažili, jako, a přeju jim, ať se jim to podvede, ať se to prostě takhle si k tomu dostat, no.
0: 29. května tedy vstoupí do uší nejen Česmíra Strkatého nová deska Boards of Canada. Očekávání asi veliké samozřejmě, no, ale zároveň...
1: Deska století.
0: Už teď víme, že ta deska bude fantastická.
1: No ale jistě, ale rozumíš, tam jako...
0: jak by mohla nebýt?
1: Je to po 13 letech. Za prvý, jak by mohla nebýt, a za druhý, jako já nevěřím tomu, že tam není žádná šance. Oni nevydali jako špatný track, za prvý. A to je tím, že jsou fakt jako mega ponořený a fakt jako mistři v tom, co jako dělají, jo. A to je ten sound engineering a to je všechno to samplování a všechno to jako procesování té hudby, jo. Takže ta hudba bude 100% dobrá. Můj problém s tím je a trochu se toho bojím a já jsem, že budu s tím jako budu bojovat. Ale můj problém samozřejmě s tím je, že já mám daleko méně času na tu hudbu a mám daleko méně času a samozřejmě, že za týden a za dva týdny vyjde další nová hudba a samozřejmě, že bude zase taky dobrá, jo? Nebo je tak dobrá, samozřejmě, že ne, ale jako furt chceš to poslechnout a máš méně času a je to složitý, takže já se budu snažit si najít ten čas a najít si ten mentální prostě prostor na to, aby to mohla být zase ta další hudba, která zase se mi zapíše pod tu kůži, jako, protože u toho posledního alba už to bylo prostě těžší, jako Tomorrow's Harvest, jako já vím, že to je, myslím si, že je to jejich slabší, jako v jejich diskografii furt jako top, jo. Je to jejich slabší deska, ale je to daný i tím, že prostě nepřišla v tu dobu, kdy já jsem prostě byl, kdy já jsem ji jako takhle nasával, jo. A já jenom potřebuju se nastavit, 20 a dal, abych já prostě takhle nastavený byl, no. Aby se to nějak, aby ta deska dostala šanci prostě být tím, co může být, no. A jako věřím, že to bude dobrý.
0: Hlavně prosím tě, nezapomeň, že máš teda i to výročí ten den.
1: Jo, ale my slavíme až ten červen.
0: Jo, tak OK. Tak dobrý. Já si budu přát, ať ta deska je dobrá, ale hlavně si budu přát, ať se tobě daří. Moc díky, jo, že jsi přišel povídat si do podcastu Boys. Vidíš, zase začali jsme někde a aniž bych to tušil, tak jsme projeli úplně všechno a otevřeli jsme věci, které jsem vůbec netušil. Takže
1: super.
0: Díky, měj se krásně. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Rádio
5: Wave. Děláme vlny.
6: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

sunshine on Catfoot. Český rozhlas.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Až ma vyjezdámba, meší moda, raž mám chašendý brodel, žov Marrakeš, gama moda.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: on your dream car.
1: Český rozhlas.
2: Radio Wave.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah, Jago. Let's go.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: anything with this fucking nose.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

انا قائد القافله والقافله تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طالب.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.